0: měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod, ročně uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně necelých 6%. Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. Český fotbalový golman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou kohoutů.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čekají teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: hity.
1: Frekvence 1.
0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný.
2: No, je to trapný. Je to, jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Rušíme preskripční omezení více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
1: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád Bílého lva. Předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
3: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat Řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Řád Bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
1: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Za velmi špatné pro Spojené státy prezident Donald Trump označil krok nejvyššího soudu Spojených států. Ten rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Tu porazila 6-3 a 6-4. 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Ve středu nás čeká v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 25 až 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel požádal Klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Kinský dostal od Tottenhamu odměnu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu, věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministr se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masarycha. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než 1,25 miliardy korun bude celý dokončený a příští rok.
2: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnic a dálnic teď ve Středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovíz k Panenskému Týnci. A to Knovíz, Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod, ročně uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně necelých 6%. Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. Český fotbalový golman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původnímu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou kohoutů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čekají teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Rušíme preskripční omezení u více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
1: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, řád Bílého lva. Předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
3: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
1: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Za velmi špatné pro Spojené státy prezident Donald Trump označil krok nejvyššího soudu Spojených států. Ten rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Tu porazila 6-3 a 6-4. 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čeká v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 25 až 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Přejeme vám hezké ráno, je to taky Hláďa Jakub, dobré ráno.
5: Krásné ráno, 6 lidí zranil večer blesk na dětském táboře v jižních Čechách. Dnes začíná platit clo na balíčky ze zemí mimo Evropskou unii a bodový systém řidiče přesně dnes slaví 20. Dobré ráno, je středa 1. července, vítejte v druhé polovině letošního roku. Série tropických, tedy spíš extrémně supertropických dní je ta tam. Přes už snad skoro celé Česko přešly mraky a přinesly sebou déšť i silné bouřky. V Jihočeském kraji večer s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku udeřil blesk. Záchranáři přepravovali do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí. A taky 5 dětí. U hromadného zasažení bleskem zasahovalo celkem 5 posádek i vrtulník leteckých záchranářů. Blesk udeřil konkrétně do stromu. Zraněné děti pak skončily nakonec v nemocnici v Jindřichově Hradci. Evropské unii dnes začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur, tedy zhruba 3600 korun. Vztahovat se bude například na zásilky ze Spojených států amerických a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které se po Evropě objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura, zhruba 73 koruny. Bodový systém řidičů má dnes 20 let. Platit začal 1. července 2006. Změna udělala čáru přes rozpočet těm, kteří se díky své finanční situaci mohli dovolit platit opakovaně pokuty. Jak se vyvíjel bodový systém v Česku, shrnuje expert světa motoru Martin Karlík.
6: Zpočátku se dávaly body třeba i za to, když někdo zapomněl přes den rozsvítit světla, za to byl jeden bod. A teď je snaha, aby bodované byly jenom opravdu ty nejnebezpečnější věci, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, nebezpečné předjíždění, případně třeba nerespektování červené nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
5: Dnes je tu poslední den pro podání daňového přiznání za loňský rok prostřednictvím daňového poradce. Povinnost mají všichni se zdanitelnými příjmy za minulý rok přesahujícími 50 000 korun.
7: Povinnost vzniká i tehdy, když máme vedlejší příjmy k našemu zaměstnání. Může jít o příjmy z nájmu, z příležitostného prodeje nebo z vedlejší samostatné činnosti.
5: Řekla Frekvenci 1 daňová poradkyně Martina Pecková. Kvůli stavbě kanálů ve čtvrti Verdekt ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku máme dnes velkou uzavírku. Ode dneška až do 6. srpna bude zavřená část silnice 299 ze Dvora Králové směrem na Hostinné. Řidiči budou muset jezdit objížďkou, a to přes Bílou Třemešnou a Mostek. Fotbalisti Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zataženo, jasno máme jenom na východě Čech a na západě. Máme po dešti, teploty teď od 17 právě na západě do 24 stupňů na východě Česka, tedy na Moravě a ve Slezsku. A právě tam bude dneska i extrémní teplo ještě 33 stupňů, kdežto v Čechách budeme mít zataženo místy s bouřkami nebo přeháňkami a teplotami do 25.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Jezděte opatrně, dost to klouže po dešti, D1 hlásí nehodu u Tasova z Prahy na Brno na kilometru 153, je tam auto ve značce, zpomaluje se u exitu na Osovou Bytýšku. Mladoboleslavská D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Bezděčín, 41. a 0,5 kilometr, auto ve svodidlech. Strakonická D4 ze Strakonic na Prahu u exitu Řiťka je auto mimo silnici, no a ještě je silnice na Mělnicku 244 v Kostelci nad Labem, ta je totiž obousměrně uzavřená kolem náměstí Komenského až do konce listopadu. Objet to můžete přes Neratovice nebo Brandýs nad Labem. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No a teď už je tu Míra Alupka.
4: A hezké ráno vám přejeme. O to krásnější, že dneska vlastně by začínaly prázdniny, kdyby to bylo podle
3: data. Kdyby nezačaly už v pondělí.
4: No,
3: první červenec, to je prostě strašně zvláštní magie toho čísla. Je? Já to tak jako vnímám, prostě první červenec, prázdniny.
4: Nebo jaká říkanka na to? Prvního července...
3: Ne.
4: Něco vosa na Němce? Nebylo to? Možná to bylo jenom u nás v Sudetech.
3: To možná v těch Sudetech.
4: Jo. Vlastně, a teď se mi to úplně nějak vybavilo, jo. Klidně nám dejte vědět, pokud si tu říkanku pamatujete.
3: Říkanka na 1. července, víte nebo nevíte?
4: Já osobně, člověče, musím přiznat, že v dětství těch říkanek je spousty. Když jsme jezdili na tábory, tak tam toho bylo vždycky hrozně moc a já si nepamatuju, ale nekecám téměř vůbec nic. A vím, že byly celý taky nějaký pohádky předělaný a příběhy.
3: Jo.
4: A nepamatuju si nic teda, no.
3: Takový ty předělaný písničky, to já bych si možná na nějakou i vzpomněla.
4: Až večer v 10, jo, prosím. A hezké ráno.
3: Dobré jutro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno všem. Vítejte u prvního červencového horoskopu. Svátek slaví Jaroslava a Vesna. Gratulujeme. Hurá, začínají prázdniny a dovolené. Hladina adrenalinu stoupá. Podle planetární konstelace je před vámi radostný, avšak i hektický den. Co čeká raky? Hvězdy vám i nadále přejí, ale nesmíte toho zneužívat. Přiměřeně riskujte, nechtějte všechno najednou, zrychlený dech i puls zkrotíte v ložnici. Lvi, máte před sebou hodně plánů, důležitá budou vaše koncentrace, ale i umění výběru z mnoha lákavých nabídek. Pany, do vašeho života vstupuje hodně příznivých věcí a budou mít blahodárný vliv na tolik potřebné porozumění. Váhy. Pokud si myslíte, že Venuše na vás zapomněla, pak jste na omylu. Čeká vás velmi vzrušující léto. Štíři. Dostanete se do víru takových událostí, o nichž jste si nechávali jen zdát. Konstelace přeje cestování, navazování přátelství a sportovním aktivitám. Střelci. O to, abyste se nenudili, se postará Jupiter. Vaše aktivita je na vzestupu. Dělá vám náramně dobře, když se vás okolí všímá a hovoří ve váš prostor. Úspěch. Kozorozi, planetární konstelace vám přihrají milostnou příležitost, ale po rychlém splanutí bude následovat rychlé vystřízlivění. Ach jo. Vodnáři, více faktorů může rozptylovat vaši pozornost, ale nerozhodnost vám nehrozí. Jste připraveni na všechny možné eventuality. Ryby, zřejmě budete projevovat větší aktivitu než obvykle a nebudete zanedbávat ani citovou stránku. Využijte auru oduševnělosti a přitažení. Berani, vaše hvězdné cíle se budou rychle měnit a můžete pociťovat i napětí. Důraz spočívá na vaší náladě a inspiraci. Víc si v zásadě prožijete prima den. Zadaní prohloubí svůj vztah a svobodní víci potkají spřízněnou duši. Blíženci, s nebývalou lehkostí budete realizovat své plány. Úročit by se vám měly i předchozí aktivity. Milí přátelé, Saturn vás nabádá k většímu sebeovládání. Silné aspekty vyvolávají vlnu zvídavosti a emocí. Dnešek se snažte pojmout z vesela. Opatrní buďte na cestách. Přeji super den a dovolenou. Mějte se rádi a věřte na zázraky.
2: Come here, baby.

0: krásné středeční ráno na frekvenci 1. 1+1. Jeden forek od nás, jeden forek od vás. Jeden tady mám. Tak dovolenkovej, moc. Opět, no, jo? Tak co? Jak bylo na dovolený? Ale, otrava. Jak to opršelo? Ne, vařili jsme houby. Toho se bojím.
1: Dávejte na sebe pozor,
0: přesně,
1: jo?
0: Přesně tak, opatrně. Všechny jsou jedlí, ale některý jen jednou.
2: Honda přiváží žhavou letní na... Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
2: Pítku, ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na Den princezen.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku.

0: Dobré středeční ráno, 1+1, před chvilkou jeden vtip velmi povedený. Od Lubky, zkusím konkurovat.
1: Zkus.
0: Jo?
1: Ano.
0: Povzdechnutí manželky.
1: Uh-huh.
0: Jo. Tak manžel na dnešek nespal doma. Ráno jsem obvolala jeho kamarády. U všech přespal a u třech ještě stále spí.
1: Mám kamaráda,
0: no,
1: který pracuje taky v jedné takové společnosti a na začátku vztahu, když se jako poznávali se svojí manželkou, mm-hmm. taky právě tvrdil, že jako ho nemusí nikdy kontrolovat, protože mu to chlapi všechno jakoby potvrdějí. A
0: zbytečný.
1: Ona, že to nevěří. On říká, tak pojď, tak si to zkus, zavolej mu tady a zeptej se ho, jestli to.
0: Ahoj.
1: Jo, jasně. Hele, teď tu není, ale před chvilečkou tady byl někam. Takže oni prostě fakt chlapi držej basu.
0: No, dobře, no. Já jsem hrál dlouhý roky na basu v kapele, takže jsem s klukama basu držel.
1: Jo.
0: A pak přišla ta pivní, no.
2: Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Za dvě minuty bude půl sedmé. Přejeme hezké ráno, jaký bude dnešek. Spíše zatažený, jasno, může být opravdu, ale jenom místy počítejte s tím, že spíše na východě republiky a teploty se budou pohybovat také různě od 17 do 24 stupňů Celsia. Místy může být dokonce ale až 33, a to samozřejmě opět míříme na východ republiky už za chvilku. Krátké zprávy. Teď je přesně půl sedmé, čas na krátké zprávy, je tu Láďa Jakub.
1: Dobré ráno, podvečer přinesl jihu Moravy tolik potřebné srážky, ale bohužel i velmi silné bouřky, hlavně v okolí Blanska. Lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli taky hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny řádí i během noci na středu. I ode dneška musí mít dodávky, které převážejí zboží přes hranice nebo jimi zajišťují zahraniční firmy vnitrostátní přepravu, vybavené tachografy. A dneškem taky začíná platit změna zákona, podle které se při stanovení ochranného pásma silnic a dálnic bude vycházet z vymezení zastavěného území podle nového stavebního zákona, nikoliv jako dosud z definice v zákoně o pozemních komunikacích. Záležet bude na územních plánech obcí. V Brně a Ostravě dnes začíná festival Měsíc autorského čtení, který letos představí grónskou literaturu. Jako první vystoupí v Huse na provázku v Brně básnířka, performerka a výtvarná umělkyně Jessie Kleman, na to za účasti grónské ministryně kultury Nivy Olsen. Festival potrvá v Brně a Ostravě měsíc, pak zavítá na Slovensko a do ukrajinského Lvova. A tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Syněková s Nikolou Bartuňkovou. A fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Góly dali Quiñones a Jiménez.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D1 hlásí nehodu u Tasova z Prahy na Brno, kilometr 153, auto je tam ve značce, zpomaluje se u exitu na Osovou Bytýšku, tak nohu z plynu. To samé na D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Bezděčín, tam je auto pro změnu ve Svodidlech na 41. půltém kilometru. D4 na Strakonice, tedy pardon, ze Strakonic na Prahu u exitu Řitka, tam je auto mimo silnici. A ještě silnice 244 v Kostelci nad Labem v okrese Praha Východ, ta je uzavřená okolo nám městí Komenského až do konce listopadu. Objet to můžete přes Neratovice nebo Brandýs nad Labem. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Mírou a Lubkou.
3: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1, tak jsem si včera řekla, že když jako už je takhle jako léto.
0: Jakože červenec na spadnutí, jo?
3: No, tak jsem si říkala, že když jako zítra je toho prvního, tak bych měla umýt okna. Mm-hmm. Tak jsem to udělala. Sundala jsem i vánoční světýlka.
0: Hele, rozhodla jsem se, že umeju v létě okna. Přesně. U té příležitosti jsem sundala vánoční světýlka.
3: Přátelé, nejsem jediná.
0: Ne, 100% nejseš jediná.
3: Nejsem jediná. Ne, no. A teď já nemluvím o těch světýlkách, co mají lidi celoročně ve štítu. Jo?
0: Jasně, to se nesundává.
3: Ty se prostě tam dají jednou z plošiny a zůstanou tam. Ale já myslím takový ty vevnitř, jako normálně do obývací místnosti.
0: To už tam mohla skoro nechat.
3: Když já mám pocit, že jak na to svítí to sluníčko, že se to ničí.
0: Jo.
3: Že to jako svítí každý rok míň a míň, ale přesto se nikdy nedokopu k tomu, abych to na ty tři krále sundala, víš? Hmm,
0: no tak hele, příští rok dej si to někam do upomínek, jo?
3: Jo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 1 s vámi, přejeme hezké ráno, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Co je vulpes?
1: Cože?
0: Co je vulpes?
1: Vulpes?
0: Vulpes. V-U-L-P-E-S. Vulpes.
1: To bude směs vlny a polyamidu a bude to označení na cedulce, tam je psáno, ne, vůl, jako v-o-ol a pes, a to je nějaká jako... No, jako
0: hlubka dostala stavebnici, mladý chemik.
1: Ne, to bývá na tom, jako na textilích, jak je tam napsáno.
0: Jasně,
1: to složení.
0: Jasně, jako směs prostě.
1: Směs vlny a polyamidu bych
0: dobře,
1: řekla.
0: Dobře, tak jo. Co je vůl, pes, víte to? Tak za chvilku.
2: Ráno frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: Krásne stredeční ráno. Co je vulpes?
1: To je moja otázka. A která mi dorazila mimochodem tedy.
0: Dorazila?
1: No, abych si tě prověřil.
0: Ale víš, že si myslím, že mám pravdu.
1: Můžeš mít pravdu, ale to, co jsem chtěl slyšet já, to je něco
0: jiného. To je něco jiného, aha.
1: Správnou odpověď by na to znal myslivec.
0: Aha.
1: Vulpes, a teď se posaďte, jo, pokud jste to nevěděli, je latinské rodové jméno pro lišku.
0: No jo.
1: Liška je vulpes.
0: Jasně, no. jasně. Já koukám, jestli to tady někde náhodou není.
1: Dokonce taková ta klasická naše česká liška.
0: Ano. Jo,
1: liška obecná. Aha. Se latinsky řekne vulpes vulpes.
0: Jo, to je pravda, ale podívej se, hele, našla jsem tady složení kalhot, nějaký jako a docela drahý kalhoty, za 6850 mají
1: rost.
0: Složení vůl, pes a elastan.
1: Takže si zasloužíš vlastně trošku potlesk, ne? Takhle.
0: Jasně.
1: Tak hezké ráno.
0: Dobré jutro.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
2: Voda

0: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1. Ještě rychlá reakce tady na moje mytí oken a vánoční světýlka.
1: Přišlo něco, jo?
0: Jo, píše Věrka. V reakci na ta vánoční světýlka. Nám pořád doma u stropu visí velikonoční vajíčka a budou až do Vánoc. Tu výzdobu měníme dvakrát do roka. Na Velikonoce jdou dolů Vánoce, na Vánoce sundáváme jaro.
1: Krásný koloběh.
0: Krásný. Víš, co mě napadá? No. Že mám u stropu ještě i melí.
1: Nekecej. A to tak si vždycky políbíte pod tím, ne? Je to hezký.
0: Jo.
1: Pak to spadne dolů, sežere to pes, hurá na veterinu.

0: Včera jsme prolomili hranici 20 000 korun v posledním slově. To znamená, že tam ještě něco přibylo a o tyhle peníze hrajeme už za chvilku.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity.
3: Je to tak správně, jen se neumím.
2: A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtál křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
7: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
8: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Naší je Hladě Jakub, hezké ráno.
10: Krásné středeční ráno, 6 lidí zranil večer blesk na dětském táboře v jižních Čechách. Dneska začíná platit clo na balíčky ze zemí mimo Evropskou unii a do Ostravy se sjíždějí fanoušci taneční hudby z celé Evropy. Ještě jednou pěkný první červenec. Série tropických, tedy spíš extrémně supertropických dní je ta tam. Přes už snad skoro celé Česko přešly mraky a přinesly sebou déšť i silné bouřky. V Jihočeském kraji večer s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku totiž udeřil blesk. Záchranáři přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí. A taky 5 dětí. U hromadného zasažení bleskem zasahovalo celkem 5 posádek i vrtulník leteckých záchranářů. Blesk udeřil do stromu. Zraněné děti nakonec skončily v nemocnici v Jindřichově Hradci. Evropské unii začíná dnes platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 euro, tedy zhruba 3600 korun. Vztahovat se bude například na zásilky ze Spojených států amerických a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které se Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura, tedy zhruba 73 koruny. Pacienti se od dneška dostanou k dalším víc než 12 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Doposud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
11: Rušíme preskripční omezení u více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
10: Praktičtí lékaři nově můžou předepisovat léky na 8 různých oblastí, třeba pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD, deprese či epilepsii, srdeční selhání, diabetes, tedy cukrovku, poruchy štítné žlázy a nebo řídnutí kostí. Odvody živnostníků na sociální pojistné se ode dneška snižují na loňskou úroveň. Zatímco v prvním pololetí činil měsíční vyměřovací základ 40% průměrné hrubé mzdy, ode dneška můžou osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ, uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost. K počátku roku u už odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Ostravě, Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého druhu ve střední Evropě vystoupí 550 umělců a z toho bezmála 200 zahraničních. Pořadatelé pro ně připravili 18 scén. Hlavními hvězdami letošního programu jsou třeba skotský hitmaker Calvin Harris, švédský DJ Alesso, belgická DJka Charlotte David, americký producent Marshmallow a nebo Dmitry Vegas.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Jak bude dál? Jasno, jen na západě Čech a na východě a severu Moravy a ve Slezsku. Jinde, tedy ve velké části Česka, bude dál hodně pod mrakem a přijdou i silnější bouřky místy. Teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ale ještě 33.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Dálnice D52 z Pohořelic na Brno hlásí před sjezdem na Rajhrad velké prkno v pravém jízdním pruhu na 10. kilometru. V místě je to špatně vidět, takže nohu z plynu. Kolony jsou teďko na D7 na Chomutovské ve směru od Slaného na Prahu za sjezdem na Buštěhrad. První kolona má 3 kilometry a další je potom hned u sjezdu na Středokluky. Je to na 20 minut až k omezení u letiště Václav Havel v Praze Ruzyně. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a taky Lubkou a Mírou.
0: Ano, jsme tu, hezké ráno.
12: Krásné ráno, středa 1. července, přesně za týden startují radiokempy Frekvence 1.
0: To je pravda, já na to úplně zapomněl, jak jsem na to mohl zapomenout.
12: No, protože máme ještě chvilečku volnou, on na ten první kemp jede Ondra s Verčou.
0: Pravda, pravda.
12: Jedou do Rožnova. Takže vy, co píšete, kdy začnou kempy, tak začnou, přátelé, začnou 8. července nás můžete vyhlížet v Rožnově pod Radhoštěm.
0: No a kdyby byla tma, nebojte se, není problém zařvat Rožní. A bude světlo, budíš světlo a mohli bychom tam něco rožnit i třeba.
12: Něco rožnit. Vzpomněla jsem si na svého kamaráda ze Slovenska. Bydleli jsme spolu na intru a na Slovensku se neříká Rožní.
0: Tam je Zažní, ne?
12: Ne, ta je já ti řeknu tu historku. A on mě prosil, my jsme tenkrát zůstávali na intru nějak přes víkend a byli jsme domluveni, že spolu půjdeme odpoledne do divadla, podívat se na jedno odpolední představení. A já jsem mu slíbila, že ho přijdu vzbudit, aby nezaspal, tak jsem tam tak jako klepala opatrně, jako hoďku předtím, než jsme měli odcházet a říkám, vstávej, chtěl si vzbudit. A on mi řekl, zapal. Takže já jsem zase odešla, říkala jsem si.
0: Jo, jako ty jsi se jako vypal, že
12: jako
0: to je vlastně...
12: Jako vypadní.
0: Jo, jo.
12: Zapal. Takže jako on po mně prostě chtěl, abych rozsvítila, abych rožla, řekl zapal.
0: To jsme teda hodně odbočili od prvního radiokempu. To si ještě proberem tisíckrát, to je jasná věc, těšte se na to, my se těšíme na vás a hezké ráno.
12: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 vás probouzí do dnešního rána.
1: Tak před chvíličkou jsme mluvili o tom, že za týden startují radiokempy Frekvence 1. A hned dorazila zpráva, kdy budeme my, tak budeme hned záhy. Hned ten další termín jedeme my s Mírou.
0: Kam vlastně? Já se přiznám, že jsem na to úplně nekoukal dopodrobna.
1: Na Lipno.
0: Lipno.
1: Tam jsme dlouho nebyli.
0: A jsme byli naposled podle mě s Olgou Lounovou.
1: Bylo to s Olgou? Vlastně
0: a s Márou jsme tam byli ještě jednou. Jo. Mára tenkrát přijel a zapomněl si buď to kytaru nebo popruh ke kytaře. Jedno z toho, to si vybavu, že mi volal z auta.
1: Počkej, kytaru, a nebylo to tenkrát, když měl Mára ten klobouk?
0: To je možný, že to bylo tam.
1: To bylo podle mě na
0: Lipně. Dělali putovní klobouk Frekvence 1.
1: Který se ztratil hned to, na tom Lipně.
0: No, to byla hezká historka. My jsme vymysleli krásný příběh, že teda Mára vezme ten klobouk, uděláme z něj putovní klobouk, dali jsme tam hashtag klobouk Frekvence 1, já už nevím přesně, jak to bylo, a že ho jakoby vypustíme a tomu člověku, kterýmu jsme ho dali, jsme řekli, hele, až někde budeš, někomu ho dej a řekni mu tu historku, ať ho podá a dávají to na Instagram a my budeme sledovat, kudy všude putuje ten klobouk.
1: No.
0: No a hele, už druhý den byl ztracený.
1: Ztratil se hned na tom Lipně. No, tak tolik jako k důvěře.
0: Nápad to byl fantastický.
1: Přesně. A ovšem, měl ho předtím na hlavě Marek ztracený.
0: Právě.
1: Takže byl to dobrý.
0: Takže byl ztracený.
1: Byl to
0: klobouk
1: suvenír.
0: Byl ztracený doslova teda.
1: Takže přátelé, 15. července Lipno a bude tam s náma. Víš to?
0: Nevím, Pokáč.
1: Pokáč.
0: Tak se těšte, hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Krásné středeční ráno, středa s datem 1. července a v posledním slově takhle po ránu 21,5 tisíce korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak správce pokladny promluvil, tedy jak tomu přihodil ještě telefonní číslo 257 400 a 3 devítky. Můžete volat, můžete zkusit štěstí. Tak koho pak tam máme? Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
4: Dobrý den, Dáša.
3: Dáša volá. Kroměříž. Tak Dášo, pojďme rovnou k věci. Větu nám tady nechal fotr na tripu, tedy Pepa Vrtal, zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co?
4: Improvizace.
3: Improvizace, říkáte. 21,5 ve hře, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to improvizace. Dášo, není, ale určitě máte v hlavě ještě nějaký tip, tak se třeba ještě ozvěte. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezké ráno, my přihodíme 500, to znamená 22 tisíc korun. Hrajeme ještě po 8 hodině.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: hezké ráno, že za chvilku si dáme krátké zprávy, teď ještě za počasí. My tady Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno. Středa je nejbohatším dnem na srážky, ale také na velmi silné bouřky. Už od rána očekáváme déšť od západu, který se bude rozšiřovat postupně během odpoledních hodin i na Moravu a do Slezska. Místy se bude jednat o srážky vydatné. Nejčastěji spadne od 10 do 20 mm srážek. Při bouřkách to budou srážkové úhrny až na 50 litrech na metr čtvereční. Očekáváme, že během odpoledních hodin se budou zejména na Moravě a ve Slezsku vytvářet i super celární bouřky. Provázené krupobitým přívalovým deštěm a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Také čekáme velké teplotní rozdíly. Na Karlovarsku to budou teploty na 20 stupních Celsia, na jižní Moravě ještě naměříme až 32 stupňů. Buďte ve střehu, nyní je klid před bouří, odpoledne mohou bouřky přinášet i škody.
1: Využijte nejlepší na...
0: Teď je přesně 7:30, čas na krátké zprávy, je tu Láďa Jakub.
3: Dobré první červencové ráno, poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Majitelé psů musí od dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Protidrogová politika a agenda lidských práv ode dneška už nespadá pod úřad vlády. Nově si je rozdělila 4 ministerstva. S vládními experty se do rezortu spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví přesunulo i zázemí 8 vládních rad. S tím nesouhlasí někteří odborníci, 53 z nich už odešlo. Školní jídelny můžou vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Začala totiž platit novela vyhlášky, která o rok prodlužuje přechodné období. A ještě k počasí, Český hydrometeorologický ústav ode dneška mění systém výstrah. Víc se zaměří na dopady nebezpečných jevů a rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro obyvatele, úřady i bezpečnostní složky.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A rychle na silnice D7 hlásí kolony od Slaného na Prahu u Buštěhradu na kilometru 9 a další pak u sjezdu na Středokluky až k omezení u letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Zdržíte se taky na příjezdu do Prahy po D8, plná je už od 3. kilometru od Kvíčan. U proseku je totiž nehoda, zdržíte se na půl hodiny. No a na silnici číslo 9, tak to je Středočeské Mělnicko, tady se odklízí nehoda od Mělníka na Neratovice a Prahu. 20 minut se zdržíte u bouračky Ukel, projíždí se tady k Vadlově. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s F1, taky Mírou a Lubkou.
0: Se zajímavým tématem teď do hezké ráno, mimochodem.
4: Krásné ráno.
0: Přichází Lubka, no tak... které mi vypadly mi oči z důlku.
4: Tak to, že jsem sundala vánoční světilka, to jsme probírali.
0: Ano, to bych pochopil ještě.
4: A přesně, je teď ta doba. Já nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale ono to je vlastně strašně zvláštní. V momentě, kdy lidi začínají fakt jako nakupovat na letní dovolený, tak začínají i ty letní výprodeje, jo. Prostě začínají výprodeje, takhle bych to řekla. A třeba moje mamka začíná nakupovat vánoční dárky.
0: Nejmožný prostě.
4: Je to možný. No. Za prvý je to levnější,
0: no.
4: Za druhý vlastně nejseš ve stresu. Dokonce já si myslím, že ona jako je má i zabalený. Potom teda pravda se občas nějaký ten vánoční dárek hledá a nemůže se najít, protože ho někam schovala. Ale já nevím, no, ty nakupuješ jak dlouho dopředu vánoční dárky?
0: Já nekupuju, já jsem to zrušil.
4: Ty máš Ježíška.
0: Ale
4: ty máš umluvu s Ježíškem.
0: Já jsem se vrátil do dětských let a čekám, co mi přinese. Ale pokud dostanete tedy letos od Ježíška plavky a tak, tak je to pravděpodobně tenhle model, že se nakupovalo v létě.
4: No jasně, ale no. Až mě z toho zaskočilo.
0: No, tak, klidně si odkašlej. No,
4: ale,
0: to nevadí.
4: Ale je to tak, jako proč mám od Ježíška dostávat jenom zimní boty, že jo? Na snowboard věci, na lyže.
0: Když... Já jsem celkem rád dostával zimní boty, já jsem chodil v teniskách vždycky až do Vánoc a pak od Vánoc už to bylo lepší.
4: Čekal jsi jak na smilování na Ježíška, až konečně donese sněhu letam u vás, jo?
0: Ano, jak v pelíškách. Díky, táto.
4: Díky, táto. Já jsem s nima spala.
0: S kým? S botama?
4: Se sněhulema. Já jsem jednou dostala sněhule, který jsem si strašně, ale fakt strašně přála, byly růžový. Nebyly to takový ty hnusný, co byly dole modrý a na vrchu měli takový ten stahovací pogumovaný textil, ale byly to fakt moderní růžový sněhule a já jsem si je vzala do postele. Já jsem měla tak strašnou radost, že jsem je dostala. Mm-hmm. No ale to jsme se dostali teda úplně, ale úplně jinam.
0: Přátelé, Lubka, žena, která spala ze sněhulema.
4: Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké středeční ráno, Frekvence 1 s vámi je 1. července. Asi bychom si nemohli vybrat lepší datum na to, než abychom řešili vánoční dárky, což se nám bohužel zvrhlo a stalo.
1: Možná ještě 24. června, ale to jsme tak nějak prokaučovali.
0: 1. července podle mě prostě to je opravdu nejhorší datum, který si na to můžeš vybrat. Zjistili jsme, že Lubka si vzala do postele sněhule, jako z nich měla radost, ale já jsem si vzpomněl, že jsem si dokonce vyrobil, já jsem hrozně toužil po hodinkách s kalkulačkou a vyrobil jsem si je z papíru, normálně jsem si je nakreslil, ty hodinky, vystříhl jsem si a nosil jsem je asi měsíc před Vánocem a přilepený na ruce, až mi je koupili.
1: Počkej, jako to mám taky jako hustou vzpomínku. Já jsem vždycky chtěla strašně umět šít. Naučila mě to babička vlastně docela brzo. Mm-hmm. Někdy v nějakých 6 letech jsem šila jako na linkovaném papíru, zatím bez nitě, abych se naučila šít rovně. Ale ještě jsem to neuměla. Já si myslím, že mě bylo tak 5 a strašně jsem toužila po adidaskách. Já, mm-hmm. Ale když dneska řeknu adidasky, tak si každý představí třeba boty, jo. No. Ale tenkrát to, přátelé, prosím vás, byly kraťasy, které byly střižené do obloučku.
0: Jasně, vím, ty obloučkový,
1: na boku a byly olemovaný bílým jenom proužkem a vůbec neměli žádný jako pruhy a ani žádnou značku, ale prostě se tomu říkalo tenkrát adidasky.
0: Jasně.
1: A já jsem potom strašně, ale strašně toužila. A samozřejmě jsem je neměla, jako kdybych je vzala, že jo. A pamatuju si to, jak dneska, byli jsme u babičky v Jihlavě a ona tam měla skříň a v ní byly látky, metráž. Aha. A byla tam sypkovina, já vůbec nevím, proč mi napadla sypkovina.
0: No.
1: A vytáhla jsem tu růžovou sypkovinu a žlutou izolepu. A vystříhala jsem si adidasky.
0: A slepila jsem si je
1: tou žlutou izolepou, jako ty proužky, jestli to chápeš.
0: Chápu.
1: Samozřejmě to nevydrželo, sypkovina byla rozstříhaná. Já jsem byla nešťastná, babička byla nešťastná.
0: No. To už trošku hraničí s mojí zoufalostí, kdy jsem si vydlabal půl melounu a měl ho na hlavě jako helmu, protože jsem helmu chtěla, neměl jsem.
1: Prostě krutý vzpomínky na naše dětství. My hromadu věcí, co jsme chtěli, jsme neměli a nedostali a ani dostat nemohli, i kdyby naši rodiče chtěli.
0: Ano.
1: Jako tohle si podle mě jako děti teď nedokážou vůbec, ale jako vůbec představit, že by
0: jsme
1: si třeba
0: starý.
1: Přáli sněhule.
0: Jsme starý.
1: Nebo...
0: Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Nádherné středeční ráno, Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jste tu správně. V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Na otázku, co pro to udělat, stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. No a po Česku právě teďka vyráží náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen. A Tomáš by měl být teď na telefonu. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, já vás zdravím. Tak dneska máme namířeno opět do naší zlaté lodě, tedy do Brna. Vezeme tam spousty cen, plato nápojů Coca-Cola, 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Mart, k tomu sluneční brýle, plážovou osučku, plážovou tašku, no je toho hodně. A myslím si, že ty letní dny prověřili, že to osvěžení, ale i ty věci k vodě se rozhodně jako hodí a jsou in. Takže dneska míříme na Malinovského náměstí před Mahenovo divadlo. Sejdeme se tam přesně v 10.00. No a já se na toho prvního samozřejmě budu těšit a ten si sebou odnese tuhle plnou nálož cen.
1: No tak jo, pozdravuj samozřejmě v milém Brnečku, my se těšíme na atmosféru přímo z místa, dnes tedy připomínáme na Maliňáku před, oni to jak říkají, Mahenka možná tomu říkají, viď? Já teď si nejsem
2: Mahenka, jistý. Mahenka,
1: no, no. Takže 10.00, Tome, zatím šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Krásné ráno vám všem, ahoj.
1: A my jenom připomínáme ještě, pokud byste hledali mapu podniků Food Marks, tak ji najdete jednoduše právě v aplikaci Coke App a nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Hruza s námi byl nejednou na Radiokempech Frekvence 1. Kdo tam s námi vyrazí letos, hledejte na našem webu frekvence1.cz. Za chvilku zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Láďa Jakub, hezké ráno.
3: Krásné první červencové ráno. 6 lidí zranil večeroblesk na dětském táboře v jižních Čechách. Dnes se začíná platit clo na balíčky ze zemí mimo Evropskou unii. A bodový systém řidiče přesně dnes slaví 20. Vítejte v druhé polovině letošního roku, je 1.7. Série tropických, tedy spíš extrémních supertropických dní je ta tam. Přes už snad skoro celé Česko přešly mraky a přinesly sebou déště silné bouřky. V Jihočeském kraji večer s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku tam udeřil blesk. Záchranáři přepravovali do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí. A taky ošetřili 5 dětí. U hromadného zasažení bleskem zasahovalo celkem 5 posádek i vrtulník letecké záchranky. Blesk udeřil do stromu. Zraněné děti pak skončily v nemocnici v Jindřichově Hradci. Evropské unii dnes se začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur, tedy zhruba do 3600 korun. Vztahovat se bude například na zásilky ze Spojených států amerických i Švýcarska, ale postihne hlavně ty, které se Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura, tedy zhruba 73 koruny. Bodový systém slaví dneska 20 let. Platit začal 1. července 2006. Změna udělala čáru přes rozpočet těm, kteří se díky své finanční situaci mohli dovolit platit opakovaně pokuty. Jak se vyvíjel bodový systém v Česku, shrnuje expert světa motoru Martin Karlík.
4: Zpočátku se dávaly body třeba i za to, když někdo zapomněl přes den rozsvítit světla, za to byl jeden bod. A teď je snaha, aby bodované byly jenom opravdu ty nejnebezpečnější věci, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, nebezpečné předjíždění, případně třeba nerespektování červené nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
3: Dnes je tu poslední den pro podání daňového přiznání za loňský rok prostřednictvím daňového poradce. Povinnosti mají všichni se zdanitelnými příjmy za minulý rok, přesahujícími 50 tisíc korun.
5: Povinnost vzniká i tehdy, když máme vedlejší příjmy k našemu zaměstnání. Může jít o příjmy z nájmu, z příležitostného prodeje nebo z vedlejší samostatné činnosti.
3: Řekla Frekvenci 1 daňová poradkyně Martina Pecková. A teď jedna dopravní informace z východu Čech. Kvůli stavbě kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem Verdeku bude ode dneška do 6. srpna zavřená část silnice druhé třídy 299 právě ze Dvora Králové nad Labem směrem na Hostinné na Trutnovsku. Řidiči budou muset jezdit objížďkou, to přes Bílou Třemešnou a Mostek. Fotbalisti Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Jasno, teď může být jen na jihozápadě Čech v Pošumaví a taky na severní Moravě a ve Slezsku. Ve velké části Česka ale bude dál hodně pod mrakem, alespoň během celého dne. Přes den i s deštěm a bouřkami, nebo alespoň přehánkami. A teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku budou doznívat stropy, ještě naměříme až 33.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Nehoda je na D10 před Mladou Boleslaví. Kolona už je od sjezdu na Nymburk na kilometru 38. Silnice číslo 35 z Hořic do Jičína hlásí před Ostroměří fronty, a to kvůli poruchanému kamionu. Pevné nervy to bude chtít taky v Praze na okruhu z D1 k letišti, už z Modletic. Na 77. kilometru je taky bouračka a pořád se nám štosuje devítka, výjezd z Mělníka až k nehodě Ukel. Tady se taky nějakou chvíli zdržíte. Přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s F1 a teď už Míra s Lubkou.
0: A přijde Kostra do hospody a říká jedno pivo a hadr. Jo, a to jsou jeden z těch blbejch fórů, který se často objevuje někde. Jasně. Ale dneska je den fórů teda.
6: Mezinárodní den
0: mezinárodní vtipů. Dokonce. Já to moc, jako, byť tady vyprávíme každé ráno vtip, ale já je musím mít napsaný, protože já si to nepamatuju a ve chvíli, kdy něco říkám opravdu z hlavy, tak už od začátku toho vtipu myslím na to, abych to nepokazil, abych tam správně trefil tu pointu. A pak se třeba zakoktáš.
6: No hele, jako třeba moje maminka je člověk, který fakt jako extrémně nechápe vtipy. Jo, a tatínek můj měl nějakou jako snahu jí nějaký vtip vysvětlit a ty to tak jako rozebíral a říkal, chápeš to? A ona, no a teď se stalo tohle, už to chápeš? No jako jo, no. A co je na tom vtipnýho? A teď ten můj zoufalý táta, který jako celý ten vtip jako analyzoval v podstatě do posledního písmenka, říká, no teď už nic!
0: Přesně, a jdu do hospody.
6: Přesně.
0: A mě chápou.
6: Krásné ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno, tohle je příběh, který určitě všichni znáte. Jdete si koupit jednu jedinou věc, necháte v obchodě Majland a na tu jednu jedinou věc, kterou tentokrát byl Nanuk, zapomenete. My voláme Miriam, voláme Bohumín a účtenka, no, skoro taková, že se nám nevešla na celou stránku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak pojďme to vyzkoušet tedy, jak už si říkala, směr Bohumín. A Miriam píše, že nás poslouchá od nevidím do nevidím. Tak uvidíme, jestli se dovoláme. V případě rádia spíš od neslyším do neslyším by to mělo být. Takže Miriam. Ale začaly nám prázdniny, my už zase máme vyzkoušeno. Halo, halo, slyšíme se, Miriam?
4: Ano, halo, halo, slyšíme se, no. Tady.
3: Tady Míra, Míra s Lubkou, jaké rádio platí za vás?
4: No, frekvence 1.
3: No tak jo, Miriam, razila k nám. Vypadá to skoro vztekle zmuchlaná účtenka, krásný příběh, že jste šla koupit Nanuk, nechala jste tam skoro litr, nakoupila všechno ostatní, kromě Nanuku. To je příběh, který se děje každému z nás, ale jak právě koukám na ten screen té účtenky, jak je trošku zmuchlaná. Právě možná vztek, až jsi si zrovna vzpomněla, že nemáte Nanuk, co?
4: No to asi by mohlo být, ale je tam ještě jedna věc. Já jsem totiž si říkala, no není možné, až jednou se nestane, abych nevyhrála, abyste mě nevylosovali. Tak jsem si ji dala mezi ten nákup. A než jsem přišla domů, tak se to zmuchlalo v tom
3: nákupu. Dobře, ale vidíte, jo? Přineslo vám to štěstí, dopadlo to dobře, takže tentokrát za vás platí frekvence 1. Miriam, mějte se moc krásně a hezké léto přejeme.
4: Děkuji a ráda vás poslouchám, jste nejlepší rádio.
3: Děkujeme.
4: Od ráda do večera, to se jenom dá.
3: Naslyšenou, hezké ráno.
4: Naslyšenou, děkuji.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl.

0: dnešek bude s deštěm, počítejte s tím, a se zataženou oblohou dorazilo ochlazení, čeká kolem 23 stupňů. Pokud byste se chtěli ohřát, tak musíte směr Morava a východ republiky. Za chvilku si dáme krátké zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Teď jsou 2 minuty po 8:30, nejvyšší čas na krátké zprávy. Máje Ládějku.
2: Dobré ráno, podvečer přinesl jihu Moravy tolik potřebné srážky, ale bohužel je velmi silné bouřky. Hlavně z okolí Blanska lidé hlásí až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli taky hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Od dneška musí být dodávky, které převážejí zboží přes hranice nebo jimi zajišťují zahraniční firmy vnitrostátní přepravu, vybavení tachografy. A dnešním dnem taky začíná platit změna zákona, podle které se při stanovení ochranného pásma silnic a dálnic bude vycházet z vymezení zastavěného území podle nového stavebního zákona. Nikoliv jako dosud z definice v zákoně o pozemních komunikacích. Záležet bude na územních plánech obcí. V Brně a Ostravě dnes začíná festival Měsíc autorského čtení. Ten letos představí grónskou literaturu. Jako první vystoupí v brněnské Huse na provázku básnířka, performerka a výtvarná umělkyně Jessie Kleman, a to za účasti grónské ministryně kultury Nivy Olsen. Festival potrvá měsíc, pak z Ostravy a Brna zavítá i na Slovensko a do ukrajinského Lvova. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Syňaková s Nikolou Bartuňkovou. A fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Goly dali Quiñones a Jiménez.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda stále na D10 před Mladou Boleslaví už od sjezdu na Nymburk na kilometru 38 jsou fronty. 35 východočeská z Hořic do Jičína před Ostroměří taky hlásí štosující se kolony kvůli poruchanému kamionu. V Praze potom pevné nervy na okruhu z D1 k letišti v Ruzini už od Modletic na 77. kilometru se taky bouralo. A 9 hlásí kolony na výjezdu z Mělníka až k nehodě Ukel, tak s tím počítejte a dobře dojeďte. S frekvencí 1 Mírou a Lubkou.
0: A my vám přejeme hezké ráno, je to pravda, pokud povezete třeba někoho ze známých nebo z příbuzných na letiště, počítejte s tím, že je to tam celý rozkopaný a budete tam stát a budete tam bloudit. Jinak pro vás máme 22 000 korun už za chvíli ve hře Poslední slovo na Frekvenci 1.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Už 22 tisíc na vás čeká v posledním slově. Telefonní číslo k nám 257-400-999. Pojďme na to, ať nestržujem.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Větu nám tady nechal velký milovník aut a cestování, a to je fotr na tripu, tedy Pepa Vrtal. Ještě jednou tedy číslo 257-400-399. Uvidíme, kdo se k nám pokouší dovolat. Kdo by chtěl tyhle peníze? Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno, kdo tam?
4: Hezké ráno, tady Lenka.
3: Lenka odkud?
4: Z Lečena, Cázovo, Habrek.
3: Tak. Leni, jdeme na to, tady je věta od Pepy.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Trpělivost.
3: Trpělivost, říkáte, 22 tisíc ve hře, pojďme to zkusit ještě jednou.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Není to trpělivost. Není. Nevadí, tak vám přeji hodně trpělivosti, abyste se zase dovolala, až to budete zkoušet. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
3: A my přihodíme tedy 5 kilo, 22,5 tisíce korun ve hře, dnes dopoledne na Frekvenci 1.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
6: Po svět je Hollywood a věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Tento týden v Kauf...
0: 5 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Připravili je Láďa Jakub, je tu, hezké ráno.
4: Hezké ráno, 6 lidí zranil večer blesk na dětském táboře v jižních Čechách. Dnes začíná platit clo na balíčky ze zemí mimo Evropskou unii a do Ostravy se sjíždějí fanoušci taneční hudby z celé Evropy. Ještě jednou pěkný první červencový den. Vstoupili jsme do druhé poloviny letošního roku a série tropických, tedy spíš extrémně supertropických dní skončila. Přes už snad skoro celé Česko přešly mraky a přinesly sebou déště, silné bouřky. V Jihočeském kraji večer s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku totiž udeřil blesk. Záchranáři přepravovali do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí. Mělo jít o vedoucího tábora. U hromadného zasažení bleskem zasahovalo celkem 5 posádek i vrtulník letecké záchranky. Blesk udeřil do stromu a zraněné děti, bylo jich 5, skončily v nemocnici v Jindřichově Hradci. Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur, zhruba 3600 korun. Vztahovat se bude například na zásilky ze Spojených států amerických nebo Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které se Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura, tedy zhruba 73 koruny. Bodový systém má 20 let, platit začal přesně 1. července 2006. Změna udělala čáru přes rozpočet těm, kteří se díky své finanční situaci mohli dovolit platit opakovaně pokuty. Jak se vyvíjel bodový systém v Česku, shrnuje expert světa motorů Martin Karlík.
5: Zpočátku se dávaly body třeba i za to, když někdo zapomněl přes den rozsvítit světla, za to byl jeden bod a teď je snaha, aby bodované byly jenom opravdu ty nejnebezpečnější věci, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, nebezpečné předjíždění, případně třeba nerespektování červené nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
4: Teď na jiné téma. Odvody živnostníků na sociální pojistné se ode dneška snižují na loňskou úroveň. Zatímco v prvním pololetí dělal měsíční vyměřovací základ 40% průměrné hrubé mzdy, ode dneška můžou osoby samostatně výdělečně činné, takzvaní OSVČ, uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U už odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Parta nadšenců oživila starý amfiteátr nedaleko Hradce Králové. Stoleté letní divadlo teď láká na divadelní hry pod širým nebem.
6: Částečnou opravou prošel oblíbený areál na Chlumu. Nadšenci mají za sebou celou řadu komplikací. Když se loni rozhodli pro modernizaci amfiteátru, spočítali náklady na zhruba 1 milion 700 tisíc korun, jenže sehnali nakonec jen 500 000. A tak se místo dělníků museli pustit do práce sami. Letos tak zvládli alespoň polovinu hlediště a další části přijdou v příštích etapách. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: V Ostravě Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého druhu ve střední Evropě vystoupí 550 umělců, z toho bezmála 200 zahraničních. Pořadatelé pro ně připravili 18 scén. Hlavními hvězdami letošního programu jsou třeba skotský hitmaker Calvin Harris, švédský DJ Alesso, belgická DJka Charlotte David, americký producent Marshmallow a nebo Dmitry Vegas.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Aktuálně nám prší, místy hodně silně od Klatov přes Plzeň až ke Karlovým Varům v celém Ústeckém kraji, vyjma tedy Litoměřická a Děčínska. No a jak bude dál? Jasno jen na jihozápadě Čech v Poušumaví a na východě a severu Moravy a ve Slezsku. Ve velké části Čech bude dál hodně pod mrakem i se silným deštěm nebo bouřkami. A teploty v Čechách jen do 25, na Moravě a ve Slezsku ještě poslední zbytky tropických teplot až u 33.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: A ještě samozřejmě zamíříme na hlavní tahy. Na D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Ivanovice na 236. kilometru se tvoří kolony. A štosuje se nám to i na D8, ta je plná už od Klíčan až dál k Liberecké, no a taky ke sjezdu do Kbelské. I tady jsou kolony na několik desítek minut. Tak pevné nervy přejeme. No a teď už na Frekvenci 1 náš další program.
7: A dobré ráno také po 9. hodině přicházím ze zásadní informací.
8: A sice takhle ve středu.
7: Inteligentní lidi mají častěji nepořádek. Ponocujou a nadávají. Koukni tak se na mě. Bordel doma jak v tanku.
8: No.
7: Jo. Ponocuju velmi.
8: Ano.
7: Rád a jsem v tom dobrej.
8: Ano.
7: A nadávám na všechno.
8: Ty jo, je to moje...
7: Nejvíc nadávám, když po noci mám doma bordel.
8: Tak to jsem teda zvědavá, co třeba vymyslí moje dcera.
7: No.
8: Protože to je jako úplně, ale přesný.
7: No, tak přesný. Vidíš, to je velmi jako, inteligentní.
8: Jo, to je, no? to je, no. Jako ten nepořádek, já nebudu zmiňovat, mám dvě dcery, tak jako si myslím, že kamarádi poznají. Nepořádek, chodí spát, když já vstávám pomalu, jasně. Že jo? No a odmlouvat taky umí.
7: No tak vidíš, jak máš chytrou dceru.
8: Tak promiň, no tak si neuklízej, no.
7: Hezké ráno.
8: Dobré jitro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Ticholákaně mých hlad posílá.

0: Herečka Josefína Prachařová tady s námi taky byla na Frekvenci 1. Prázdniny. No, pro herce je to jasně daný. Herecký prázdniny prostě jsou stejně jako prázdniny ve škole, pokud zrovna úplně rodiče netočejí. Měla jsi vůbec prázdniny, nebo prostě?
1: Ty, letos jsem je moc neměla, ale tím, že jsem jakoby už na výšce, tak to je fajn, že vlastně začínáme v říjnu, končíme někde jakoby koncem května, nevím. Tak jsem jakoby měla ten jako červen a to září jako ještě nějakým způsobem volný, ale jsem dlouho neměla takové prázdniny.
2: No a jako dítko, divadelní prázdniny třeba logicky s ohledem na...
1: Jako s rodičema.
2: No.
1: To jo, to bylo vždycky jakoby super, no, protože moc nebývali doma jakoby přes rok, jako večery vůbec, že jo, vlastně. Takže to jsme vždycky jezdili na dovolený, aby jsme na chalupy a tak, to bylo fajn.
0: Užívali jste si jako děti ty volné večery, když byli rodiče pryč, nebo tam byl nějaký dozor?
1: Jo, no my totiž nás jako často chodila hlídat naše chůva milovaná, úplně jí zbožňuju a zdravím jí. A potom nás jen chodila jako hlídat babičky a tak, ale jako by stávalo se docela často, že jsme byli sami a byli jsme, nevím, že bráchovi byl třeba 9-10, my jsme se tak byli o trochu starší a my jsme se jako strašně hádali, strašně mlátili. Pak jsem měl taký období, že jsme jako vyndat myčku bylo jako dílo století, protože napřed kámenušky, kdo to udělá. Potom ten, kdo prohrál, tak toho zmlátí ty další dva, že jakoby prostě to. Potom jsme si dávali segrou, různý po sobě házeli věci z lednice jedno období, takže žervé do vlasů prostě a tak, jakože potom vždycky přijeli ty rodiče o půlnoci, byt vybral šíleně naprosto, jakože jsme měli vyluxovat a třeba vyndat myčku, tak nic z toho se určitě nestalo, jenom tam byly ty věci z té lednice různě a my jakoby různě to, takže spíš se sourozencema jsme se to jako odžili, jsme se fakt jako hádali a tak.
2: Existuje český film, který se jmenuje V podstatě jsme normální. Což by tak asi jakoby se dělo.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: jsme se tady s Láďou zapovídali o počasí, protože venku začalo strašně lejt a úplně jsme zapomněli na to, že mají být zprávy.
1: Zmokli jsme, ale to nevadí, hlavně, že jsme stihli
0: Láďo,
1: zprávy.
0: Pojďme na to.
1: Přesně tak, pěkné ráno přejeme. Podvečer přinesla Jihomoravě tolik potřebné srážky, ale bohužel taky velmi silné bouřky, zejména z okolí Blanska, lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli taky hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali z nich vodu. No a my pokračujeme v dalších informacích. Poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomoci prezidenta republiky k vedoucím stálým misím nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. A protidrogová politika a agendy lidských práv ode dneška už nespadají pod úřad vlády. Nově si je rozdělila 4 ministerstva. S vládními experty se do rezortu spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví přesunulo i zázemí 8 vládních rad. S tím nesouhlasí odborníci. 53 z nich už odešlo. Školní jídelny můžou ode dneška vařit podle starých pravidel, a to až do konce srpna 2027. Začala platit novela vyhlášky, která o rok prodlužuje přechodné období. A ještě k počasí, Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Ode dneška se více zaměřuje na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější nejen pro obyvatele, ale i úřady a taky bezpečnostní složky.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Dost to klouže hlavně v okolí Prahy, středních Čech a taky v Ústeckém kraji, kde nám hlásíte velmi silné bouřky, tak jezděte bezpečně a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a taky Lubkou a Mírou.

0: Frekvenci 1 chodí známé osobnosti. My se jich velmi rádi ptáme na nějaké ty tipy na výlety a hodí se nám to právě teď v létě, abyste měli inspiraci. Třeba v loni po prázdninách u nás byla na návštěvě herečka Marika Šepovská a s ní jsme právě probírali, kam vyrazit. Berte to jako inspiraci pro letošní prázdniny.
1: Nebo byli jsme o prázdninách v Třeboni, na Třeboňsku, u takový naší tetičky a je to tam strašně krásný. Já jsem vlastně tam nikdy jako dítě, jsme tam nejezdili s rodičem, nebo tak byla jsem tam teď asi poprvý nebo po druhý a hrozně krásný kraj, musím říct, takže Třeboňsko je nádherný, rovný, dobrý na kolo.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, jestli jezdíte na kole.
1: Já nenávidím ježdění na kole.
0: Jak to?
1: Nevím, já to není můj sport.
0: Ani běh, na Třeboňsku?
1: Běh a i, ano, tam jo, ty rovinky jsou pro mě dobrý, to je takový to, jedu, zastavím, dám si kávu, jedu. A moc se u toho nespotím. No, běh a kolo nejsou moje sporty. Prostě.
2: A co jsou vaše sporty?
1: Yoga, nevím, jestli je to sport.
0: Částečně asi.
1: No je, u toho byste se spotil.
2: Šachy jsou taky sport.
0: No pozor, já jsem byl na hot yoze jednou, tam jsem se spotil teda dost.
2: Hodně.
1: Jo.
0: To se mi se mě odvezou.
1: No jasně, ale já mám já chodím cvičit s takovou trenérkou, mojí Verunkou, ta dělá takový jako pilates, něco takovýho. A to jsou jako cviky, u kterých se vám vlastně zdá, že skoro nic neděláte, ale druhý den vás bolí úplně všechno, takže...
0: Co jsem to dělal včera?
1: No, jsou taky ty hluboký svaly, který prostě člověk moc nepoužívá, moc neví, že je má, ale zároveň pak ho míň bolej záda.
0: Takže Třeboňsko a yoga...
1: Yoga na Třeboňsku.
3: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.

0: posledním slově o 22,5 tisíce korun. Pokračovat můžete v dnešním dopolední a číslo je 257 403 devítky. Ještě závěrem připomínám, přesně za týden, tedy 8. července, startují pro letošní sezónu radiokempy Frekvence 1. Vy se na to můžete těšit. Podívejte se na náš web frekvence1.cz, kde najdete veškeré podrobnosti.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity.
3: Je to tak správně, jen se
2: a oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
5: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
5: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Dovolená u moře z Blůsta.
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
8: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
9: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
10: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
11: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
10: Blue!
12: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
14: My na Frekvenci 1 jsme přesní jako hodinky, jako kukačky 10 a opravdu na chlup přesně zprávy a taky láďáků.
15: Dobré dopoledne, vídejní boxy využívá 88% Čechů. Podle záchranné služby udeřil blesk do stromu na Táboře v Číměři na Jindřichohradecku a v Mariánských Lázních hořel kávovar Škoda s 15 milionů korun. Vídejní boxy využívá téměř 88% Čechů, což je 4x víc než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně a denně pak do boxů chodí nejméně 1% po obyvatel. Dalších zhruba 9% si zásilky vyzvedává několikrát týdně. Hlavním důvodem obliby vídejních boxů jsou hlavně pohodlí, časová flexibilita a snadná dostupnost téměř na každém rohu. Pro 5 dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letní táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Frekvenci 1 to potvrdila její mluvčí Dana Velimská.
16: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
15: Podle záchranné služby blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl 5 dětí a jednoho dospěláka, zřejmě vedoucího. Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, později ho letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. V Mariánských Lázních na Chebsku hořel kávovar v hotelu. Škoda na poškozených prostorách kuchyně je 15 milionů korun. Evakuováno muselo být 117 lidí, nikdo se naštěstí nezranil. A hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v Praze Písnici. Okolnosti požáru budou dnes zjišťovat vyšetřovatelé. Škodu zatím nevyčíslili. Požár zasáhl v úterý večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil, nutná nebyla ani evakuace. Míříme na západ Čech. Plzeň otevřela třípodlažní parkovací dům Atom na největším sídlišti Lochotín. Objekt za 115 milionů korun má kapacitu 173 aut. Parkovací dům na bývalém pozemním parkovišti u obchodního domu v Sokolovské ulici bude řidičům sloužit od středy. Horní patro nabídne 63 míst zdarma jako náhradu za původní bezplatnou plochu, řekl primátor Roman Zarzický. Starosta prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková řekla k dalším projektům tohle.
17: Plzeň?
18: Nemůžeme ubírat na úkor zeleně, ale takhle vzdušná, jednoduchá stavba, která do té sídlišní zástavby zapadne, si myslím, je značka ideál pro to, abychom těm občanům ulehčili s tím parkováním. Budou to i nějaké parkoviště, které budou sběrný. Měly by být záchytný u konečné jedničky, protože samozřejmě i přes den tady využívají lidi, kteří tu nebydlí, ty parkovací místa někde nám je blokujou.
15: Parkovací dům Atom je také lehká modulární konstrukce, částečně zapuštěná do terénu. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Německá geologická služba uvedla, že otřesy dosáhly 5,7 stupně, zatímco americká služba mluví o 6 stupních. Zpráva agentury Reuters se prozatím o možných škodách či zraněných nezmiňuje.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
15: Vyjma jihu Čech, taky Kolínska, Kutnohorská, Příbramská nebo části Vysočiny nám prší na téměř celém území Čech. Na Moravě a ve Slezsku se krásně koupeme na koupalištích. Tam máme totiž dnes až 33 stupňové vedro, zatímco v Čechách naměříme odpoledne maximálně 25.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
15: A ještě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní buďte na D4, na 15. kilometru z Prahy na Strakonice. Je tam nehoda osobního auta ve Svodidlech. 33, dejte si pozor v okrese Náchod, u obce Dolany. Je tu nehoda osobáku s nákladňákem, průjezdní je jen jeden jízdní pruh. V Písku se bouralo na ulici doktorky Milady Horákové a na Horunínsku pozor u obce Vykoš na silnici 54. Máme tu nehodu dvou osobáků a jedné dodávky, na místě policie, hasiči a záchranka. Bouralo se taky v České Lípě pod Holým vrchem. Jinak se jezdí bez komplikací, ale do Stoklouže. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A taky Robinem Sokem.
14: Jsem zde jako blesk. No, vlastně tohleto slovo bych nepoužil. To je vlastně pravda, protože v noci na dnešek mimo jiné zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk. Odneslo to asi pár dětí, kteří jsou teda, nebo které jsou v nemocnici, ale naštěstí teda všechno v pohodě.
15: No, jsou s menšími zraněními, ale už nejsou v takovém fyzickém, psychickém šoku, v jakém byli večer.
14: Ježiš, tomu úplně rozumím, a být rodič vlastně, mít tam své dítě, tak nevím, co bych doma teď vyváděl. No, ale ty jsi tam každopádně byl taky jako dítě?
15: Byl jsem v Číměři, ano, na táboře.
14: Ty jo, tak to je taky
15: krásný v lese.
14: Dobrá náhoda. A nestalo se ti tam třeba to, co se ti stalo včera, že jsi třeba malem zapálil tam něco? Nebo...
15: ne, chytila mi pánvička, ale pánvička, už je to dobrý, odnesl to jenom jeden prst.
14: Přátelé, on má tady normálně obvázaný prst, protože včera málem zapálil byt. No,
15: pánvička mi chytila prostě, no.
14: No nic, tak nějaká špatná zkušenost, nejenom s bleskem, ale třeba i s pánvičkou. Pokud máte, tak tam napište na 736 300 444, nedej bože, že se vám podařilo zapálit byt nebo něco podobného, ale napište, určitě máme aspoň co probírat v této hodině. A do té doby finalisté Superstar 2009, Luis Fonsi, taky Dua Lipa, no prostě pojďme hrát teď to nejlepší z muziky, hezké dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Finalista Superstar 2009, příběh nekončí. Máme pár minut po 10:45 dopoledne. Vy mi tady píšete o 106 na 736 300 444 na naší SMS bránu. Tak ještě než se vrhneme na ty dnešní narozeniny, tak tady mám SMSky na téma zapálená pánev, na téma blesk a tak dále. No, je pravda, že dneska jsme to dopoledne tady u nás na Frekvenci 1 otevřeli ve velmi pozitivním duchu. V uvozovkách. Náš zprávař Láďa si spálil prst a může být rád, že nezapálil celý byt. No prostě opánev, která mu splála doma. A musím říct, že do Masterchefa ho posílat teda nebudeme. Ale já jsem se ptal taky vás na špatné zkušenosti, nejenom třeba s tou pánví, ale taky i s bleskem. A vy píšete, že kdysi dávno se vám stalo, že blesk před vámi uhodil v lese tak silně, že těsně od vás spadla velká větev. Asi by to nedopadlo úplně dobře, napsal Pavel. Otázkou je teda, co dělal Pavel v bouřce v lese. To je asi největší kravina, co může vlastně člověk udělat. Na druhou stranu, někdy to třeba neovlivníte, vracíte se od někud, že jo, domů, začne ta bouřka, takže se snažíte hold potom zrychlit krok nebo utíkat a tak dále. A těch zkušeností tady popisujete poměrně dost. Třeba Pavlína měla teda sakra štěstí, jsem pochopil, když se v bouřce vracela domů v dešti na kole. A ten blesk udeřil nedaleko ní a měla co dělat, aby z toho kola nespadla. Říkala, byla to ofous, nebo píše nám to tady. Monika zase pro změnu popisuje příběh ne s bleskem, ale s tou pánvičkou. A mohlo to dopadnout taky dost špatně, píše, že vlastně ani neví, co je horší. Jestli blesk, anebo teda ta zapálená pánev, která hořela u ní doma v kuchyni. Málem zapálila teda celou kuchyň, prostě píše se to nějak podělalo při vaření. No, zajímavé. Tak díky moc za vaše zprávy. Já si myslím, že ty další už bychom mohli klidně směřovat taky na vaše narozeniny. Protože pokud slavíte ve středu 1. července nebo někdo z vašich přátel, kamarádů, lásek a tak dále, tak napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se. A za půl hodiny na to vlítne.
1: Vlítku jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Já prostě miluju Phila Collinse, to je tak specifický hlas a tak specifická hudební energie. Tohle byly Genesis, teda mimochodem na frekvenci 1:30 dopoledne. Takhle, já už tady mám Láďu, protože budou aktuální informace z dopravy, mimo jiné, že jo, Láďo?
1: Přesně tak, dobré dopoledne.
0: A Láďa, já vím, že on si to nepřeje, abych to říkal, má asi 1000 zmeškaných hovorů. Přátelé, díky té zapalené pánvičce. Já vás prosím, už nemusíte volat a psát Láďovi, je o něj velký zájem, to je zase na druhou stranu ho musí potěšit, ale nic se nestalo. Má zalepený prst, jo. Ale je hezké, Láďo, že mají lidé starosti.
1: To je pravda, ale no. Všechno je v pořádku.
0: A všechno je v pořádku.
1: Jenom se trošku do té pánvičky, do toho voleje dostala voda a ono to pak dělá
0: jo.
1: Plechu.
0: Ale pozor, Iveta Steplic píše, ahoj Robine, v dětství jsem si dělala tupinky a pak jsem tu pánvičku vlastně dala zpátky na tu teplou plotínku a za chviličku tam byl plamínek, uhasila jsem ho, všechno dobře dopadlo, Iveta Steplic.
1: Jenom nehasit vodou. Potom kontraproduktivní. Já teda nehasil vodou naštěstí, ale
0: mě to napadlo,
1: to by nedopadlo dobře.
0: Ne. Protože ono to pak celé vzplane.
1: Ono to bouchne přímo.
0: A vlastně ano, to bouchne, ano. Takže na to bacha, ale to asi víte. Tomáš, ten neřeší pánev, ale blesk, protože napsal ještě k tomu blesku, děda říkával, a pozor, to jsem v životě neslyšel, Láďo, schválně, jo. Protože ty se směješ, ale děda říkával, že do ořešáku blesk nikdy neohodí, proto jej asi předci sázeli k domu, jak je vlastně na těch vesnicích vidět. Je fakt, že jsem za 60 let neviděl, že by blesk uhodil do ořešáku. Zdravím, Tomáš.
1: Aha.
0: To je zajímavé.
1: To je zajímavý.
0: Že jo? Já jsem to v životě neslyšel, takže...
1: A do ostatních stromů třeba do jabloně, jo, jo?
0: Nebo, no jasně.
1: Jo, nebo do buku, nebo do lípy.
0: No já si myslím, že jo. Ne, že v tom jako je ten zásadní rozdíl. Já nevím, já jako takhle. Je nejvyšší čas si zasadit vlastně před barákem ořešák, ale zase bych potřeboval dobré hnojivo. A víš, aby ještě tady byl, než mi tam vyklíčí něco. No nic, pojďme raději na tu dopravu a pak taky narozeniny.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: D10 hlásí dvě osobní auta v sobě na 11. kilometru ve směru na hlavní město od Turnova. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. No, pozorní buďte také v Ústí nad Labem v Bílinské ulici. Máme to osobní auto, které skončilo ve zdi. Na místě to řeší policie a hasiči. Opatrní buďte také na Děčínsku. Přímo ve Šluknově na silnici 266 havarovalo osobní auto s nákladním vozem. Je to za křižovatkou na Království ve směru na Šluknov v pravotočivé zatáčce. No a D1 28. kilometr z Prahy na Brno hlásí poruchané vozidlo, tak v místě nohu splynu. Na mnoha místech Čech teď hodně prší, tak vůbec jezděte opatrně a bezpečně dojďte s Frekvenci 1 a Robinem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Přátelé, mně to vůbec nedošlo, dneska je vlastně 1. července, teď dneska vlastně startují prázdniny oficiálně.
1: Ano. Nedávno bylo 24. června, to je půl roku do Vánoc.
0: Ano.
1: A zjistil jsem, že někteří lidé slaví letní Vánoce.
0: Fakt jo.
1: No, a včera se dal slavit letní Silvestr, protože vlastně za půl roku je Silvestr a před půl rokem byl Silvestr. My jsme dneska v druhé polovině roku.
0: Jo. No, tak je vlastně dovolená. Xindl X nám bude zpívat o dovolené a my vám na dovolenou za chviličku budeme přát k narozeninám.

To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1 máme 10:45. Řešili jsme tady ořešák. Já teď tady vidím úplně jiné zprávy, ne z jiného soudku, ale prostě jiný názor, protože Zbyněk napsal, ahoj, tak u nás na zahradě rozmetal blesk ořešák starý 200 let úplně na padrť. Takže bych tomu vůbec nevěřil. Zdravý Zbyněk. A to není všechno, to je ještě vlastně ta lepší zkušenost nebo ta lepší zpráva, jo? Protože ta další, a to mi je teda moc líto, tady někdo napsal, že to vůbec není pravda s tím ořešákem. Do našeho ořešáku u domu uhodilo tak, že to zasáhlo i psa, který měl u kmenu boudu. Nepřežili to ani jeden. Přátelé, tak to jsme vypustili teda pěknou kachnu. Zapomeňte na ořešák, když jsou blesky, ten vás nezachrání. No jinak, co se týká narozeninových přání, jde vidět, že jsou opravdu prázdniny, že buď jste radovči, nebo na nějakou míříte. A vypadá to, jako by dneska opravdu 1. července nikdo neslavil. Já tady mám teda jenom jednu jedinou zprávu. Chtěla bych nechat zahrát nějakou hezkou písničku pro moji maminku Hanku Pospíšilovou, která dneska slaví 77 let a chtěla bych ji popřát hodně zdraví a štěstí. A my samozřejmě za celý tým Frekvence 1 přejeme taktéž hodně zdraví, štěstí. A se daří a to nejlepší z muziky k narozeninám i vám všem ostatním, kteří slavíte a prostě jste nenapsali, budeme hrát už za chvilku.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: My jsme připraveni, co vy, zprávy má Láďáku.
6: Dobré dopoledne, noční bouřky způsobily výpadky proudu, zastavily vlaky a blesk zranil 6 lidí na táboře v Číměři na Jindřichohradecku. Nákup z čínských e-shopů a dalších zemí ode dneška podražil díky clu a bývalá manažerka lázní je zproštěná z obžaloby kvůli oknům v Karlově Studánce. Následky bouřek, které v Česku vystřídaly extrémně horké počasí, jsou tady. 5 dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Frekvenci 1 to potvrdila její mluvčí Dana Velimská.
7: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
6: Potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci. Podle záchranky blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl 5 dětí a jednoho dospěláka. Zřejmě šlo o vedoucího. Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Později ho letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Bouřky v Česku ve dvou vlnách způsobily i výpadky proudu. V noci na dnešek bylo na východě Čech bez elektřiny na 10,5 tisíce domácností. Dnes ráno hlavně ve středočeském kraji nemělo dodávky téměř 10 tisíc odběrných míst. Poruchy na východě Čech už byly ale ráno téměř odstraněné. A porucha zabezpečovacího zařízení omezila ráno provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem. Problémy se zabezpečením byly po noční bouřce v úseku mezi Uhříněvsí a Stránčicemi. Vlaky jezdily jen po jedné koleji. Nákupy z čínských e-shopů jsou ode dneška dražší. Evropská unie totiž zavádí nový poplatek za dovoz levného zboží ze zemí mimo Evropskou unii.
8: Pokud patříte mezi milovníky levných zásilek z Temu, Shinu, AliExpressu a dalších obchodů, připlatíte si nově 3 eura, tedy asi 73 korun, za každou kategorii zboží v zásilce. Pokud tak objednáte například tričko, pouzdro na mobil a bižutery, zaplatíte poplatek 3x. Evropská komise změnu komentuje prudkým nárůstem levných zásilek z Číny a potřebou financovat jejich kontroly a zajistit také férovější podmínky pro evropské obchodníky. Nové pravidlo platí pro všechny zásilky, které vstoupí na území Unie od 1. června. A to bez ohledu na to, kdy byly původně objednány. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Okresní soud v Bruntále dnes zprostil obžaloby bývalou manažerku státních horských lázní Karlova Studánka Soňu Kellerovou. Podle obžaloby se pokusila v Jeseníkách zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu okeň v lázeňském domě Libuše. Soud ale rozhodl, že se neprokázalo, že by čin spáchala. Žena vinu od počátku odmítala. Rozsudek není pravomocný a státní zástupkyně se ještě v soudní sídni odvolala. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v Jeseníkách jsou nejvýše položenými lázněmi v Česku. Léčí lidi s nemocemi dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí a pacienty po onkoločbě, pacienty s kožními nebo nervovými nemocemi a s duševními poruchami.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Sluníčko pálí a dnes vyžene teploty až na 33 stupňů Celsia. No, rozhodně to není sci-fi, ale počasí pro Moravu a Slezsku. Tak to tam teď vypadá a odpoledne vypadat bude. V Čechách však bude hodně zataženo, často s deštěm a teplotami jen do 25 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A ještě zamíříme na hlavní tahy. Zdravíme všechny, kteří teď držíte volant v ruce. D52, 17. kilometr od Pohořelic na Brno hlásí práce na silnici. Tvoří se tu menší kolony kvůli uzavřenému levému jízdnímu pruhu. V Ústí nad Labem dejte pozor na nehodu dvou osobních vozů. Je to konkrétně u čerpací stanice MOL na břehu Labe u Mariánského mostu. Opatrní buďte také na dálnici D10 na 26. kilometru z Prahy na Turnov. Je tam velmi silný déšť a téměř není vidět na krok, tak dost to klouže, tak jezděte opatrně a bezpečně dojeďte, pochopitelně ve společnosti Frekvence 1. a Robina Sobka.
5: Je to tak, hezké dopoledne, dobře dojďte, 4 minuty po 11. máme právě teď a v banku posledního slova neuvěřitelných 22 500 korun. Počkej, dneska je 1. července, dneska jsou prázdniny. Hraje se vlastně, Láďo, hrálo se ráno? Já myslím, že jo, jo, hrálo, vidím
6: hrálo
5: tady.
6: Hrálo se, jasně, jo, svátek jsem se teď úplně... není, je, jsou jenom prázdniny, ale svátek není.
5: Jo, a to neznamená, že my budeme obírat naše posluchače o prachy, jo?
6: Přesně, my nabízíme peníze každý den.
5: Dobře, tak skoro. V tom případě tam máme 22 500, tohle je aktuální bank posledního slova. Mě vůbec nedocvaklo a ani mi to nedochází teď, pořád, že je 1. července. Jsme to tady říkali, ale no prostě letí.
6: Ono to vypadalo spíš včera, že je ten červenec už, ale dneska s tím počasím v Praze teda vypadá, že je podzim. Vej.
5: Dneska už je zase říjen, no. No nic. Ale už vás nebudeme mást, stačil ořešák dneska ve vysílání.
6: Jo.
5: Stačilo řešák. Tak nic, takže teď nabízíme 22 500, lépe řečeno za půl hodiny, budeme hrát s Větou a Pepy Vrtala alias Fotra na tripu. No a stejně tak se nemění nic na tom, i když vlastně je start prázdnin, že budeme rozdávat nápoje Coca-Cola. Je to tak?
6: Je to tak.
5: Takže budeme volat Tomáše Fílu okolo 11:45. Buďte u toho a teď se dejte to nejlepší z muziky. Jdeme hrát.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Samba de Janeiro. Tak a taky Bellini, to nejlepší z muziky. My máme 10:45 dopoledne. Je pravda, že jsou prázdniny, nebo lépe řečeno je start nebo začátek prázdnin středa 1. července, ale to vůbec neznamená, že ten čas třeba nebudete trávit s frekvencí 1. Naopak, my jsme pro vás opět připravili radiokempy, to znamená, vyrazíme opět za vámi na tradiční roučou po českých a moravských kempech. No a ten první kemp bude startovat už ve středu, to znamená přesně na chlu, přesně za týden. Tyjo, letí to jako blázen. Opravdu už příští středu budeme v kempingu Rožnov pod Radhoštěm s kapelou Opět a Radeček.
1: Nezdá se pro sebe stvoření, jsme v síti hlovení a skrývá...
0: Startujeme ve 2:00 mezi 19:00 a 20:00. Budou právě v kempingu Rožnov pod Radhoštěm vystupovat Opět a Radeček a těch písniček, které do nich znáte, požehnaně. A já doufám, že během 19. a 20. hodiny za tu hodinu prostě zahrajou úplně všechny. Takže se těšte na živý koncert tohoto hudebního hosta. Aby toho nebylo málo, budeme pokračovat další středu v kempingu Lipno-Modřín s Pokáčem, v kempingu Stříbrný rybník 22. července s Michalem Hrůzou, v kempingu Strážnice 29. července s kapelou Miraj. A nebo pak už odstartuje zase další měsíc, měsíc srpen, 5. srpna budeme v kempu Pohoda s Adamem Ďuricou. To znamená, že budete tancovat s námi až do samého rána. Adam Ďurica v kempingu, nebo chcete-li v kempu Pohoda 5. srpna. Pak vám zapije Xindl X o týden později ve středu 12. srpna v kempingu Vranovská pláž. No a pokračovat budeme 19. srpna na koupališti a kempu Podbořany.

0: Tak uvidíme, jestli v Podbořanech bude nadhoru svítat, záleží, jakou máte výdrž. Každopádně Radio Campy Frekvence 1 zakončíme v kempu Kristýna 26. srpna s Marpem, kde budou odpoledním vysíláním provázet Jana s Vojtou. Tak vybírejte z široké nabídky Radio Campu Frekvence 1 také pro ten letošní rok na webu frekvence1.cz a určitě někam vyražte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok při

0: To nejlepší z muziky, tohle je velká hitovka The Final Countdown a taky Europe, 12:30 na frekvenci 1. No, prázdniny, neprázdniny, 1. července dneska a v banku 22 500 korun, takže to jsou peníze, o které budeme hrát právě v tuto chvíli a to na čísle 257 400 999, takže můžete volat právě teď.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak jsem zvědav, kdo se dneska dovolal a kdo třeba zbalí ten prázdninový balíček peněz. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Kdo je tam? Hezké dopoledne.
4: Halo. Halo. Halo, halo, tady je AI.
0: Dobře, tak pojďme vzít další telefonní číslo, když se nikdo neozývá. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
5: Dobrý den, tady Jitka z Ústí.
0: Jitko z Ústí, máte obrovské štěstí, protože nám...
5: No mám, no.
0: ...volala AI v prvním případě a teď vy jste živá bytost, je to tak?
5: No, zase zatím.
0: Ano, Láďa se směje. Ano, hele, na blbou otázku blbá odpověď, Láďo. Nic neříkej.
5: Jitka.
0: Já vím, Jitko, já vím, já vím. Jitka. Tak, jdeme na to, Jitko.
5: No jasně.
0: Jo, připravená na hru, pouštím větu fotra na tripu, která zní takto.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
5: Překladač.
0: Překladač, jo, to je zajímavé slovo teda. Jako, že by si nevěděla rady, že jo, tak potřebuje překládat vlastně.
5: Já jsem měla jiný, já jsem to změnila poslední chvíli, tak doufám, že to není to první.
0: Jo. Nevím, Jitko, co bylo první, ale to nevadí. Pojďme vyzkoušet, co nám udělá slovo překladač.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: No, tak bylo to první, Jitko.
5: Já si myslím, že jo. To je normální u mě.
0: Je mi to moc líto, nechte si to první slovo na odpoledne, budeme pokračovat půl páté. A já vám tam rovnou přihodím, jo?
5: Dobře.
0: No, vyhrajete 23 tisíc, ne 22 500, ale 23 je tam teď. Tak jo, tak se mějte parádně.
5: Ty taky, díky, naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: A zkontrolujeme naše hlavní tahy, jeďte opatrně hlavně mezi Českými Budějovicemi a Ústím nad Labem. Tady všude prší, i v pásu od Plzně po Liberec dost to klouže, no a taky se nám bourá. Opatrně buďte na Královéhradecké D11, z Prahy na Hradec Králové stojí na 5. kilometru porouchané auto. V Plzni se nám bouralo na silnice číslo 20, v sobě jsou dvě osobní auta, je to na křížení hlavní silnice s ulicí Ke dráze v Koterově. Další informace přicházejí z Prahy na Poděbradské. A na Jindřichovo-Hradecku se bouralo u Zahrádek, v Jihlavě, potom v Havlíčkově ulici. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Robinem Sobkem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No tak poslední slovo nevyšlo, Jitce, ale co vyjde určitě, tak to je nálož dárku, které bude rozdávat náš kolega Tomáš Fíla už za chviličku ve spojitosti s nápojem Coca-Cola. Tak vydržte, hezkou zábavu přejeme a teď už to nejlepší z muziky.

0: Tak sorry, hory, opět Radeček na frekvenci 1, 2 minuty od 11:45. Na telefonu už máme Tomáše Fílu, protože frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět za vámi a celý týden náš kolega jezdí s naloženým autákem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola. K tomu máme voucher do restaurace Food Mart v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. To všechno Tomáš rozdá taky dneska. A kde konkrétně ho máme, tak to nám taky prozradí. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se výborně. Já zdravím od Mahenovo divadla z Brna, kam jsme dnes opět dorazili s dalšími cenami, o kterých si ty mluvil. A já už tady mám vítěze, ovšem není jeden, jsou dva. Jak se jmenujete?
2: Jara.
3: Jarmila.
1: Jara, Jarmila, vy jste manželé, že jo?
2: Ano.
1: No takže to je samozřejmě všechno v pořádku, protože jste přišli jako první, získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, takže jsou vaše, tady jsou.
2: Super, výborně, hurá, hurá.
1: No tak to je skvělý, to máme radost. A prozraďte, co jste dělali, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Brna?
2: Pili jsme kávu.
1: No tak to je výborný. S mlékem?
2: Bez mléka.
1: Bez mléka, černá, ano. To se hodí do těle horkých dnů, takže my ještě jednou gratulujeme a samozřejmě pro vás, pro všechny dobrá zpráva. Zítra zase dorazíme někam jinam. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a pro dnešek přejeme krásný den z Brna. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
3: Frekvence, ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj! Z Prahy do Brna. Jara, Jarmila dneska vyhrávají, tak my gratulujeme. No a co bych dodal na závěr, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. Ano, stále se hraje. A já musím říct, že to velmi, velmi zajímavé a kdybyste si tu atmosféru chtěli vychutnat taky třeba někde jinde, než jenom doma u toho piva, tak můžete se i zaspívat klidně a užít si pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete sledovat zápasy, můžete tam fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Tak proč toho nevyužít? Stačí, když si dáte nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App. A jste ve hře. Mimochodem mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola. Tak mrkněte, až budete mít chvilku a užijte si to.

milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: To nejlepší z muziky Relax, přejeme vám všem Frankie Goes to Hollywood. Na Frekvenci 1 máme pravé poledne, budou tady další zprávy už za pár sekund a hned po nich třeba PH Electro. Nebo jsem pro vás připravil obrovské srdce jako kníže Rohan, zpívat bude Richard Miller a taky Nick Kamen. To všechno v jednom hudebním balíčku hned po zprávách, tak hezké poledne přejeme.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy připravil Láďa Jakub, hezké poledne, vítej.
3: Krásné první červencové poledne. Noční bouřky způsobily výpadky proudu na Vysočině ve východních i středních Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ale pokračují tropy, v Břeclavi otevírají nové koupaliště a na pražském letiště Václava Havla v Ruzyni teď sídlí nová policie. Českem v noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy. Působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky proudu asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu a ráno se pak bouřky přehnaly i přes střední Čechy okolo Prahy. Bouřky v Česku právě způsobily výpadky proudu, jak jsme říkali. Na východě Čech bylo bez elektřiny až 10 500 domácností a dnes ráno ve středních Čechách pak nemělo proud asi 10 000 odběrných míst. Pokračuje mluvčí společnosti ČES Soňa Hollingerová.
4: Aktuálně bez elektřiny přes 11 000 domácností, z toho zhruba asi 8,5 tisíce ve středních Čechách, dále asi zhruba 700 ve kraji Libereckém a potom jsou to po pár stovkách v kraji Pardubickém, v Karlovarském a v Plzeňském. Daří se nám velmi rychle poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení dodávek během ještě dnešního dne, nicméně uvidíme ten vývoj té situace.
3: Horší než v noci na dnešek byla podle mluvčí ČEZu situace ještě během minulého víkendu, kdy noční bouřky připravily o dodávky proudu v jedné chvíli až 30 000 domácností. Na Moravě a ve Slezsku ale pokračují posledním dnem tropy a i díky tomu dnes čekali desítky lidí před branou koupaliště v Břeclavi. To se dnes slavnostně otevřelo po rok a půl trvajících opravách. Práce se podařilo urychlit, no a tak už je dnes koupaliště plné. Koupaliště logicky ještě ale není stoprocentně hotové. Od stavby budoucího krytého bazénu je areál dočasně oddělený plotem s plachtou. Krytý bazén bude nakonec rozšířený ještě o rekreační část, vnitřní tobogána, wellness zónu. Na letišti Václava Havla v Praze Ruzyni začala dnes působit speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního letiště a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení, takzvané urně, při řešení teroristických hrozeb. Třeba v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště, ale také v jeho ruzyňském okolí. Ústavní soud dnes sice zamítl návrh na zrušení části zákona o pobytu cizinců, ale nařídil mírnější výklad. Jde konkrétně o povinnost zajistit si tlumočníka na vlastní náklady. Zákon říká, že pokud si cizinec nepřivede k výslechu tlumočníka, řízení o jeho pobytové žádosti skončí a nemůže se ani plnohodnotně bránit před soudem. Soudce Josef Baxa k tomu dodal.
5: My jsme to ustanovení testovali obvyklým způsobem a dospěli jsme k závěru, že není nutné je zrušovat, ale že je možné a nutné je ústavně konformně vyložit. Dali jsme tím vlastně vodítko další praxi, jak ve správním orgánům, tedy ministerstvu vnitra, případně komisi pro posuzování věcí cizinců, tak i správním soudům.
3: Návrh na zrušení části cizineckého zákona podával Krajský soud v Brně.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Morava a Slezsko hlásí až do večera slunce, teploty do 33 stupňů Celsia. Čechy v příštích hodinách budou zatažené s deštěm a teplotou do 25.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A začínáme ve Slezsku, opatrní bude v okrese Opava v Kravařích, v ulici Ludmily Hořké máme vážnou nehodu. Osobní auto tady srazilo člověka na invalidním vozíku. Opatrní buďte také na dálnici D35 na trase z Vysokého Mýta na Džbánov, máme tam porouchané auto. No a pozorní buďte i také v Trhových Svinách na Českobudějovicku, buralo se v Trotnovské ulici. Je tu v Trocnovské ulici, je tu nehoda osobáku s dodávkou. Bezpečně dojeďte s F1 a dobře dojeďte s Robinem Sobkem. Přejeme vám pěkné poledne oba.
0: Ano, je to tak, pěkné poledne, 5 minut po 12. Taky dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. My už tady hlady šelháme s Láďou, takže závidíme, ať máte cokoliv. No a co budeme servírovat my tady na Frekvenci 1, tak rozhodně se spojíme s Londýnem. To zní zajímavé, viď?
3: S Londýnem?
0: Ano, budeme volat do Londýna, protože tam máme Aleše Svobodu, našeho sportáka, je tam Wimbledon.
3: Jo, no jo, vlastně. No. Tak to je krása.
0: To je krásná.
3: Colin.
0: Colin London. Mně tady přišla taková zpráva. Čus. Jo, jako na Facebook, jo, do zprávy. Čus, posílám podklad na dnešek. Ještě jsem v Londýně a zase to pitlíkuju na telefon. Tak se na to mrkni, snad je vše OK.
3: Snad jo, snad jo, snad mu budeme rozumět.
0: Tak to je úvod zprávy. Ano, to je úvod zprávy, než tam vidím potom ještě nějaké sportovní aktuality, tak to je zrovna ten úvod, který jsem číst neměl, to mě docvaklo. No nevadí, ale...
3: Prozradíme všechno.
0: Hele, my, co nevíme, to nepovíme. No, tak čím to zakončit teď, abychom byli trošku vtipní, možná trošku černým humorem, zkusíme vynahradit tady s Láďou. Zkusíme vám vynahradit hudbou všechny ty výpadky elektřiny, nejenom na východě Čech, ale i středu Českém kraji a posíláme PH Electro.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Jdeme na něj. Středeční a vlastně prázdninový filmový odborník je připraven. Máme pár minut po čtvrt na jednu odpoledne. Vy můžete volat na 257-400-999 a dát si malý předkrm k obědu. A dneska pěkně chutný, ostatně tak jako vždycky, v podobě dvou nádherných, ale opravdu nádherných československých ukázek. Tak, pojďme na to. 257-400-999. Kdo se k nám dovolal jako první? Hezký den, hezké odpoledne. Kdo tam?
3: Ahoj, tady Jarda a Pepa.
2: Jarda a Pepa, tak, Jardo a Pepo, máte výborné ukázky, takže...
3: To jsme rádi.
2: Já jsem taky rád, já jsem jenom zvědav, jak se s tím poperete. Připravení, jdeme na to?
3: Ale můžeme rovnou.
2: Pouštím hned rovnou tu první.
4: Ježíši Kriste, ty seš...
5: No jo, no.
4: Vy jste... Opravdu. Evi, no, nepojedete se podívat na Dubskýho, zpívá v Borovým dole, ale to byste si museli pospíšit, ono je to na stadionu a tam to bývá vždycky narvaný.
5: Ježíš Maria.
4: Josko! Pacovec! Pašku! Počkej! Ježišmarja! No počkej!
6: Tady se snad všichni zbláznili. Proč na něho volá Vašku?
2: Tady se všichni zbláznili. Doufám, že vy ne, Jardo a Pepo, a že víte název filmu.
3: Ale to je nějaký propamětníky, ne?
2: Kde pak? Tohle... Nádherný snímek z roku 1973, vy pamětníci.
3: No.
2: Antonín Moskalik natáčel tuhletu slavnou, krásnou československou komedii. A já napovím, ale to bude moje jediná si nápověda, napovím, že v hlavní roli se zahrál Václav Neckář.
3: Václav Neckář.
2: Mhm. Právě jste to projeli, pánové.
3: Tak povídej teda, to mě zajímá.
2: Teda nemyslím projeli zastávku, kde jste měli zastavit, protože jste pravděpodobně někde na cestách, ale projeli jste tuhletu ukázku, protože jak už ten název napovídá, ta komedie se točí okolo zápletky, která je jedna z největších, a to je zápletka vlastně dvojnická. Dva mladíci, k nerozeznání si podobní, se rozhodli, že se vymění. Jeden je populární zpěvák a ten druhý je automechanik. Stále nic?
3: Ne, já jsem to neviděl určitě.
2: Tak je to film, který se jmenuje Kdo je kdo, a Václav Neckář v něm hraje úžasnou dvouroli. Ale opravdu úžasnou, a ten film doporučuji, pokud jste neviděli, tak se u toho budete bavit celou dobu.
3: Ani jeden.
2: No, tak si dáte spolu pivo o víkendu, ne? Sednete někam a budete koukat na film. Máte ode mě inspiraci, aspoň takové doporučení, na co se podívat. Fakt to stojí za to, je to skvělý snímek s Václavem Neckářem a je v tom naprosto úžasný. V obou rolích vlastně, které hraje. No, pojďme dál, pojďme na další záležitost, která je víc hudební.

0: Yeah, tak co, pánové?
1: To může být spoustu, jako.
2: Hele, já nevím, asi kdyby 1000 klarinetů.
0: Kdyby 1000 klarinetů, je správně. Jako ty jsi tam poslal něco jen tak z takového, jako cítím rozhořčení, něco jako z fleku, ani si tomu sám nevěřil, viď, a je to správně.
2: Abych se přiznal, věřil jsem tomu tak 50-50.
0: No, já jsem to tak jak vycítil, ale kdyby 1000 klarinetů, je fakt správná odpověď, tohle je československý muzikál z roku 1964. Určitě ještě starší, mnohem starší, třeba od cirka 10 let, od toho snímku Kdo je kdo, a v tom prvním případě tohle dělal Jan Roháč a taky Vladimír Svitáček a zahrál si tam Valdemar Matuška, zahrál si tam třeba Jiří Šliter, Jiří Suchý, Karel Gott samozřejmě, že jo, kterého jsme tam slyšeli, Jana Brejchová a tak dále, a tak dále.
2: Známější,
0: Eva Pilarová. No hele, to je, tyjo, seskupení. To myslím, že je opravdu jediný snímek, kde najdeme výčet těchhletěch vlastně zpěváků a herců zároveň. Takže tak, párové, budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
2: Hele, pošleme to Mamutovi do druhého auta a všem se poslouchaj.
0: Tak jo, tak Mamu doufám poslouchá, vy se mějte krásně a zase někdy ahoj.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok.

0: Kauma Lambára, před námi taky mimo jiné Petr Jablonský, než se dostaneme s Láďou na dopravu a s Alešem na sport.
1: Kdo je na druhé straně?
2: Ahoj, tady Petra ze Stradouně.
1: No Petro, já vás zdravím do Stradouně a zdravím všechny do Stradouně, protože tam jsme se viděli. Já doufám, že jste se tam shodli s partou, teda s kým budeme mluvit.
2: Ano, ano, s Halinou Pavlovskou.
1: No tak jo, já už jí zvu.
3: Takže krásné odpoledne, Petro.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, jaký bude dnešní téma?
2: No, včera jste byla tady u nás a něco jste si tady zapomněla.
3: Ježišmarja, a co?
2: No nějaký to kilo.
3: No tak to mě vůbec nevadí, já jsem čekala, jestli si tam zapomněla nějaký kus dortu nebo něco.
2: Tak to jo, jste... to taky.
3: Jo, tak já zase přijedu. Jako musím říct výborný teda, musím pochválit Stradouň, jakože udělali mi opravdu jako vajíčka domácí, že jo, výborný, tureckou kávu k snídaní, bylo to fantastický, opravdu jako. No.
2: No to jsme rádi.
3: No, a jako já už co se týče těch diet, jako, tak já už prostě v tom moc nejedu, jo, protože ono se stejně říká, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se údajně dožívají vyššího věku než jejich muži, kteří k tomu měli jakékoliv komentáře, že jo?
2: Ano, s tím souhlasím.
3: Je to tak?
2: Ano.
3: No, takže já si to asi samozřejmě podle toho řídím, že jo?
2: To je správně.
3: Jo, a vy, jako věřím, že vy tam teďkon taky jako nedržíte žádný diety, že určitě ještě paříte pořád.
2: No a jistě, teďka byl hermelínek pěkně.
3: Hermelínek, úplně tečou sliny.
2: No.
3: Tak to je výborný. A já vám to přeju, jako užijte si to. Já bych dokonce měla takovou radu pro všechny, kteří by chtěli hubnout. Je to taková rada, na který jsem přemýšlela celou tu dobu, co s váma, Petro, mluvím. Chceš-li hubnout, zlato, vyprdni se na to.
2: Tak to je dobrá rada.
3: To je dobrá, to je rada, bych řekla nad zlato, že? To je rada nad zlato. Tak vám přeju dobrou chuť, ať ten hermelín užijete pěkně, no a zase někdy teda se tam zastavím pro to ztracený kilo na nějaký dortíček. Já se jdu najíst, já musím hnedka jíst, mějte se krásně, já mám takový hlad, já nevím, co si dám vůbec k obědu, mám aspoň hrneček od medu, nevím. Každopádně zdravím k vám do Stradouně, mějte se krásně a zase někdy zavolejte.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Krátce po půl jedné ještě zdravíme všechny, kteří teď držíte volant v ruce. Opatrně buďte na silnici číslo 11 v Opavě na kruháči mezi Kateřinkami a Malými Hošticemi. Máme bouračku. Dál se bouralo u obce Vlkoš na Hodonínsku na silnici 54. Opatrně buďte na Strakonické dálnici D4 z Prahy na Strakonice. Tam máme osobní auto ve Svodidlech na 15. kilometru. V Dolanech okres Náchod máme nehodu na silnici 33 a opatrně buďte v České Lípě v ulici pod Holým vrchem. Narazíte na nehodu dvou osobáků. Bezpečně dojeďte a šťastně se vraťte z Frekvence 1.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na Frekvenci 1, to přesně ve 3:15 odpoledne, tak Praha teď volá Londýn, přátelé, protože třetím dnem dneska pokračuje v pořadí třetí tenisový Grand Slam sezóny, slavný Wimbledon. My máme nadále v Londýně našeho kolegu sportáka Aleše Svobodu, takže znovu vytáčíme jeho číslo a doufám, že bude napříjmu, že už lépe řečeno napříjmu. Je hezké odpoledne, vítej.
1: Napřímo je, potvrzuji, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Přinesl turnaj, Aleši, v prvních dvou dnech nějaké výrazné výsledkové překvapení?
1: Zatím to není taková divočina, jako v Paříži na posledním Grand Slamu. Největším překvapkem je zatím to, že včera vypadlo čistý nasazený Američan mezi muži Ben Shelton. Nad jeho síly byl finský kvalifikant Otto Virtanen. Byla to ale vstruhující podívaná, zápas trval 3,5 hodiny, obsáhnul 5 setů a nakonec vyvrchol až super tiebreak, kde vyhrál Virtanen 11-9. No a nemilé překvapení prožili také britští fousty, protože v prvním kole startovalo hned 19 britských tenistů a 15 jich vypadlo, což je nejvíc od roku 1988.
0: Svůj zápas v prvním kole zvládli oba dva obhájci titulů, to znamená Ital Jannik Sinner, taky Polka Iga Świątecová. Ty jsi jejich zápasy viděl taky. Jaký dojem vlastně v tobě obě ty utkání zanechala?
1: Ani jeden z nich úplně nenadchnul. Świątecová potřebovala 3 sety, aby porazila Američanku Taylor Townsendovou, hodně srážené chyby. Nakonec ale zvítězila, byla pak hodně dojatá po zápase, vědomá si toho, že jinak sezóna se nevyvíjí dobře a vítězství konečně ve 3 setech jí udělalo radost, protože říkala pak v rozhovoru po zápase, že je to snad první zápas, který vyhrála na téhle sezóně. V dalším kole jí vyzve Karolína Plíšková, tedy česká tenistka, která určitě bude mít šanci, byť samozřejmě bude outsiderkou, ale půjde do zápasu s vědomím, že zatím Polku na okruhu neporazila. No a co se týče Sinnera, ten potřeboval 5 setů, 3,5 hodiny, než ho porazil Srba Kecmanoviče. V prvních 3 setech ho hodně trápila nekonzistentnost, ale ve 4. a 5. setu už hrál velmi dobře. Zápas otočil a nakonec utkání zakončil s 1,30 esy a 2,70 vítěznými údery.
0: Po 4 letech se v singlu představila nyní 44-letá Američanka Serena Williams nebo Williamsová. Svůj zápas v prvním kole proti Australance Jointové však prohrála, tak jaký výkon předvedla?
1: Já bych už to řekl, že o něco lepší, než se čekalo. První set se Serena hledala, ve druhém to bylo lepší, utekla z matchballu, ve třetím dokonce vedla s breakem, ale zápas nakonec, dá se říct, asi podle očekávání prohrála, ale nabídla v některých fázích starou dobrou Serenu, tedy s dělovým servisem a s velmi razantními forehandy, ale tak, jak se dalo trochu čekat, tak jí výrazným způsobem limitovalo pohyb na kurtu. No a je otázkou, jestli tohle byl jenom nějaký výstřel do tmy, anebo jestli se dál bude pokoušet po 4 letech o návrat na okruh WTA. Mm.
0: No tak uvidíme, tak tolik spojení Praha-Londýn, tolik Wimbledon a taky sporták Aleš Svoboda, sportovní novinky v éteru Frekvence 1, další vám nabídeme v pátek odpoledne, budeme se těšit, ale Aleši a užívej dál, samozřejmě Wimbledon a v pátek naslyšenou.
2: Naslyšenou. Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.

0: To nejlepší z muziky Gangsta's Paradise a taky Coolio na Frekvenci 1. Za chviličku budou zprávy, ale hned po nich třeba Spice Girls nebo taky Survivor, no prostě dál budeme hrát.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát

0: Půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland. Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vietk Scandinavian Sleeping and Living.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pojďme na ně, 13. hodina, hezké odpoledne, zprávy má Laďáku.
3: Dobré odpoledne s datem 1. července. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Sněmovna dnes schválila navrhované zrušení pravomocí prezidenta a pět dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku Blesk, zůstává v nemocnici. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit Severoatlantické aliance NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl dnes Petr Pavel v rozhovoru pro deník N a deník CZ. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje prezident za bezprecedentní. A sněmovna dnes schválila navrhované zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit současný služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Pět dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře v Číměři na Jindřichohradecku Blesk, zůstává v nemocnici v Jindřichově Hradci. Frekvenci 1 to potvrdila její mluvčí Dana Velimská.
4: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
3: Podle záchranné služby Blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl pět dětí a jednoho dospěláka, šlo zřejmě o vedoucího skupiny. Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, později ho letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Hygienici v Praze evidují za první pololetí už 459 případů svrabu. Loni ve stejném období jich bylo 300. Přesto je hlavní město podle přepočtu na počet obyvatel regionem s nejnižší nemocností v České republice. Mluvčí pražských hygieniků Frekvenci 1 popsala nejčastější příznaky nemoci svrab.
5: Hlavním a nejtypičtějším projevem svrabu je intenzivní svědění, které se zhoršuje zejména v noci po zahřátí v posteli a v teple obecně. Na kůži nejčastěji v místech s jemnou pokožkou, například mezi prsty rukou, v podpaží, v oblasti pasu či na vnitřní straně zápěstí, se objevuje drobná vyrážka, červené pupínky nebo i drobné šupinaté chodbičky, které si zákožka v kůži vrtá. U dětí se projevy mohou objevit i na dlaních a ploskách nohou.
3: Svrab se nejčastěji přenáší dlouhodobým těsným kontaktem s nakaženým člověkem anebo kontaminovanými textiliemi. V Mariánských Lázních hořel kávovar v hotelu. Škoda na poškozených prostorách kuchyně je 15 milionů korun. Evakuováno muselo být 117 lidí, nikdo se naštěstí nezranil. A hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v pražské Písnici. Okolnosti požáru budou zjišťovat vyšetřovatelé, škodu zatím nevyčíslili. Požár zasáhl večer asi polovinu haly v Písnici, nikoho nezranil, nutná nebyla ani evakuace.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Déšť v Krkonoších i Jizerských horách, prší taky na českém jihozápadě, v jihočeském a plzeňském kraji. Po dešti je naopak v kraji Karlovarském a Ústeckém. A místy ještě prší ve středočeském regionu a chvílemi i v Praze. Na Moravě a ve Slezsku bude pršet až večer, zatím je tam slunečno a teploty se tam můžou dostat až na 33 stupňů Celsia, zatímco v Čechách odpoledne jen do 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Opatrní buďte na dálnici D8 na příjezdu do hlavního města, je tam kolona od 8. kilometru zhruba na 15 minut. Dálnice D48 hlásí na 52. kilometru z Frýdku místku na Český Těšín potíže. No a kolony jsou taky na D1 mezi 178. a 196. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Tak s nimi počítejte a ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. No a na cestu nebo stále ještě k prvnímu červencovému obědu vám hraje Robin Sobek.
2: Ano, a jsem s váma vlastně v tom autáku, tak jeďte opatrně, abyste mě nenabourali. Je nás tam vlastně víc, celý tým Frekvence 1, i Láďa Jakub a všichni ostatní, že jo?
3: Přesně tak.
2: No, do toho
3: jste s námi všude a my jsme s vámi taky všude.
2: Tak, jste s námi všude. Do toho prší, prší jen celé, jak jsi říkal. Taky se vlastně blízká na lepší časy.
3: Ano, blízká se.
2: Doslova.
3: Snad i na lepší časy, přesně.
2: No, zatím to teda tak úplně jako není lepší. Je to pravda, výpadky elektřiny a vlakové zpoždění a tak dále.
3: Jo, jo, nějaké extempore na festivalech, ale to bude všechno pro zábavu dobré.
2: Přesně tak, ono se všechno jako zlepší. A já bych ještě navázal na naše téma, které jsme tady odstartovali asi po 10. dopolední. A to je vlastně ohřešák a blesky třesky, protože mi tady napsal ještě Adam, abych to tím úplně uzavřel. A vlastně to, myslím, pochopí úplně každý, nejen ten, kdo třeba neposlouchal dneska dopoledne, protože napsal zdravím. S tím ořešákem je to tak, a teď pozor, jo, máme tady pointu vlastně, kterou tady, my to tady řešíme vlastně celé dopoledne, odpoledne Adam nám to vypointoval. S tím ořešákem je to tak, že se sázel vždycky vedle stavení, aby ochránil před bleskem, ale na principu, že uhodí do stromu a ne do toho stavení.
3: Jo, takhle.
2: Obvykle býval větší, jak to stavení. S pozdravem Adam, takže takhle.
3: Hele, teď to je. Tak napadá, že by ten blesk mohl ty ořechy, co na něm rostou, pak rozlousknout, viď? Že by mohli spadat už rozlousklý.
2: Takže máme téma i na odpoledne, koukám. To si neměl začínat. To nic, hezké odpoledne, pojďme hrát.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Survivor na frekvenci 1 ve čtvrt na 2 odpoledne. Festival v ulicích, si představte, se bude konat, a to v Ostravě Porubě 26. a 27. července. V případě, že byste na konci prázdnin nechtěli vyrazit, no tak si tam můžete užít ulice plné muziky, hudby, klubů a tak dále. Tak to jen tak na okraj, ale já vás nasměruju i na Rádio Kempy Frekvence 1, protože ty budou probíhat nejenom o víkendu, ale ty budou prostě probíhat celé prázdniny. A to každou středu. Ale my si to úplně konkrétně a přesně povíme už za chviličku, protože vás pozvu na všechny naše zastávky. Řeknu vám všechna ta místa, všechny lokace, kempingy, kempy, koupaliště. Řeknu výčet interpretů. I třeba zmíním mé kolegy, konkrétně toho, kdo vás celým odpolednem bude na Rádio Kempy 2026 Rádio Kempech Frekvence 1 provázet.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Sabrina. A je písnička Boys, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, máme půl druhé odpoledne. To byly časy, když ještě Láďa poslouchal Sabrinu doma. Vzpomínáš na to?
1: Nevzpomínám.
0: Ne, nevzpomínáš? Počkej, tak to byla Sandra, tak si to možná pletu.
1: To byla možná Sandra.
0: Ne. Mimochodem, víš o tom, že Sandra bude mít koncert v Praze?
1: No, ona ho má každou chvíli, takže já bych se nedivil, kdyby byl další.
0: No, a ona vlastně, počkej, to byl květen, myslím, takže to není zas tak dlouho zpátky, kdy měla 64 let, oslavila 64 a je pravda, že tahle ta legendární diva vystoupí v Praze vlastně s exkluzivním koncertem 50 let na scéně a bude ten koncert 6. prosince 2026 ve Foru Karlín. Takže to jenom...
1: To bychom se tam mohli potkat
0: no,
1: všichni.
0: Já si tak jako říkám. Možná proto to říkám, jo? A nejenom jako takhle mezi náma, Láďo, ale vlastně i našim posluchačům, kdyby někdo chtěl, tak může na Sandru zavítat. Já teda doufám, že ještě jsou lístky k dispozici. Je docela možné, že už tam bude pár posledních, protože vlastně ty lístky se prodávají nebo jsou v prodeji už nějakou tu dobu, ale během tohoto jubilejního vystoupení zazní její největší hitovky, takže 6. prosinec 2026 Forum Karlín a naše milovaná, ne Sabrina, ale Sandra.
1: 6. prosince jste říkal, tak to budou i vánoční songy, ne?
0: To budou i
1: nějakých vánočních verzích. Hiroshima a nevím, co ještě vlastně, Heat of the Night.
0: Ty jsi mě úplně teďko, ty jsi mě navnadil na to.
1: Heaven can wait.
0: Abych tady něco pustil, no tak počkej, jako když se budeme bavit o Sandře, tak asi.
1: No jo.
0: Everlasting Love, ne?
1: To taky, ano, ano.
0: A já teď marně přemýšlím nad nějakou vánoční.
1: Já myslím, že vánoční má snad jenom Mariah Carey.
0: Že jo? Tak v tom případě ještě od Sandry by mohla zaznít na tom koncertě...
1: No, vidíš.
0: Wow, Maria Magdalena.
1: Taky
0: mimo jiné. No a těch hitů, jak jsem říkal, tam bude nespočet, takže pokud nemáte plány, už tady děláme normálně v létě. Pozvánku na...
1: Vůbec nevadí, na ale prosím, to letí blázinec. Jako přesně tak.
0: Tak jo, tak letí to, tak si dáme dopravu za chvilku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Frekvence 1. Doprava.
1: Opatrní buďte řidiči na D7, před Prahou od Chomutova na 2,5 kilometru máme nehodu osobáku s nákladákem v připojovacím pruhu. Opatrní buďte i na D48 na 47. kilometru, karambol je na trase z Českého Těšína na Rybí. No a pozorní buďte i v Praze v ulici Karla Engliše. Bouralo se i na D10 na 57,5 kilometru z Turnova na Prahu, tam stojí po nehodě odstavené poruchané vozidlo a v Teplicích na severu Čech dejte pozor, konkrétně v Krupce, tam máme v sobě dva plechy. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 s Robinem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muzech Little Bit of Love a taky Tom Grena na frekvenci na minutu po 1:45 odpoledne. Já jsem sliboval opět pozvánku na Radio Campy frekvence 1 a tímto vás zvu už teď.
1: Radio Campy frekvence 1.
0: A zvu vás na příští středu, přesně za týden, středu 8. července, protože to všechno odstartujeme letos úplně poprvé. První Radio Camp v roce 2026 v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. O 2 hodin se na vás těší naši kolegové, Verča Elhotová, taky Ondra Kubala. Od 7 od večera se na vás bude těšit celá kapela O5 a Radeček Trio. Čeká vás odpoledne plné soutěží, letní pohody, táborák, špekáčky. A protože k létu neodmyslitelně patří i něco dobrého na osvěžení, tak bych doporučoval se zastavit na čerpací stanici OMV a ochutnat letní ledové kávičky Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Co vy na to? Vyzkoušet můžete espresso sunrise, espresso tonny, kokosové jahodové latte, také vanilkové frappe nebo ledové matcha latte. No, je toho poměrně dost, takže můžete vybírat, můžete ochutnávat. Až do 30. září navíc platí, že s aplikací MyStation je každá 6. ledová káva zadarmo. Více na omv.cz, tak mrkněte. No a co se týká zastávek Radio Campu Frekvence 1, tak ty najdete už teď na webu frekvence1.cz, tak mrkněte.

0: Kylie Minogue, Locomotion, no za chviličku zprávy a pak odpolední vysílání. Musím vám říct, že Locomotion dneska nefunguje, lokomotivy dneska moc nejezdily teda po těch bouřkách včerejší.
1: Ježíš,
2: no, fakt.
1: Měl jsi zpoždění.
0: Ne, naštěstí jsem chytrý kluk, podíval jsem se ještě předtím a to jsem... Vlastně vidíš, to jsem mohl taky dělat jako častěji, že? Vždycky se podívat.
1: Dopředu, no.
0: Víš, jako...
1: jo, jede to, že nejede to. Tolikrát
0: nemusel jako...
2: Že dneska to bylo u vás zase Locomotion, jo?
0: Že jsem tolikrát nemusel přijít pozdě. No dneska ne, dneska jsem se fakt podíval a zjistil jsem, že je tam nějaká výstraha, že existuje opravdu jako trojúhelníček červený a že když ho rozklikneš, tak zjistíš, že je třeba, já nevím, vare na trati,
1: jo,
0: nebo něco. Tak to jsem zjistil a jel jsem autákem.
1: To je praktická informace pro všechny posluchače, co to třeba ještě neví, že jo?
0: Ano,
2: u nás teda byla v noci bouřka, až nám to třáslo barákem, jako fakt to bylo docela silný, no.
0: Fakt, jo. Já jsem teda celou noc musel drbkat Cezarka pejska. Celou noc.
1: On z toho má chudák trauma.
0: On...
1: To nemá rád.
0: Nemá to rád, vlastně to nesnáší, úplně nenávidí. On se klepal, víš, a celou noc byl u mě, u postele, takže já jsem nemohl spát.
1: A kde se to v tomu psovi bere, vy? Jako dítě to, teda jako štěně to přece neměl, že jo? Najednou prostě ten pes začne bát. No, víš, jako jestli jako fakt nevycítí, že to je jako nebezpečný zrovna tahle bouřka.
0: Ale cítí to určitě dopředu. No a nevím, ale jestli to má celý život. Teď vlastně nevím, jestli to měl jako malý pejsek.
1: No, je zvláštní, že když bylo, myslím, že to bylo v tom Tajsku, ne, tam bylo to tsunami, tak vlastně zvířata, které nebyly přivázaný, tak se neutopily, protože všechny ještě předtím, než přišla ta vlna, tak utekly.
0: Utekly.
1: Už vycítili to nebezpečí.
0: Jo, určitě, no. No tak jo, no takže já jsem takový drbací panáček vlastně po včerejšku.
2: Tak jsme podrbali, ale
0: čau. Nechcete podrbat.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Láďa Jakub. Láďo, hezké odpoledne.
5: Krásné první červencové odpoledne. Vídejní boxy využívá už 88% z nás. Prahu zítřka čekají extrémní kolony na Kbelské. A nový útvar policie funguje ode dneška na letišti v Ruzini. Ještě jednou pěkné první prázdninové odpoledne. Vídejní boxy využívá téměř 88% Čechů, což je čtyřikrát víc než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Denně pak do boxů chodí necelé 1% populace, tedy kolem 100 000 obyvatel. Hlavním důvodem obliby vídejních boxů jsou hlavně pohodlí, časová flexibilita a snadná dostupnost. A dost možná, že i to, že si tam vyzvednete třeba řidičský průkaz. Za první rok, kdy je možné doručení řidičáku na vídejní místo nebo do boxu, ho využilo téměř 78 tisíc lidí. To je přes 43% těch, kteří podali žádost elektronicky. Ostatní si došli vyzvednout doklad na úřad. Celkem bylo od loňského do letošního 1. července podáno 852 tisíc žádostí o řidičák. Z nich bylo podepsáno elektronicky zhruba 21%. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka k tomu na nahrávce dodává.
6: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny, tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
5: Prahu čeká od zítřka velké dopravní omezení. Už dnes se začne uzavírat Kbelská ulice, která spojuje dálnici D1 od německých hranic a Ústí nad Labem s dálnicí na Mladou Boleslav, Hradec Králové nebo Brno. Naplno řidiči pocítí omezení od zítřejšího rána. Jak bude zajištěný průběh průjezd Kbelskou, říká expert světa motoru Martin Karlík.
7: Bude se jezdit pouze po jedné polovině této silnice, to znamená místo 4 pruhů tady budou 2. Zároveň jsou uzavřené některé nájezdy a sjezdy, takže třeba z Prosek nebude možné do Kbelské vůbec najet. A zároveň tady bude stále v pohotovosti odtahová služba, pokud tam někdo bude mít problém, odtahová služba ho okamžitě z místa odstraní.
5: Parta nadšenců oživila starý amfiteátr nedaleko Hradce Králové. Stoleté letní divadlo teď láká na divadelní hry pod širým nebem.
8: Částečnou opravou prošel oblíbený areál na Chlumu. Nadšenci mají za sebou celou řadu komplikací, když se loni rozhodli pro modernizaci amfiteátru. Spočítali náklady na zhruba 1 700 000 korun, jenže sehnali nakonec jen 500 000. A tak se místo dělníků museli pustit do práce sami. Letos tak zvládli alespoň polovinu hlediště a další části přijdou v příštích etapách. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Na pražském letišti v Ruzyni začala dnes působit speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního letiště Václava Havla a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení takzvané urně při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i okolí.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Ostrava 30, Zlín 32 stupňů, slunečno, Plzeň jen 19, pod mrakem Karlovy Vary po dešti taky 16 stupňů. Tak máme teď v Česku, za sluncem tedy musíme na Moravu i do Slezska, i ale tam se k večeru zatáhne.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Československá D2, 15. a 16. kilometr od Brna na Bratislavu hlásí poruchané auto. A pozorní, buďte na severu Čechu, Liberce, na silnici 14. je nehoda dvou osobáků. Na místě jede policejní hlídka a taky hasičský záchranní sbor. Je tam auto ve svodidlech. Tak opatrně a bezpečně dojeďte s Janou Vojtou na Frekvenci 1.
1: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Dneska je 1. července, dneska mají Jarušky svátek. My jednu Jarušku doma máme, tak ji samozřejmě musím pozdravit, protože věřím, že poslouchá, je přilepená u rádia. A pak mám ještě jednu dobrou zprávu. Můj synovec udělal dneska papíry na nákladňák.
2: Na nákladňák, jo. Nákladňák.
0: Takže bude se bude zvednout do toho boxu, jo?
2: Je to možný, no?
1: No.
0: Do toho vídejního boxu možná.
1: No jasně. No, nemusíš kvůli tomu
0: nemusíš
1: na úřad.
0: Ano.
1: No, jo, jasně, na to
2: takže, narážíš. Takže z ní bude tracker, takzvaný.
1: No, bude jezdit s nákladňákem, tak gratulujeme.
2: To je super, gratulujeme a Jaruškám všechno nejlepší ke jmeninám, samozřejmě.
1: Všem Jaruškám se poslouchají.
0: Některé Jarušky slaví, ale na Jaroslava, jako mamka.
1: Tvoje mama? Jo,
2: tvoje mama je Jaroslav?
0: Není, ale slaví ho 27. dubna.
1: Vlastu, ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta.

0: To jsou takové letní vibes, že
1: jo,
0: na frekvenci
1: jo,
0: jedna.
1: To tam to DJ léto stejí, toho je cítit. Když se podíváš ven, tak to úplně letně nevypadá, ale já myslím, že to vůbec nevadí. To.
0: Já myslím, že jsme všichni rádi, že to když dneska úplně letně. I když teda u nás dneska ráno byl konec světa, jako nic.
1: Bouska?
0: Nic. A najednou, jako kdyby někdo otevřel kohoutek, začala padat voda. Ne, že pršelo, padala voda.
1: Já jsem přijela do Davids, vylezu z auta nic, docela to vypadalo, že se to i protrhá, tak si říkám, deštník si brát nebudu. Přijela jsem sem do Žilivského, na Žilivského, teď jsem vylezla z metra, pak padaly proudy vody, no. Ale to jsem zmiňovat nechtěla. Já jsem včera byla šikulka.
0: No, ty jsi šikulka každý den a včera jsi byla o něco víc šikulka,
1: ale
0: jo?
1: Ale pozor, já jsem vám už včera vyprávěla, to by jsem vyprávěla, jak nám nešla ta klimatizace, jak mi to pofouklo ty záda. Mi to nějak nedalo, protože servis prostě přijde až ke konci týdne, říkám, to není možný. Já jsem včera společně s AI spravila tu klimatizaci. Normálně si představte, já jsem to prostě pojela tak, že vemu ten ovladač, sednu si k tomu počítači a budu jako když přijde ten opravář a já mu budu klást otázky.
0: Jasně.
1: A normálně jsem si otázka, odpověď dobrala k tomu, že jsme měli nějaký prostě rozprcanej ten...
0: No.
1: Pardon. Jako...
0: Rozfrcanej.
1: To je tím toplem. Ten ovladač, něco jsme tam, teď jsem se úplně zapomněla, že jsem v rádiu,
0: no.
1: Že tam prostě se něco namačkalo blbě, takže jsme vlastně měli jako vlastně úplně přeinstalovanou tu klimatizaci a já jsem během třeba 25 minut, já jsem na to přišla.
0: Ty jsi prostě holka šikovná,
1: no,
0: to
1: jako
0: skvělý.
1: Musím se pochválit.
0: Že prosím vás, až vám nepůjde klimatizace, až ji budete mít rozbitou, tak zavolejte Jani.
1: Ne, to stačí opravdu, jako jestliže kamarádíte s umělou inteligencí, ona vám poradí a jako jsem kladla otázky, typu, jako ona mi přesně popisovala, tam je takový ten displejík, každý displejík je nějak, jako má svoje místečko tam nějaké, musí, otázka, v levém horním rohu je prostě člověk a má zvednutý ruce. To je špatně. Tímto tlačítkem naklikejte několikrát za sebou, musí tam být vločka. Jasne. A takhle jsem se mě dopíděla k tomu, že nám funguje klimatizace.
0: To je skvělý.
1: Jako já myslím, že nebudou mít opraváři co žrát.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, 14 hodin 18 minut k tomu.
1: Jak jsme tady hovořili ještě před začátkem našeho vysílání, jak Robin drbal svého pejska, když byla v noci bouřka, protože pejsek se bál, tak náš pes je úplně lhostejný vůči bouřkám.
0: Nevadí mu to.
1: Je mu to úplně, tak on už je takový jako polohluchý, jak je mu 11 let.
0: No a vadilo mu to vždycky?
1: Ne.
0: Respektive nevadilo mu to vždycky?
1: Ne. Co se týče bouřek, tak bylo vždycky úplně v klidu. Jemu spíš třeba vadí, když proletí vrtulník nebo letadlo nad náma.
0: To jako nebo drony.
1: Drony, ty mu vadí hodně.
0: A to je zvláštní, a to podle mě každý pes na to tak zvláštně reaguje.
1: No, jako, to, protože ten zvuk je asi takový nepříjemný, on jak je vysokofrekvenční, tak jim to asi nedělá úplně dobře. Nicméně, komu vadí déšť, náš kocour, jsem zjistil. Dneska jsem to viděl nádherně, jak přišel ten ceďák šílený.
0: A to já si myslím, že to není nic neobvyklého, ne? Kočkám obecně vadí voda.
1: No, hele, měli jsme, když jsem byl malý, tak jsme měli kočku a ta se normálně koupala.
0: Chodila plavat,
1: normálně v létě, když bylo horko, tak si třeba našla, když tam byla nějaká louže někde po dešti, nebo ona si do ní normálně lehala a chladila se. Jako jsou takový kočky.
0: Nevadí, že štěkala.
1: A nosila míče, když jsem jeho hodil. Ne, ale náš kocour dneska, když se spustil ten hrozný ceďák, tak on měl zrovna namířeno, že půjde ven. A teď viděl, co se děje. Stál na hrnětý terasy a jenom se na mě podíval. A ten řev, co on spustil, jak začal nadávat, jakože nejdřív nadával něco to je a pak začal nadávat tomu dešti. A dokonce začal ty kapky normálně jako mlátit packou.
0: Fakt,
1: já jsem to viděl poprvé v životě.
0: Protože mu to prostě skřížilo plány.
1: No jasně,
0: že?
1: On měl naplánováno chytit si nějakou jako, myš.
0: Když jdeš prostě do hospody a ona tě doma zavře a nedá ti klíče.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého

0: vedra povolila, sex je zase náš.
1: No, to jo, jako nepozor, jsou tací, co je normálně to vedro jako
0: stimuluje
1: no. Že funguje jako afrodiziakum.
0: No a pak jsou tak tací, kteří, když je takový vedro, jako bylo těch posledních pár dnů, si řeknou, počkám, až to povolí.
1: To je dialog mezi tebou a tvojí ženou.
0: Ne, to je věk.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Je za 12:30 čas na půlové zprávy. Láďo, co je nového?
3: Hezké odpoledne. Deficit státního rozpočtu se v červnu prohloubil na 183,5 miliardy korun z květnových 170 miliard. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Letošní červnový deficit byl tak čtvrtý nejvyšší od vzniku České republice v roce 93. V polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českou republikou začali těžaři na noc odstavovat největší rypadlo K22. Hlavním důvodem je snížení hluku na české straně, i když měření ukázala, že z dlouhodobého hlediska důl hlukové limity u Jizerských hor nepřekračuje. Ve věku 74 let po těžké nemoci zemřel zakládající člen americké diskoformace Village People Victor Willis, uvedla skupina na Facebooku a požádala o soukromí. Americký prezident Donald Trump, který pravidelně na setkáních s voliči pouští hit Village People YMCA, kondoloval zpěvákově rodině i kapele.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: Bouralo se v Ostravě na Kruháči, dejte si pozor na křížení Moravské a Plzeňské ulice. Opatrní ale buďte i na dalších místech do stopu Česku Klouže. Například na D1 na 194. kilometru se dejte pozor od Brna na Prahu, je tam nehoda osobáku s nákladákem. V Chotěboři na Havlíčko-Brodsku je nehoda v Sokolohradské ulici, nefunguje tam ani světelná signalizace na železničním přejezdu. Tvoří se tu kolony do čtvrt hodiny. No opatrní buďte v Kokorech na Přerovsku. Tady narazíte na nehodu dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1 a Janou a Vojtou.
1: Pravda nebo blábol, za chvíličku příběh, velice zajímavý příběh. Hlavní roli v tomhle příběhu budou hrát vlasy.
0: Vlasy? Jako ten muzikál.
1: Ne, právě že ne. Vůbec. Jo. Vůbec to nebude mít s muzikou nic společného. Prostě vlasy jako vlasy.
0: Takže vlasy za malou chvíli.
1: Že to, co si nechává za velký peníze Míra Michálek píchat do hlavy.
0: Ostatní to mají zadarmo.
1: No hold, prostě víš co.
0: On ani Láďa, že jo?
5: Já nosím kšiltovku.
1: A teď ji nemáš.
5: Teď ji nemám, já jsem se nechal ostříhat.
1: Na, jasně, děti, jako plešatí jsou přece sexy, to čet to ne.
0: Ale pozor,
5: no, četl, no.
0: Já jsem se o tom teďko bavil s jedním známým, který má taky jako, řekněme, nedostatek vlasového porostu a oni mají vodoslevnějšího kadeřníka.
5: Ano, jako tyhle, já jsem byl včera za 180 korun.
0: Za 180 korun, no.
1: Ano. Já za co splatil 180 korun, když tam nic nemáš?
5: No něco tam ještě bylo.
1: Ti čistil už, jo.
5: Já jsem si šel popovídat za 180 korun.

0: Ava Max na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme se věnovat příběhu o vlasech.
1: Neuvěřitelný.
0: No.
1: Australská zdravotní sestřička se rozhodla, když byla dlouho v práci, po dlouhé směně, že si prostě stáhne vlasy do vysokého culíku. Ona ho měla v culíku a že si ho stáhne do vyššího.
0: Zdravotní sestřička si říkala.
1: To tam není vůbec důležitý.
0: Prostě... Ne, já myslel, že oni musí mít drdoly.
1: No, teď to chci říct, protože jsem si uvědomila, že oni musí mít stažený vlasy, nemusíš mít vložený drdol. Ona si prostě rozhodla, že si stáhne vlasy do culíku. Takže to byla sestřička nedůležitý. Jenomže co se nestalo? Ona si udělala ten culík a ta gumička stáhla prameny tak silně, že ji začaly dráždit drobné nervy v zadní části hlavy. Aha. Pak se ozvala prudká bolest hlavy. Během několika dnů se přidali dokonce potom, co se tohleto všechno odehrálo, jako potom stažení, to už pak ani neměla, závratě, nevolnost a dokonce ochrnutí části obličeje.
0: Jako potom, co si příliš utáhla culík.
1: Přesně
0: jo.
1: Tak. Nakonec se zjistilo, že za těmi potížemi stojí vzácný stav, dnes známý jako ponytail headache. Bolest způsobená příliš utaženým účesem. V některých případech totiž dlouhodobé napětí vlasové pokožky podráždí nervy natolik, že vyvolá migrény, poruchy citlivosti nebo dokonce neurologické obtíže.
0: Aha.
1: Takže ona si potom vlasy rozpustila a po několika dnech se uzdravila.
0: No, proč ne? Jako lidské tělo dokáže různé věci, včetně omdlévání ze stažených vlasů. Já bych tomu věřil.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Vůbec jsem netušila, že se něco takového děje.
0: No já teda taky ne, ale jak říkám, lidský
1: ponytail
0: tělo
1: headache.
0: Ponytail...
1: Ne, nemá to nic společného
0: s poníkama.
1: Ale že si prostě stáhneš...
0: Bolest hlavy poníka.
1: Takhle, tady se jako jasně ukazuje, jaká je výhoda nemít vlasy prostě, se ti nic takového nemůže stát.
0: Jo.
1: Já když jsem četla tenhle příběh, tak se mi vybavil for, jak přijde maminka s holčičkou k lékaři a říká, pane doktore, ona ta naše holka má strašně vyvalený oči a já mám hrozný strach, co se s ní děje. A ona jí kouká a říká, tak jenom povolte gumičku v culíku.

0: Pojďme si na Frekvenci 1 dát kapelu No Name.
1: Ano, nechce se tomu věřit, ale už je to 30 let, co se tahle kapela dostala do éteru, nejenom slovenského, ale samozřejmě i českého. A 30 let na scéně No Name letos budou slavit v prosinci v O2 aréně.
0: Ke každé písničce, která vznikla právě od kapely No Name, je pár zajímavostí, pár takových jako perliček, který možná nevíme, ani vy je nevíte. Je to samozřejmě informace o tom, jak ta písnička vznikala, co u toho kluci dělali, že jo, co u toho nedělali, kdo u toho byl.
1: Co měli na sobě.
0: Sobě.
1: Kdo tam s nima byl.
0: Co jedli, co pili. Prostě takový věci, které lidi nejvíc baví.
1: No, tak si to pojďme poslechnout. Dneska to bude o hitu z roku 2009, o písničce O šťastí.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke O šťastí. V kapele No Name sme sa onoho času s kolegami bavili o tom, čo je to vlastne šťastie. Či je to nejaká bytosť, entita alebo odmena za precízne odmakanú prácu. Možno je šťastie motýl, ktorý preletí a vyrazí dých. Síce sme na výsledok neprišli, ale pieseň O šťastí sme napísali. Za nás, za kapelu No Name, len jemné odporúčanie. So šťastím, vážený, sa musí veľmi opatrne. Ladíte rádio Frekvence 1 a pieseň kapely No Name O šťastí.

0: s časom.
1: Posloucháte Frekvenci 1, i tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
2: Ano, Frekvenci 1, Coca-Cola ruku v ruce, vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
1: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
2: Taky voucher do restaurace Foodmarks, a to v hodnotě 500 korun.
1: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
2: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ? Ahoj.
3: Hezké odpoledne, Ani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Brna od Mahenova divadla, kam jsme dnes opět přijeli s dalšími dárky. Plato nápojů Coca-Cola, 500 korunový voucher do sítě restaurací Foodmark, sluneční brýle, plážová osuška, plážová taška. To všechno tady máme připravené pro dnešního vítěze, ovšem ten není jeden. Dobrý den, jak se jmenujete?
4: Jara?
5: Jarmila.
3: Jara, Jarmila, vy patříte k sobě, vy jste manžele, že?
4: Ano, ano, je to tak.
3: No takže to je v pořádku, že jste tady dva, hádat se nebudete, prozraďte, co jste dělali, když jsme hlásili, že přijedeme do Brna.
5: Pili kafičko.
3: No tak to je dobře, a bylo ještě něco ke kafičku?
4: Ke kafičku bylo, samozřejmě, nějaká ta oplatečka.
3: No ani. A to je potřeba, samozřejmě. Všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, jsou samozřejmě vaše, takže tady jsou...
4: Děkujeme, díky, super, díky. Výborný.
3: To se bude hodit, jak slyšíte sami, spousty radosti jsme dnes dovezli do Brna. A zítra ji dovezeme zase někam jinam, třeba k vám, tak nezapomeňte poslouchat ranní vysílání, no a já se na vás budu těšit. A pro dnešek, krásný den z Brna, ahoj!
5: Ahoj, posluchači, Frekvence 1!
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
2: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Foodmarks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
2: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.
6: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
7: Ty nejlepší aktuální hity. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Ty největší
6: hity posledních let.
7: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
6: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tak to byly Buty na frekvenci 1 před 15. hodinou.
1: Poté 15. je Opět Radeček.
0: Mimochodem, Opět Radeček budou, Opět Radeček trio budou na prvním radiokempu, o tom bude řeč po 15. hodině. Zahrajeme je Lighthouse Family.
1: A taky budou Mandraže.
0: A samozřejmě zprávy za chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Láďa Jakub, hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne, sněmovna schválila změnu v kompetencích prezidenta. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve čtvrtek opět vzrostou. A Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček. Ještě jednou pěkné první červencové odpoledne. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu Severoatlantické aliance NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopisu, který máme k dispozici. Pavel dnes deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš ale podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté. Sněmovna schválila změnu v kompetencích prezidenta. Vedoucích stálých misí Česka při mezinárodních organizacích bude nově jmenovat i odvolávat ministr zahraničí, nikoli hlava státu. Sněmovna se dnes taky dostala ke změnám v jednacím řádu, který má zabránit zbytečným obstrukcím. Debata se neobešla bez vzájemného obviňování z toho, kdo jednání zdržuje víc. Jak řekl třeba Patrik Nacher, místopředseda sněmovny z hnutí ANO.
9: Vy obstruujete třeba k tématu koncesionářských poplatků, což na programu vůbec není. Nebylo to minulý týden, není to teď, není to příští týden, není to na programu. My jsme obstruovali něco, co na programu je. Vy obstruujete něco, co v tom programu není. Obstruujete, přiznejte to, jako jsme to dělali my. Nedějte ze sebe lepší, protože vy obstruujete i věci, které tady meritorně vůbec neprobíráme.
8: Předloha zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve čtvrtek opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 40 korun 64 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,74 koruny, což je o 13 haléřů víc než dnes. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a nedostatky odhalila u 285 modelů. Mluvčí ČOIKy František Kotrba nám doplnil, že padly desítky pokut.
10: Ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 miliony 645 500 korun. Současně jsme zakázali nabídku a prodej celkem 59 modelů hraček a 273 kusů hraček v celkové hodnotě přesahující 33 tisíce korun.
8: Nejčastější byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. V Chomutově začali přes dnešní silný déšť platit zákaz používání vody z povrchových zdrojů. Týká se to například zahrádkářů k zalévání. Vody je totiž i přes strážky stále málo. Podobné zákazy už platí i v dalších městech a obcích, nejen na severu Čech.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Prší hlavně v Čechách, déšť se nám sune od jihu k severu a postupně dorazí i na Moravu a do Slezska, kde ještě teď může být teplota nad 30 stupňů Celsia a taky slunečné odpoledne.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: Rychle míříme na naše hlavní tahy, opatrní, buďte v tuhletu chvíli na silnici 35 u obce Tržek v okrese Svitavy. Máme tam velkou kolonu, opatrní, buďte na Svitavsku i u Janova, taky velká kolona. D11 hlásí z Prahy na Hradec Králové poruchané vozidlo na 42. kilometru, v místě se vybočuje. Opatrní buďte také v obci Zámrsk a Vraclav v okrese Ústí nad ulicí a u svatého Mikuláše, kde máme taky menší kolony, teď během odpolední špičky. Tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A taky Janou a Vojtou.
0: Hezké odpoledne.
1: To by tam skákala neděle.
8: Mě tam skákala neděle, jsem chtěl říct.
0: Ty máš dneska neděle. Já mám dneska pátek.
1: A víte, že je před námi prodloužený víkend.
0: No jo.
1: To je podle mě fakt číslo jedna.
0: Před námi ne.
1: Mohlo to být 4 dny, že jo? A on je 3 dny.
8: 3 dny, ale příští rok to bude lepší. Ale to budou zase lidi zmatení, včetně nás, že jo? Protože to budeme říkat jako třeba, že už je pátek třeba a bude víkend prodloužený.
1: Tak vůbec nechápu, proč tam máš neděli?
8: Já vůbec nevím, asi jsem taky ještě...
1: Neměl jsi nějaký volno teď?
8: Měl jsem nějaký volno asi minulý týden a ještě se to se mnou vleče.
1: To je dobrý, no. To jsi takovým ještě jakože dovolenkový mód.
8: Jo, ano,
1: kdy nevíš
8: přesně
1: se,
8: tak.
1: Za den,
8: přesně
1: jo,
8: tak,
1: jak
8: to
1: se
8: jako jmenuje,
1: jakýho pohlaví se.
0: Láďo, jestli chceš, klidně se polož na gauč, můžeme to probrat.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Tohle jsou Mandra, že na Frekvenci 1 jdeme volat, jdeme vracet peníze.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu a kam dneska budeme volat? Nebo
0: dneska
3: voláme?
0: Dneska voláme Miroslavě a voláme do Velkých Karlovic. Aha, a tady byla velká sláva.
3: Tak doufáme, že se dovoláme a zjistíme, co za slávu to bylo.
0: No, chtělo by to, protože tohle je spojený opravdu jako s takovým životním, takovou životní metou. No, lebo nám to nebere.
3: Ale no
0: to je strašná škoda.
3: Pojďte, Miroslavo.
0: Miroslavo, máte tady peněz.
3: Že nevíte, co s nima.
0: Právě. No, evidentně víte, protože to posíláte, ale my bychom... Nic?
3: A teď to vypadlo.
0: Zkusíme tak zkusíme ještě, no, třeba jenom do toho brnkla, to se taky někde stane, že jo? No, jedeš na kole.
3: Nebo u nich prší a má mokrý telefon a ten prst udělal nějakou blbost.
0: Nebo se koupe. Spojím.
3: Tak schválně.
0: Miroslavo, vemte to. Kolik...
3: Haló, slyšíme. Dobrý den, Miroslavo. Dobrý den. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No jasně.
0: Tak, trošku to zlobilo všechno, ale nakonec to dobře dopadlo. Máme od vás odpověď v ruce účtenku a chceme se vás zeptat, za co jste utrácela.
3: Tak, povídejte.
4: No, teď nevím, co tam, kterou účtenku jsem vám posílala.
0: Vy jste poslala takovou hezkou i s takovým hezkým povídáním. Prosím o proplacení účtenky za jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě, kdy v pondělí moje neteřinka Tereska měla promoce na zemědělce.
4: Ano, ano, je to
3: tak. A to
4: tak.
3: Byla velká sláva teda, co?
4: Bylo to úplně nádherný zážitek.
0: Šikovná je moc. A čím skončila?
4: Já zrovna v ten den se ještě dostala i na, v ten den udělala ještě i přijímačky na inženýra, takže
0: no,
4: ještě pokračuje.
0: Teda, vy jste měli úplně...
3: Paní inženýrka bude.
0: Veselý pondělí. Ano, bude.
3: Takže auto z Tuzexu a peněz jako šlupek.
0: No, když zmiňuješ auto, tak tahle účtenka je za pohonné hmoty a chcete proplatit 1450 korun, frekvence 1 je pošle zpátky.
4: Děkuji,
0: to jsem
4: udělali velkou radost.
0: Mějte se moc hezky, pozdravujte neteřinku, ať se daří, hezké léto.
3: Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.

0: Lighthouse Family a High na frekvenci 1, 15 hodin 18 minut, hezké odpoledne přejeme.
1: Já bych se chtěla vrátit k jedné mé zkušenosti, která byla teda po x letech obnovená.
0: Tenkrát poprvé.
1: Ano, tohle bylo už po několikátý. My když jsme byli po víkendu ve Znojmě, tak ano. Bylo to hrozný vedro, tak jsme zpátka na sobotu spali pod širákem.
0: To je ale krásná
1: věc. Já jsem naposledy spala pod širákem třeba 20 let zpátky. Bylo to vlastně skvělý. Bylo hrozný vedro samozřejmě. No. Spousta hvězd. Spousta much, komárů a mravenců. Aha. Všichni vám dělali společnost a byli hrozně rádi, že tam ležíme. A hlavně to ráno. Jako musím teda říct, že spánek pod širákem, úplně jsem zapomněla, jaký to je. Je to fantastický. Musí se teda sejít tohle, že? Musí to počasí vít. Blbý je, když se ráno probudíš, prostě jak kolem tebe padá rosa, nebo prší, nebo je bouřka, nebo nedej bože sněží třeba.
0: Přemýšlím, kdy jsem spal naposledy pod širákem, když byl kluk malej. Když mu bylo třeba kolem 5-6 let, tak to byla věc, která ho bavila, protože to bylo dobrodružství. A když byly horký noci v létě,
1: no, jasně.
0: Tak jsme si prostě jako, neříkám, že jsme si lehli do trávy a zabalili se do celty, jo, ale normálně jsme si tam dali matraci nafukovací, že jo.
1: Peřiny?
0: Ne, spacáky. Spacáky pěkně a spali jsme pod širákem. Respektive ve 2 ráno se ozvalo, já se bojím.
1: Fakt,
0: a šli jsme domů, no.
1: Ale, je teda fakt, že
0: ale zkoušeli jsme
1: pro ty děti to je obrovský zážitek. Ne. Nebo jako já, jako dítě jsem to vnímala, že to je něco úplně skvělý. A byly prostě, byla taková partička chlapů tam na těch Vršovicích a když jsme přišli s tím, že jsme jako děti chtěli spát pod čirákem, tak oni řekli, tak jo, tak my tam budeme spát s váma. A bylo to super, u toho kulturáku se nás sešlo třeba 5-6 dětí a oni nás tam jako hlídali. Hrozný zážitek. Pak jsem naposledy spala pod čirákem někde na nějaký takový tý trampolíně, taky u nás na zahradě, jakože děcka, jestli tam půjdu s ním. A to už jsem byla v té roli toho dospělého. Takže spánek pod čirákem bude dnešní povídání, dnešní téma.
0: Ano. Jestli pak spíte v létě pod čirákem.
1: Máte tu zkušenost?
0: Nebo kdy jste spali naposledy pod čirákem a kolik repelentu jste na sebe nastříkali, než jste se do toho pustili.
1: A kolik jobanců jste do rána měli a tak dále. Prostě pojďme vzpomínat na to, jak jste spali nebo jak doteďka spíte pod čirákem.
0: Pojďte nám napsat na Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně na Facebook, anebo namluvte hlasovou zprávu do aplikace.
2: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme

0: Tohle byla Verona na frekvenci 1 a nám se za půl minutky přiblíží půl čtvrtá.
1: Ano, mohutný gong. 15:29 přesný čas. Před
0: tam,
1: námi
0: jsou tam našel takovouhle kravinku. Dobrý, no.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Tady jsou krátké zprávy v půl čtvrté, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře určitě dostane, řekl dnes ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů novinářům ve sněmovně. Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu aktuálně vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Hrantířovem. Řidiče na okraji Zlína dnes ráno čekalo velké zdržení a to stále trvá. Silničáři začali opravovat hlavní příjezd do města v úseku od odbočky Cihelně v Malinovicích po benzínovou stanici na křižovatce v Loukách. Dnes uzavřeli středové pruhy v obou směrech, následovat budou ty krajní. V Krnově na Bruntálsku nabízejí lidem bez domova, kteří přijdou uklízet město, stravenky na jídlo. Účast je dobrovolná, zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt potrvá do konce roku. Město Krnov se projektem inspirovalo v Kroměříži. Je prý potřeba uklidit autobusové nádraží, park a nebo divadlo.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Z Brna na Vyškov na D1 se zdržíte okolo 197. kilometru, je tam nehoda motorky a auta. A v opačném směru jsou toky kolony na kilometru 200. Ještě pražský okruh od letiště k D1 hlásí kolony na půl hodiny, je to kolem kilometru 20. Tak pevné nervy, na bezpečně dojďte s Frekvencí 1.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrtek bude po 14 dlouhých dnech dnem, kdy nejvyšší odpolední teploty na celém území Česka budou zůstávat pod hranicí 30 stupňů Celsia. Slyšíte správně, konečně se zbavíme tropu na celém našem území. Nejvyšší teploty i nadále naměříme na jižní Moravě, tam rtuť teploměru nabídne 28 stupňů Celsia, naopak na západě našeho území to budou teploty jen kolem 20. A na většině území Česka už bude převládat polojasno, pouze z počátku dne na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti více, místy s doznívajícím deštěm.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Dneska se s vámi bavíme o spaní pod širákem.
0: Tady píše Klára, naše děti tohle milují. Už máme za sebou během tohoto týdne, asi teda předchozího, za sebou 5 dní pod širákem. Je to pro ně to největší dobrodružství léta. Aha. Úplně to chápu.
1: Dobrý den, jsem rybář, takže když jedu na ryby přes noc, tak spím jedině pod širákem. Sice na lehátku, ale hvězdy jsou nade mnou. Miluju to, ten čerstvý vzduch, píše Vašek.
0: A na čem jiným? Na karimatce vlastně.
1: Na karimatce se dá spát, nebo na nafukovačce. Oni ty nafukovačky dneska jsou celkem kompaktní.
0: My jsme spali jenom na dece.
1: Jako jenom normálně na dece, na tvrdý zemi.
0: Na tvrdý zemi, no. Ale je teda pravda, že my jsme měli koma, že jo?

0: Frekvence 1.
1: Už za týden.
2: Za týden touhle dobou, to je pravda, a to už za sebou budeme mít hodinu 37 minut, protože přesně za týden 8. července za vámi dorazí první radiokemp a vy jste zváni na první místo, což je Rožnov pod Radhoštěm.
1: Ano, v Rožnově pod Radhoštěm se na vás budou těšit Verče Elhotová, Ondra Kubala a s nimi opět a Radeček Trio.
2: Tato kapela zahraje všechny si v songy, na který jste zvyklí, který máte rádi. Přidají určitě něco, co ani neznáte možná. Každopádně je to vždycky hodina narvaná té nejlepší muziky. Když tam nebudete moc být, vůbec nevadí, protože celý ten koncert a vlastně všechno to, co se tam bude dít, bude vysíláno do éteru. Takže vlastně skoro jako kdybyste tam byli.
1: Přesně tak. Takže kdybyste náhodou nemohli příští týden dorazit do Rožnova pod Radhoštěm na první radio.
2: Když to by nevyšlo R ani jednou.
1: Mně nevyšlo R ani jednou, ale já umím R.
2: Rožnova pod Radhoštěm.
1: Rožnova pod Radhoštěm.
2: To nevadí. Okay. Česmír Strakatý má taky vadu.
1: Já se nechám potetovat, ať jsme si hodně podobní. Tak samozřejmě, pokud byste se nemohli příští týden dostavit do Rožnova pod Radhoštěm, tak si na zahrádce třeba, já nevím,
2: přesně, můžete pustit
1: postavte
2: rádio.
1: Kempingový sedátko.
2: Ano, přesně tak,
1: rádio.
2: Přesně tak.
1: Opečte si buřta, bude
2: ale
1: to skvělý.
2: Ale mnohem lepší budete mít tu situaci tam na místě, protože budou soutěže, různé hry, voňavé buřty, mám to tady v notách říct, voňavé buřty. Buřty, co nevoní, úplně na ty lákat nechci, že jo? I když my jsme si v neděli,
1: Radio Kempy Frekvence 1, smradlavé buřty.
2: My jsme si dělali teďka v neděli buřty a no, oni byli prošlí. Asi.
1: Jejda.
2: No, plásnu třeba o 3 dny, nebo možná víc, to možná o 6.
1: Tak jste je opejkali o 3 minuty díl?
2: No, a opekli jsme je a vůbec to nebylo znát a nikomu nic nebylo. No. Nevím, jestli ta uzenina se jako, když je takhle, jako takhle hodně prošla, nějak projeví.
1: No tak jde o to, kolik v tom bylo masa. Jestli to byly buřty bez masa, tak
2: ne, to
1: se nemá
2: to nebyly,
1: co
2: zkazit. To byly buřty z dobré značky, jsem chtěla říct. No, další věc, která vás bude určitě bavit, kelímky štěstí, takže si zakoupíte kelímek a ten kelímek se postará o to, že vyhrajete nějakou pěknou cenu.
1: A na místě spousta jiných soutěží, o které se postaráme, prostě zábava na celé odpoledne a pro celou rodinu. To je, panečku, to je jak z nějakého žurnálu.
2: No, bude to dokonalý.
1: No, je to skvělý.
2: Přijďte to okouknout.
1: Těšíme se na vás.
2: V Rožnově.

0: osmičce a všechno je sluncem zalitý.
1: Na Frekvenci 1 dnes mluvíme o spaní pod širákem. Což je to spaní pod hvězdami? To je, říká se, že to je nejdražší hotel, ne? Nebo něco takového jsem vždycky slýchávala.
2: No, něco takového se říkalo, ale nejsem si teď úplně jistý.
1: Jo, že to je hotel, který má nejvíc hvězd.
2: Jo, takhle.
1: Takhle ano, se to říká.
2: To je možné. Hmm. Přespávání v létě, to je poměrně jako běžná věc. Nicméně zimní přespávání pod širákem. To
1: máš zkušenost? Nebo no, někdo?
2: Ne, já nemám zkušenost, ale Václav ze Stružnice tu zkušenost má. Píše, zimní přespání na Vlčí hoře 1982. Jen Celta a spacák, opřený s kamarádem zádama k sobě. Zima jak v Norsku. Povídám, já se klepu. Odpověď, dokavať se klepeš, je to dobrý.
1: Tak to je hustý. No, 1982, to jsem se narodila, vidíš to. No, v zimě tu zkušenost nemám teda.
2: Já vím, že jsou lidi, kteří normálně třeba chodí na trampy a chodí i na zimní trampy. Mm, a normálně třeba pod skalníma převisama nebo v nějakých skrýších nebo útulnách spějí.
1: To je ale něco jiného.
2: Ale třeba pod skalním převisem to máš vlastně taky jako víceméně pod širákem.
1: Máš nad sebou ten převis.
2: Jo.
1: To bych jako, já si myslím, že když je to v tomhle počasí, tak nosej tu celtu, že jo, no, dělají jasně. Si takový ty přístřešky, no. Ale jako vyloženě pod širákem, že by si spal prostě třeba, když je minus 10 stupňů sníží, to už musíš být úplný, nebo musíš mít kvalitní spacák.
2: No, a nebo na mol.
1: Nebo jsi na mol.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: tip pro vás.
1: Dnešní rozhovor ve studiu Frekvence 1 věnujeme kampani Hele motorka, za kterou stojí BESIP. O důvodech, proč má mozek řidiče tendenci motorkáře na silnici přehlížet, si budu dnes povídat se známým českým neurovědcem, lektorem a koučem, profesorem Alešem Stuhlíkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane profesore, proč býváme vůči motorkám v provozu méně pozorní?
2: Tak těch příčin je celá řada. V první řadě je potřeba si jako uvědomit, že mozek nefunguje jenom jako nástroj pro přesné vyhodnocování nějakých stupních smyslových informací, ale že často se objevují situace, kdy se chová spíš jako prediktivní stroj, který pracuje s naučenými vzorci chování, zkušeností, nadhledem, odhadem, očekáváními. Motorkáři jsou vlastně na těch silnicích stále spíše minoritní a řada řidičů je v konkrétních situacích vlastně nečeká, případně je přehlédnou. V některých situacích je dokonce možný, že mozek motorku z různých důvodů vytěsní vlastně okamžitě z té senzorické paměti, přestože se na ní během toho rozhlížení řidič díval.
1: A jak je to možné, že najednou neví, že viděl motorku?
2: No, můžeme uvést několik důvodů. Může jít o takzvanou slepotu z nepozornosti, kdy ten mozek vlastně nespracuje určitý vizuální vjem vzorným poli, nebo sakadický maskování, to je zase jev, kdy mozek během rychlého pohybu očí na zlomky sekund vlastně vypne ten obraz. A dalším možným důvodem je

0: krátce před 16. hodinou.
1: A zahrajeme spoustu skvělé muziky, třeba od Anika, nebo koukáme do playlistu, co tam je dalšího.
0: Třeba Mark Ambor tady je.
1: Na to se můžete těšit. No a muziky bude mnohem, mnohem víc.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ať už vás...
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení...

0: tvrdého cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
6: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Máme pro nás Láďa Jakub, hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne, nákupy z čínských e-shopů jsou ode dneška dražší. Bodový systém slaví 20 let a jubilejní 60. ročník festivalu ve Varech. Letos zahájí show 1300 dronů. Přeju vám příjemné odpoledne s datem 1. července. Nákupy z čínských e-shopů jsou ode dneška dražší. Evropská unie totiž zavádí nový poplatek za dovoz levného zboží ze zemí mimo Evropskou unii.
9: Pokud patříte mezi milovníky levných zásilek z Temu, Shinu, AliExpressu a dalších obchodů, připlatíte si nově 3 eura, tedy asi 73 korun, za každou kategorii zboží v zásilce. Pokud tak objednáte například tričko, pouzdro na mobil a bižuterii, zaplatíte poplatek třikrát. Evropská komise změnu komentuje prudkým nárůstem levných zásilek z Číny a potřebou financovat jejich kontroly a zajistit také férovější podmínky pro evropské obchodníky. Nové pravidlo platí pro všechny zásilky, které vstoupí na území Unie od 1. června. A to bez ohledu na to, kdy byly původně objednány. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
8: Bodový systém má dnes 20 let. Platit začal 1. července 2006. Změna udělala čáru přes rozpočet těm, kteří se díky své finanční situaci mohli dovolit platit opakovaně pokuty. Jak se vyvíjel bodový systém v Česku, shrnuje expert světa motorů Martin Karlík.
10: Zpočátku se dávaly body třeba i za to, když někdo zapomněl přes den rozsvítit světla, za to byl jeden bod. A teď je snaha, aby bodované byly jenom opravdu ty nejnebezpečnější věci, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, nebezpečné předjíždění, případně třeba nerespektování červené nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
8: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1300 dronů. Festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Prodej vstupenek začne ve čtvrtek v 9 hodin dopoledne. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun. Při nákupu akreditace se podstatě sníží, řekl nám to ředitel produkce Petr Lintimer.
11: My jsme tak, jak jsme říkali, jsme chtěli hlavně mít trošku větší a lepší prostor pro záběry, fotografie, ale i pro právě využít ten červený koberec tak, aby po něm mohli chodit lidi. Každý, kdo bude mít vstupenku do velkého sálu, do hotelu Thermal, tak se potom koberci bude moct projít, vyfotit se.
8: Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu Kroměříž 3-1 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. Pardubice v prvním ze dvou dnešních duelů na soustředění v Rakousku remizovali s Opole 1-1.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Jaké že nás čeká a nemine počasí? Během odpoledních hodin se zatáhne i na Moravě a ve Slezsku, kde ještě teď teploty můžou dosahovat 33 stupňů Celsia, jinak v Čechách je většinou po dešti 25 stupňů Celsia. No a co nás čeká zítra, jaké počasí bude 2. července, tak bude většinou polojasno, na východě zpočátku ještě zataženo ojediněle s doznívajícím deštěm. No a teploty 22 až 26 stupňů, nejteplej bude na jižní Moravě, tam naměříme 29 a na horách v 2000 metrech kolem 17.
0: Frekvence 1. Doprava.
8: Aktuální informace ze silnic. Opatrní, buďte na D5 na 47. kilometru na trase od Plzně na Prahu. Máme dvě havarovaná osobní auta. Opatrní buďte i na Českolipsku ve Cvikově na silnici číslo 13. Tady je stejná bouračka dvou osobních vozů. Česko-Krumlovsko ve Vyšším Brodu 161. Tam bourala tři auta. No pozorní buďte také v Brně na Trnkově ulici. Narazíte na nehodu dvou aut. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A i 1. července stále s Janou a Vojtou.
12: A my vás zdravíme krátce po 16. hodině. Dneska společně spíme pod širákem. Tam se totiž vejde úplně každý.
7: Láďu, kdy jsi naposledy spal pod širákem?
3: Kdy jsem naposledy spal pod širákem, když jsem si zapomněl klíče od bytu.
12: Ne, jako fakt, jo.
3: Nuceně. No, ale byla tam taková ta zahradní houpačka se střížkou, tak tam jsem si lehl.
7: Jo, takže to bylo takový jako spaní pod širákem, ale na pána.
3: Jo, přesně tak.
12: To je nepříjemný.
3: No, stane se, ale je to jako. No,
12: tak. Nedovolal, nedozvonil.
3: Ne, vůbec nic. No, tak jsem počkal, no a vyspal jsem se. No. Vyspal,
7: ráno vyšplhal po okapu, když už na to viděl.
3: Stane se, no. Jako. Ale venku nevím, kdy jsem naposledy spal pod širákem. Jako. To
12: tak tohle bylo venku, ne?
3: No to jo, ale já myslím jako cíleně, víš, jo. Jako plánovaně.
7: Jako romantiku, myslím.
3: No, někde pod hvězdama.
12: To nemá tak je to nejlevnější hotel, každopádně.
3: Je, to je pravda, no.
12: A když máš rád masičko?
6: Knížková a Vojta Effler.
12: Máš to i se snídaní.
3: Jo, přesně.
12: Víš, kolik pavouků ti vleze do pusy za tu noc?
3: No, fuj. No.

0: Anaká nelítám nízko, dneska to není o nelítání nízko, dneska je to o neléhání nízko, protože když spíte na prochladlé zemi pod širákem, můžou to odnést ledviny nebo vaječníky, no. Že?
1: Ty mluvíš jak nějaká babička.
0: Ne, já mluvím jak gynekolog.
1: Tak, Peťa píše, mohlo mi být tak 14, chtěla jsem zkusit, jaký to je spát pod širákem. Ustlala jsem si u nás za bytovkou na trávníku u zahrádek. Žádný světlo tam nebylo. A tak o mě vlastně sousedé nevěděli. Ani ten, co si tam opilí při návratu z hospody, přišel poplakat a postěžovat si na manželku. Ani ti, co si to tam vesele rozdávali, aniž by o mě věděli. Ještě před půlnocí jsem to vzdala a šla jsem si lehnout domů. Tak byste to byste nějaký zážitkovou zkušenost.
0: Ne? Já vím, no, tak ale když jako vyjmenovala tady ty dvě věci,
1: tak nic víc není už.
0: Já bych se taky zved se slovy tohle, já nemám zapotřebí.
1: Ne, tak na druhou stranu jako nic víc už se stát nemohlo,
0: no,
1: že
0: jo? Ještě mohl přiběhnout kanec z blízkého lesíka, že jo?
1: No a pozor, no. Jako to si myslím, že je jako velká hrozba.
0: No, ještě tady přečtu SMSku od Vlasty. Pod širákem jsem pro strach nikdy nespala, za to pod stanem ano, a byl to hnus. Brouci pavouci, tak už nikdy víc, jo?
1: No, ty brouci pavouci, no.
0: Ale spaní pod širákem v lese. Já jsem to jednou absolvoval, když jsem ještě jezdil na skautský tábor. Dneska už by to asi neprošlo, jo. Ale my jsme...
1: Jakože by ti to nikdo nedovolil?
0: Ne, my jsme plnili bobříky a my jsme měli za úkol splnit bobříka samoty. A to znamenalo celý den a celou noc o samotě.
1: Jenom jeden jednotlivec.
0: Jeden jednotlivec
1: je blbost. Prostě jenom jeden člověk.
0: Samozřejmě, měli jsme vymezený nějaký akční rádius, kam nejdál, jo. Ale prostě sám, prostě 13-letej kluk v lese, přes noc.
1: Kolikrát jsi to dal? Jenom jednou?
0: Jednou a stačilo. Ale je teda fakt, že jakoby...
1: A jak se pojistilo to, že to dítě to tam nedá? Jak se to pojistilo?
0: No, bylo tak blízko tábora, že vědělo, kudy se vrátit. A nebo že případně, já nevím, vyšle kouřový signál, nebo začne pískat na píštělku morzeovku, nebo něco takového.
1: Ale skvělý, jako.
0: No, je to skvělý.
1: Super.
0: Ale já mám pocit, že dneska už by to jako asi si nalézli,
1: no,
0: že ty děcka musí...
1: No, jako zajetí strachu. No.
0: Ale tu noc nezapomenu nikdy, protože já mám pocit, že tam kolem mě nějaký takovýhle zvířata chodili. Ty prostě ty ležíš, že jo? Já jsem skoro nespal, logicky, že jo? Jsem se těšil, až se začne rozednívat.
1: To je dobrý večírek, jako.
0: A teďko slyšíš vedle tebe, jak mě praskají ty větvičky a ozývá se. Jo. A říkáš si, nesmíš sehnout.
1: Jako, myslím, že dobrá zkušenost. Každému bych to přála. Já jsem tady ještě našla takovou celá zajímavou věc, na kterou přišli vědci ve spojitosti se spánkem venku pod širákem. Jediný víkend strávený spaním venku, aniž byste měli v ruce mobil, televize poblízku a další umělé světlo, může posunout biologické hodiny člověka až o 2 hodiny. Díky tomu lidé večer usínají dříve a ráno se často probouzejí přirozeně bez budíku.
0: Takže je to taková léčba poruch spánku.
1: No, je to ku prospěchu.
0: No, vidíte, tak o víkendu ku prospěchu telefon nechat doma, vyrazit ven a s trochou štěstí se vrátit.
1: Snad nebude pršet.
2: Ať už vás cesty zavedou kam.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Koliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přidáváme.

0: na frekvenci 1/100. Pojďme se ještě vrátit v krátkosti na dnešní téma, nebo k dnešnímu tématu. Počirákem spím, rád už od malička, tady píše Pavel. Jsem rybář, takže i stan. Ty rybáři asi obecně, že jo, ten čirák prostě.
1: Já mám pocit, že rybáři za jakéhokoliv počasí dokážou strávit krásný den u řeky a, nebo krásnou noc u řeky. Mě zaujalo to noční rybaření. Já myslel, že noční rybaření je zakázané.
0: Já jsem si to taky myslela, že tam je nějaký čas, třeba 10. hodina, že jo. No, oni to jako riskujou, no.
1: Než je začnete znovu lovit, nechte je vytřít, tak, pro Boha.
0: Tady ještě píše jednu takovou příhodu jako dítě. Bylo nás 5 kluků a spali jsme na jednom pahorku ráno. Se mi zdálo, že mě něco drsného líženo a když jsem otevřel oči, tak nade mnou stála kráva. Lízala mi v obliči. Nevím, kdo se lekl víc, jestli já nebo kráva. To je krásný probuzení.
1: No, to, ne, je, no.
0: To už se vám nikdy nestane.
2: Já jsem myslel, že třeba ryby, jestli nemají taky nějaký noční klid, víš, nerušte ryby, máme noční klid.
0: Jo, když jsme zpátky u těch rybářů.
2: Když jsme zpátky u těch rybářů.
0: No, myslím, že se nesmí lovit v noci. Hmm. Ale zjistím to, protože já mám doma zdroj informací. Že?
1: No, dozvíme se zítra.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Tady jsou krátké zprávy v půl sláďou. Hezké odpoledne po bouřkách je dnes odpoledne bez proudu ještě asi 2300 domácností, nejvíc ve středních Čechách. Stovky odběrných míst nemají dodávky taky na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. Na dálnici D5 na hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku je od dneška zavřená většina odpočívadla ve směru na Plzeň a Prahu, včetně čerpací stanice. Důvodem je pokračující oprava, která se posunula do střední části odpočívky, kde dosud byla většina parkovacích stání pro kamiony. Zaplatit poplatek za psa nebo vyplnit žádost o byt můžou Brňané ode dneška prostřednictvím portálu Občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů, postupně se budou digitalizovat i další, řekl dnes radní pro informační technologie. Na portál se lidé přihlásí pomocí identity občana. A z letiště Václava Havla v Praze Ruzyni nově létají saúdsko-arabské nízkonákladové aerolinky Flydeal. Od čtvrtka začne společnost létat na nové lince z Prahy do Džidy. Ode dneška dopravce posílil spojení do Riádu, kam teď z Prahy létá taky společnost Flynes.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: 20. kilometr dálnice D1 z Prahy na Brno hlásí kolony, štosuje se nám to i před Brnem na kilometru 190 ve směru na Ostravu a Pražský okruh hlásí potíže kilometr 25 k letišti od dálnice D1. Tak ať vám to dál, dobře jede bez komplikací s Janou a Vojtou.
1: A budeme hrát poslední slovo a v posledním slově, pokud se nemýlím, 23 000 korun.
0: 23 tisíc korun.
1: To je nádherná částka.
0: Tak volejte.
1: Stačí zavolat.
0: Číslo je?
1: 257 400 999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak tam? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Eva.
2: Dobrý den. Máte takový sympatický hlas, Evi.
3: Vy máte dobrou náladu. Děkuji. Dneska.
4: No vy taky.
2: Děkuji. Vy máte taky dobrou náladu. Odkud voláte?
4: Z Bruntálu.
3: Z Bruntálu. Evi, do Bruntálu může putovat 23 tisíc, když uhodnete poslední slovo ve větě fotra na tripu. Jdeme na to?
4: Ano.
2: Tak držíme pěsti a věta je tady.
4: Děkuji.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Zkuste.
4: Neplánovat.
2: Neplánovat. Tak zkusíme, jestli to tam patří, tohle slovo.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Ne, to není.
2: Děkujeme nevadí. Za pokus a zdravíme.
3: Mějte se krásně.
2: Naslyšenou. Zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát tady na Frekvenci 1 v posledním slově o 23 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Eros Ramazzotti na frekvenci 1, je 4:45. Já jsem teďko zabrousil, aby jsme se podívali, co je dneska jako aktuálního, co se děje jako ve společenských kruzích.
1: Co se děje.
0: A je zajímavý, že i někteří politici jako se dostávají do společenských rubrik. Ale jako z jakých důvodů, jo?
1: Třeba, co nosí na sobě?
0: Třeba Emmanuel Macron se znovu objevil po boku své ženy na veřejnosti v těch jeho slavných brýlích, který nosil loni. Ono tehdy jako se říkalo, že má nějakou prasklou cévku v oku. A
1: jsou jako nějaký zvláštní brýle?
0: No takový jako pilotky, vypadá jak DiCaprio, ale trošičku tmavovlasejší. A zlí jazykové si z něj dělali legraci, že po inzultaci jeho manželkou, že ji nějak naštval, musel skrývat monokla.
1: Jo, že dostal pěstí.
0: No, a teď je v těch brýlích znovu na veřejnosti a po dlouhé době se vedle ní objevila usměvavá jeho manželka. Jo.
1: A myslím, že to není běžný, že prezident jde a má brýle? Víš, no, jako jestli ji nešíříme zase nějaký drp.
0: Ne, no, je, jako oni to samozřejmě staví tu zprávu jako drp, jo. Takže je to samozřejmě je to ke zvážení.
1: Třeba má zánět spojivek.
0: Já si taky myslím, že je to úplná
1: Nebo si nechal upravit víčka.
0: To je taky
1: věk už na to má. Já jsem taky nosila brýle, protože vypadáš hrozně, že jo. Já jsem vypadala, jak kdyby mi prostě kluk bančil od rána do večera. A což, fakt, že ne.
0: Jako. Což samozřejmě jako tvůj přítel nedělá, to je hodnej kluk, že jo.
1: No to by udělali jednou. Jak.
0: No,
1: takže to, víš, jako, že má někdo prostě přes den celý den brejle, může mít strašně moc důvodů, nejenom, že ho bije manželka.
0: Mě spíš to jako na tom baví, jak se k tomu ten bulvár staví, jo.
1: A tak přesně tak, aby jsme si to rozklikli, jo.
0: A vedle toho je zpráva, Irka se v sauně na Malorce sápala po mladém Švédovi.
1: Měl brejle?
0: To nevím, jestli měl brejle, ale neměl ručník.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: anebo Robert Miles s Maruškou Najlerovic.
1: A za malou chvilku nabídneme taky zprávy.
0: No a my se nabídneme opět zítra ve dvě.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Máje pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Premiér napsal prezidentovi dopis. Třetina expertů skončila a Muchová postupuje dále ve Wimbledonu. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem a k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. Téměř třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Brno spustilo přihlašování do projektů družstevního bydlení ve čtvrti Holásky v brněnských Tuřanech a v Mostecké 16. O jaké byty se mohou žadatelé hlásit, přibližuje náměstkyně primátorky pro oblast bydlení Karina Podivínská Karasová.
6: Tyto projekty jsou menší než projekt Kamenného vrchu. Na Mostecké se jedná o 25 nově zrekonstruovaných bytů, které budou velikosti 1+1 nebo 2+1. A v Tuřanech Holáskách to budou spíše rodinné byty, velmi vhodné pro rodiny s dětmi, protože vedle se buduje nová mateřská školka. Je to blízko Holáseckých jezer a také vlastně součástí tohoto bytového komplexu o 33 bytech bude jezírko.
0: Žadatelé musí splnit několik podmínek, například nesmí být v Brně vlastníky nemovitosti určené k bydlení. Nad Bodamským jezerem u německého břehu se vytvořilo tornádo. V Rakousku si bouřky vyžádali jednoho mrtvého. Ve Švýcarsku vedli k velkému sesuvu půdy. Turnajová desítka Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England klubu 6-3 a 6-2. V boji osmifinále narazí na Tajku Mannanchaju Savangevovou.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Zítřejší nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě, tak trochu tradičně výše 29 v 1000 metrech na horách kolem 17.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
7: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 45. kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo hodiny a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. V této koloni si navíc dejte pozor na 196. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
0: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1 Velké hlavy.
8: Všechny čtyři velké hlavy připraveny pro vás.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
9: Já jsem tu. Věděli jste, že stetoskop vymyslel francouzský lékař, který už nechcel přikládat uši na ženský hrudník?
10: To je blb.
1: Tak není hrudník jako hrudník.
9: To jsou to má, ne hrudník.
10: Ale pozor, no, tak si má pod prsenkama s tím fórem, že vymyslel pod prsenkou, že se v tom teď prsa nehnou, že jo? Jo, konferenci. A chlapi mu přestává se rozbili hubu.
1: Tak, přátelé, co budeme dneska řešit?
8: Reklamu na léto si představte.
10: A taky tady máme výborný plovoucí betonový kánoe.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Máme tady ale pro úplný začátek varování, a to Českého hydrometeorologického ústavu. To je, viď?
8: Něco o vodě.
1: No. O prázdninách má přijít zlom má se ochladit a charakter počasí se výrazně změní.
9: A žiadna veľká zmena sa konať nebude, to sa iba Medard vrátil z klimatického školenia.
11: Dobrá, ja teda ty zimáky ešte nechám.
10: Hele, ja vám něco řeknu, podľa mňa se Zárybnická sází každý den s karasem, co nám víc nalžou, takže ja vám řeknu, jak to bude. Brutální zlom ze 40 se ochladí na 35.
2: Velké hlavy.

0: Pojďme si zkusit podat inzerát. Vidíte, paní Jano.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Já bych si jeden takový chtěla určitě teď podat.
3: No tak podávaj.
2: Žena s vyřešenou minulostí bez závazku hledá seznámení s mužem, který má doma klimatizaci. Nebo bydlí alespoň v ledové jeskyni. Značka spěcha.
0: Hele, tak mrkni na Moravu. Tam je jeskyní dost.
4: Hele, prosím vás, my hledáme pro Janí nějakého speleologa.

0: Takhle. Vypadá to jako zažívací potíže, ale chtěli jsme tím naznačit, že je Mezinárodní den reggae.
1: A všetci víme, kde vzniklo reggae.
0: Na Jamajce.
2: Jamajka.
1: Podle Guinnessové knihy rekordů má Jamajka nejvyšší počet něčeho na R a něčeho na K na celom světě. Typujte.
0: Co jako
1: na
0: dvě R. věci? Nebo?
1: Je to jedna věc, ale jsou to vlastně dvě slova, které pomenují tu jednu věc.
3: Reggae kámoši.
1: RK. Dobré, pomůžem glo.
2: Rum karibský.
1: Rumových, a počkej na...
2: Kuliček.
3: Karibský vodka.
1: Je to rumových barů a kostolů, bylo to druhé slovo.
3: Je takhle.
0: Počkej, moment, u toho bych se zastavil. Jako rumových kostelů?
1: Rumových barů, já jsem vám to blbo predložil, takže...
0: Ale zkusil si z toho vybruslit?
1: No.
0: Nikdo si toho nevšiml.
1: Ne, vůbec.
0: Pojďme si zahrát pěknou písničku.
2: A jak se píše? Rage, reage.
3: Ra, r,
1: ra,
3: a, e, g, g, e.
2: Ještě jednou?
3: R, a, e, g, g, e.
2: Tak my nemáme žádnou.
3: Tak to říkám špatně.
0: Možná se říkal ragu.
2: No právě.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kaufland.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
0: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
0: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
0: Kdo to bude tentokrát?
2: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
0: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Ja teda neviem ako vy, ale keby mi ponúkli betonové kanoe, asi by som sa rozhodoval.
1: Takhle, ale to bys nesmiel byť v Česku, pretože my to tady umíme.
2: Pozor, na Smíchovie, tam byli niekdy před 10 lety, tam byli ty betonové kanoe. Si niekto namastil kapsu, dostal prachy z Európskej únie, niekde na radnici, to tam dali a byli všude na chodnících, takže maminky neprojeli. Květináče.
1: Počkej, a nevybrali oni z toho tu hlínu, nalili do toho vodu a pak se v tom koupali?
2: Ne, vůbec.
1: To jo, v létě.
3: Vážně.
1: Myslím si,
3: jo,
1: že to
3: se asi
1: tak
3: ale fakt stalo.
2: Tak o tom to ale nebude.
1: No.
0: Ale za chvilku to o něčem bude.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 45. kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo hodiny a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 196. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
5: Velké hlavy.
3: Na Štěrkovišti v Otrokovicích se konaly závody betonových kánojí. Studenti technických škol z celé republiky postavili lodě z betonu, které, pozor, skutečně plavou.
1: Wow.
3: Poměřili síly na vodě i v hodnocení originality svých návrhů.
2: Tak ještě mohli vyzkoušet třeba betonový vodní liže.
1: Nebo betonový padák.
0: Každopádně na beton to byla suprová akce.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

0: Tak dneska mají Kanady svůj den. Nebo tak jsem to popletl?
1: Myslíš ty, co jsme měli na vojně?
0: No jasně, no, jasně.
2: Asi ne.
3: A přitom myslíme tu krajinu.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Javorové listy slaví.
3: Ako vzniklo spojenie kanadský žartík? No. Lebo to funguje iba v Česku a na Slovensku,
2: no,
3: ten výraz.
2: To je pravda. Mm. Jako, že ti třeba někdo dá exkrement na, kliku. Na kliku.
0: Ne,
2: na kliku,
0: my jsme dávali zubní pastu na táboře.
1: Na exkrement.
2: A vy jste totiž žapaři.
1: Ne, počkejte. Já myslím, že to
2: umí každej.
1: Že to udělal nějaký Kanaďan. Který byl na návštěvě.
3: Právě, že nie.
2: Ne. To... Přijel Kanaďan do zubní pasty.
3: Díky bohu, že len zo zubnou pastu. Tak tieto kruté žartíky mali u nás už v minulom režime. V obľúbe hlavně Trumpovia, protože Kanada byla odjakživa pre nich krajinou zasľúbenou.
2: Eko duncaj, duncaj, duncaj.
3: S tými chlapmi a drsným humorom. No a preto vlastně tomu hovorím.
0: To mi řekni, ale jak ty Trumpové dávali tu zubní pastu na kliku.
1: Oni se nečistili zuby Trumpové.
2: Oni nedávali zubní pastu.
0: Počkej, ne, oni vlastně spí na dveřích, jo.
2: Ty tam
0: vlastně
2: furt strkáš tu pastu, jako.
0: No a pasta co je vyrábí, základ.
2: Co vyrábí Trump? Zábavu.
1: A jo, tak. A německý Unterhaltung.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krůtová
2: a Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby

0: dneska jsme byli úplně precizní. Slyšeli jste to na doby.
1: To tam.
0: No.
2: Máte rádi černý humor?
3: Já miluju.
4: Důstojník ruské armády Oleg Sokolenko zemřel po pádu z okna. Podle úřadu spáchal sebevraždu. V nalezeném dopise na rozloučenou však neuvedl pádný důvod.
3: No tak se mějte hezky a opatrně nenahýňajte se s vlkem.
5: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
6: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
7: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
8: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
5: A chce slyšet, jak to máte vy?
7: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
9: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
5: A nějaký vzkaz na závěr?
7: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů. Říká.

0: na Frekvenci 1. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký podvečer. Podle Koláře chtějí prezidenta ponížit. V Beskydech jsou extrémní bouřky a svrap je na vzestupu. Prezident Petr Pavel by měl vystoupit před české občany a vysvětlit jim, co se mezi ním a vládou děje. Řekl v rozhovoru pro Novinky poradce hlavy státu a bývalý diplomat Petr Kolář. Domnívá se, že kabinet Andreje Babiše vůči Pavlovi používá mafiánské praktiky a snaží se ho ponížit. Spory mezi vládou a hradem škodí reputaci Česka v zahraničí. V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Další extrémně silné bouřky s nárazy větru kolem 90 km jsou také na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Hygienici v Praze evidují za první pololetí už 459 případů svrabu. Loni ve stejném období jich bylo 300. Přesto je hlavní město podle přepočtu na počet obyvatel regionem s nejnižší nemocností v Česku. Mluvčí pražských hygieniků Frekvenci 1 popsala nejčastější příznaky svrabu.
4: Hlavním a nejtypičtějším projevem svrabu je intenzivní svědění, které se zhoršuje zejména v noci, po zahřátí v posteli a v teple obecně. Na kůži nejčastěji v místech s jemnou pokožkou, například mezi prsty rukou, v podpaží, v oblasti pasu či na vnitřní straně zápěstí, se objevuje drobná vyrážka, červené pupínky nebo i drobné šupinaté chodbičky, které si zákožka v kůži vrtá. U dětí se projevy mohou objevit i na dlaních a ploskách nohou.
3: Svrab se nejčastěji přenáší dlouhodobým těsným kontaktem s nakaženým člověkem nebo kontaminovanými textiliemi. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítá mu uctívání válečných zločinců, řekl k přídomku PAP pro zvláštní jednotku. Obhájce titulu a první hráč světa Italy Jannik Sinner ve druhém kole tenisového Wimbledonu porazila 3-0 Portugalce Nuňa Borgeši. Uspěla také ženská jednička běloruská Sabalenková po výhře 2-0 nad McCartney Kesslerovou ze Spojených států.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Zítra nejvyšší teploty 22 až 26 na jižní Moravě k 29 v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
5: Dejte si pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 12,5 kilometru došlo k dopravní nehodě. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. a 496. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Tolik zprávy po 18. hodině s vámi, letní Milan Bílek.
2: Je to tak letní a ještě prázdninový, 3 minuty po 18. hodině. Já jsem rád, že do těch finálních hodin toho 1. července jdeme spolu. Posíláme Whitney Houston, Killers a teď jak Sin Lakes. A je to na vodě.

0: Andrejo, to byla velká romantika do toho prvního dne měsíce července, měsíce, který nám samozřejmě voní novotou a myslím, že bude stát za to se po něm porozhlédnout a říci si, na co se můžeme těšit a kde se, co bude dít. Dívám se, dnes taky startují Můzy na vodě, je to velký hudební festival na soutoku Vltavy a Malše právě v Českých Budějovicích a ten už je tady ve svém několikátém ročníku, tak kdyby náhodou, tak všechno startuje právě dnes. Budu vám držet palce, ať vám vyjde na ten celotýdenní program, alespoň trochu schudné, hezké počasí, tropy polevily, tak ať je co nejméně přehání. Už za chvíli YouTube a dodá taky Tom Greenen, Don't Break Your Heart.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku.

Don Without You a byli to YouTube na frekvenci 1.5.7. je tady. I dnes nás čeká, musím říct, že to je jako moje oblíbená disciplína, hned několik důležitých fotbalových utkání právě pro ty velmi důležité boje, protože teď už v 16. finále jsou to vyřazovací zápasy. Před pár minutami proti sobě nastoupila Demokratická republika Kongo a Anglie, no a Anglie v překvapení a trochu nervózní, protože Kongo šlo v zápase s Anglií v 7. minutě překvapivě do vedení. Tak to je zápas každopádně na startu, no a o tom dalším přehledu a dalších zápasech, které nás čekají třeba dnes, tak tím šetřit nebudu, ale teď pojďme hrát Backstreet Boys, anebo spolu, a tady je Mikael.

Quit Playing Games a to byli Backstreet Boys na Frekvenci 1. Máme 1. července, vzpomínáte před rokem, bylo to velmi podobné. Byla tady velká vlna vedera, taky požáry a začátek těch loňských prázdnin provázely velmi vysoké teploty a taky sucho. No a meteorologové vydávali výstrahy před požáry, přičemž hasiči museli bojovat s několika velkými ohni, požáry, které tady byly. Něco podobného zatím nehrozí, protože předpověď počasí je docela smírlivá. Blíží se taky 4. červenec a ten doufám, že taky bude jiný než loni, protože právě před rokem jsme tady měli velký blackout. Ano, tohle slovo jsme začali používat. Velký výpadek vlastně elektrického proudu velké části Česka, včetně Prahy, který byl způsoben poruchou na vedení a odstávkou bloku elektrárny Ledvice. Blackout, vzpomínáte se na to. Tak tohle by se nám taky doufám mohlo vyhnout a věřím, že vyhne. Tak mějte klidný večer s námi, míříme ke zprávám, jaký byl 1. červenec, zhodnotí Honza, teď třeba Snap, Aneta Langerová nebo Celestia Lajčíren.

tratě, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: báseň. To byly činasky minutu před 19. hodinou. Také my se dál po zprávách naladíme i na Phila Collinse. A je léto a budeme vám ty hrát ty největší letní hity, třeba Bailando. A nebo Ali Hammerstall.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. V Beskydech jsou extrémní bouřky. Třetina expertů skončila a premiér napsal prezidentovi dopis. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před extrémně silnými bouřkami.

0: které se odpoledne vyskytovaly v oblasti Beskyd. Intenzivní bouřky hrozí také ve večerních hodinách v dalších oblastech Slezska, Moravy a také východních Čech. Téměř třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. A prezident agrární komory Jan Doležal nevyloučil, že by zemědělci mohli na podzim protestovat kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský a sektor, řekl v Praze.
1: Bohužel do toho měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba i nižší obsah tuku, což zase z naší strany značí nějakou obavu to, že jednak tedy ta cena je nízká, při nižší produkci, nižších složkách můžeme očekávat další prohloubení tohoto problému.
0: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Agrární komora žádá ale další podporu. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou 5letou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost od léta 27. Český golman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezonu a podepsal také Radko Gudas 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta jej získala v pondělí na hejmu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra nejvyšší a teploty 22 až 26 na jižní Moravě, tradičně trošku výše 29 a v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 304. kilometru blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla mimo vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 189. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně po pojíždě více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1. Milan Bílek.
4: Hezký večer ve středu. Já jsem taky rád, že s námi den co den bude alespoň v těch zpětných pohledech Petr Jablonský, který tady má svůj nedělní live. Koho jste chtěli slyšet, dáme si už za chvíli. Teď Phil Collins a nebo Redneck Spirit of the Hole.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Maja, ale to byl Phil Collins, kterého jednou označili za specialistu na balady a pomalé písně, a on říkal, že ani náhodou. Ale my teď samozřejmě jsme taky dostali další důkaz, že jo. Za chvilku Luna Bailando, velký letní hit, úžasná Holly Humberstone. Já myslím, že tu Love Somebody je jeden z hitů letošního léta, ale teď zpátky do neděle, do času po 13. hodině. Bývá tady Petr Jablonský. A koho jste chtěli slyšet?
1: Kdo je na druhé straně?
2: Ahoj, tady Petra ze Stradouně.
1: No Petro, já vás zdravím do Stradouně a zdravím všechny do Stradouně, protože tam jsme se viděli. Já doufám, že jste se tam shodli s partou, teda s kým budeme mluvit.
2: Ano, ano, s Halinou Pavlovskou.
1: No tak jo, já už jí zvu.
3: Takže krásné odpoledne, Petro.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, jaký bude dnešní téma?
2: No včera jste byla tady u nás a něco jste si tady zapomněla.
3: Ježišmarja, a co?
2: No nějaký to kilo.
3: No tak to mě vůbec nevadí, já jsem čekala, jestli si tam zapomněla nějaký kus dortu nebo něco.
2: Tak to jo, jste... to taky.
3: Jo, tak já zase přijedu. Jako musím říct výborný teda, musím pochválit Stradouň, jakože udělali mi opravdu jako vajíčka domácí, že jo, výborný, tureckou kávu k snídaní, bylo to fantastický, opravdu jako. No.
2: No to jsme rádi, to jsme rádi.
3: No, ale jako já už co se týče těch diet, jako, tak já už prostě v tom moc nejedu, jo, protože ono se stejně říká, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se údajně dožívají vyššího věku než jejich muži, kteří k tomu měli jakékoliv komentáře, že jo?
2: Ano, s tím souhlasím.
3: Je to tak?
2: Ano.
3: No, takže já si to asi samozřejmě podle toho řídím, že jo?
2: To je správně.
3: Jo, a vy, jako věřím, že vy tam teďkon taky jako nedržíte žádný diety, že určitě ještě paříte pořád.
2: No a jistě, teďka byl hermelínek pěkně.
3: Hermelínek, jupě tečou sliny.
2: No.
3: Tak to je výborný. A já vám to přeju, jako užijte si to. Já bych dokonce měla takovou radu pro všechny, kteří by chtěli hubnout. Je to taková rada, který jsem přemýšlela celou tu dobu, co s váma, Petro, mluvím. Chceš-li hubnout, zlato, vyprdni se na to.
2: Tak to je dobrá rada.
3: To je dobrá, to je to rada, bych řekla nad zlato, že? To je rada nad zlato. Tak vám přeju dobrou chuť, ať ten hermelín užijete pěkně. No a zase někdy teda se tam zastavím pro to ztracený kilo na nějaký dortíček. Já se jdu najíst. Já musím hnedka jíst. Víte se krásně, já mám takový hlad. Já nevím, co si dám vůbec k obědu. Mám aspoň hrneček odvedu, nevím. Každopádně zdravím k vám do Stradouně, mějte se krásně a zase někdy zavolejte.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

No, o půl osmé jsme si hráli jeden z těch velkých tanečních hitů. Často tady máme různá výročí, k dnešnímu dni tady mám jedno výročí, které mám tuze rád, protože tu věc mám rád, a to je Sonny Walkman, který byl poprvé představen 1. července roku 1979. Něco málo k tomu vám moc rád povím za chvilku, ale teď 24/7 Colby Kelly bude zpívat Bubbly a tady je Marek Ztracený, moje milá.

0: Is it love to Billy 24/7, takhle nám ducel Eurodance v 90. Zmiňoval jsem výročí, které dneska slaví jedna krabička, která způsobila revoluci. Sony Walkman dorazil do prodeje zejména v Japonsku 1. července roku 1979 a právě dnes slaví takové výročí, vlastně slaví uvedení na trh. Byli u toho dva vývojáři, kteří přišli s revolučním poslechem, ale jako velmi svobodným, poslouchat muziku kdykoliv a kdekoliv. Dali to dohromady v 70. letech a jejich úsilí se zúročilo právě v roce 1979, kdy byl představen malý přenosný přehrávač hudby magnetofonových kazet. Společnost Sony typovala na první měsíc prodej několika tisíc kusů, ale nakonec jich bylo šestkrát tolik a byl to obrovský úspěch, i když zpočátku moc ne. První týdne se příliš neprodávalo, ale pak ti dva vývojáři dostali nápad, rozdali mladým lidem Walkmany, aby vyrazili do centra Tokia a poslouchali muziku a jen tak se procházeli. A kolem jdoucí z toho byli naprosto paf. A právě tenhle moment způsobil to, že Sony Walkman se prodával v Japonsku, ale následně z toho byl fenomén po celém světě. Jako technologicky víme, že vycházel z přístroje Sony Pressman, který byl původně pro novináře, no a oni to trošku přizpůsobili. Tak kdyby náhodou ten první a nejcennější TPSL2 Sony Walkman. Pokud máte doma ve stavu zachovalém, tak máte doma poklad za hezkých pár tisíc. Za chvilku Chumba Wambariana, taky jede Jelen všude zdejší.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Sienna Spirou spolu s námi, 20. hodina je tady, pojďme na to.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.

0: Hezký večer, bodový systém slaví narozeniny. Premiér nevidí důvod schůzovat s prezidentem o NATO a Harry Kane otočil zápas proti Kongu. Bodový systém má 20 let. Platit začal 1. července 2006. Změna udělala čáru přes rozpočet těm, kteří si díky své finanční situaci mohli dovolit platit opakovaně pokuty. Jak se vyvíjel bodový systém v Česku, shrnuje expert světa motoru Martin Karlík.
1: Zpočátku se dávaly body třeba i za to, když někdo zapomněl přes den rozsvítit světla, za to byl jeden bod a teď je snaha, aby bodované byly jenom opravdu ty nejnebezpečnější věci, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti, nebezpečné předjíždění, případně třeba nerespektování červené nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
0: Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v úterý v dopisu. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítám uctívání válečných zločinců, řekl k přídomku UPA pro zvláštní jednotku. 5 osob bylo zraněno v řecké Soluni časně ráno při 3 útocích na budovy. V nichž bydlí členové vládní pravicové strany Nová demokracie. Informuje agentura AP, podle níž 5 lidí skončilo v nemocnici a stav jedné ženy je kritický. Fotbalisté Anglie bojovali v prvním kole playoff proti Demokratické republice a Kongo to, aby šli dál po brance Kipengi ze 7. minuty, ale utkání dokázali otočit výborným závěrem. V 75. a 86. minutě skóroval Harry Kane, což znamená, že Anglie postupuje do dalších bojů a utká se proti Mexiku. Fotbalisté pražské Slávy nedokázali zvítězit ani ve druhém utkání letní přípravy. Český šampion po úvodní remíze s Dynamem Kyjev v Rakousku dnes v Radotíně překvapivě prohrál s druholigovou Vlašimí 1-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 304. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda osobního vozidla mimo vozovku. A k další dopravní nehodě došlo na dálnici D4 na 27,5. kilometru ve směru na Strakonice. A porouchané nákladní vozidlo stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D2 na 36,5. kilometru ve směru na Lanžhot. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Tolik zprávy po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 i dál Milan Bílek.
5: Hezký večer a spolu se mnou a taky večer co večer ty nejlepší letní hity všech dob, máme na ně políčeno. Láske Čapasere, vzpomínáte, tak to byl celoevropský nebo celosvětový letní hit. Už vám ho vezu za chvilku víc, to je Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling.

ty vymyslil. Je to jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Co léto, to letní hit.
1: I v té letošní sezóně o letošní prázdninách i pro jich, pro vás máme požehnaně. Teď si dáme Aserehe, obrovský celosvětový letní hit z léta roku 2000 ve španělské dívčí skupiny La Sketchup. Píseň se proslavila svojí chytlavou choreografií a taky zdánlivě nesmyslným refrénem, který ale má, jako musím říct, velmi zajímavé pozadí. Text totiž nedává ve španělštině vůbec žádný smysl. No a píseň vypráví o mladíkovi, který se jmenuje Diego a přichází do klubu a je jako hodně, opravdu hodně pod parou, má rád hip-hop a DJovi chce zahrát svoji nejoblíbenější písničku, ale protože je úplně mimo a neumí anglicky, začne text komicky komolit a vlastně celý refrén je tak ve skutečnosti fonetická zkomolenina slavného rapového hitu Rapper's Delight z roku 1979 od skupiny Sugar Hill Gang. Tak, teď jsme to velké tajemství rozmotali zpátky do roku 2002, Ketchup, Ketchup Song.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Nick Astley, který nám to tady hezky svěže v létě o prázdninách odspíval. Já jsem skoro okolností včera hledal to, jakou má cenu tenhle chlapík a kdyby náhodou, protože všechno je možné, jste si ho chtěli objednat třeba na půlhodinové vystoupení, třeba na svatbu, tak kolik by stál Rick Astley? Ceny začínají na 100 tisících eur. 100 tisíc eur, tam to někde začíná, plus samozřejmě další velmi důležité výlohy, to znamená nějaké ubytování a možná soukromé letadlo a tak dál. Tak kdyby náhodou jste měli v plánu velkopanskou svatbu, tak Rick Astley je stále k mání. Máme tady jméno dalšího postupujícího. Angličtí fotbalisté na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1, když od 7. minuty prohrávali po gólu Sipengy a v poslední čtvrt hodině ale obrat dvěma góly zařídil Kane. Anglie postupuje. Za chvilku gala divokej byl, teď Miles Smith a Niall Horan. Spolu s ním a je to Drive Safe.

0: To byla Gala s námi po 8:30, tady je Frekvence 1, tak já doufám, že po těch vedrech už je u vás vyvětráno a teploty se stabilizovaly, ale vypadá to, že do budoucna zase budeme možná přemýšlet o klimatizaci a zatahovat žaluzie, protože zatímco Evropa se začíná zpamatovávat z té extrémní vlny veder, tak ona už se v těch předpovědích, které dorazily dneska, zase začíná rýsovat další, no a v závěru tohoto týdne by se měl teplý vzduch znovu šířit na západní Evropu. Zatím to není jako úplně podložené, úplně stoprocentní, je to taková spekulace. Každopádně ty modelové předpovědi nejsou příliš optimistické, pokud jde o dlouhodobější setrvání této situace. Takže velmi teplý vzduch nad Atlantikem, tlakování výše a ta by se měla přesouvat nad evropský kontinent. Jak to nakonec dopadne, neví ani meteorologové, případně ti, kteří se tím zabývají, protože prý je velmi brzo. Tak se držte. No, konec konců je tady první červenec, před námi je léto a prázdniny. Dá se čekat, že nás čeká hodně velké horko. A jak velké, uvidíme. Tak za chvilku Fun Factory, Tomáš Klus a taky Michael Schulte a Waterfall.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v sneku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: spomínate, vamos a la playa.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler
1: a mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Tak mu zlomnou.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer, v Beskydech jsou extrémní bouřky. Premiér napsal prezidentovi dopis a fotbalisté Anglie nakonec postoupili mezi 16 nejlepších. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před extrémně silnými bouřkami, které se vyskytují v oblasti Beskyd. Na Vsetínské Bečvě meteorologové zaznamenali třetí stupeň povodňové aktivity, tedy povodňové ohrožení. Nákupy z čínských e-shopů jsou ode dneška dražší. Evropská unie totiž zavádí nový poplatek za dovoz levného zboží ze zemí mimo Evropskou unii.
6: Pokud patříte mezi milovníky levných zásilek z Temu, Shinu, AliExpressu a dalších obchodů, připlatíte si nově 3 eura, tedy asi 73 korun, za každou kategorii zboží v zásilce. Pokud tak objednáte například tričko, pouzdro na mobil a bižuterii, zaplatíte poplatek 3x. Evropská komise změnu komentuje prudkým nárůstem levných zásilek z Číny a potřebou financovat jejich kontroly a zajistit také férovější podmínky pro evropské obchodníky. Nové pravidlo platí pro všechny zásilky, které vstoupí na území Unie od 1. července, a to bez ohledu na to, kdy byly původně objednány. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Pavlem k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. A prezident se ve čtvrtek zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Rada by měla podle dřívějších informací pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Hokejový brankář Vladař podepsal v NHL novou 5letou smlouvu ve Filadelfii. Vydělá si 5,5 milionu dolarů za sezonu. Radko Gudas podepsal pro změnu 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů. Fotbalisté Anglie se natrápili proti Demokratické republice Kongo. Prakticky celé utkání prohrávali, ale v závěrečné čtvrthodině Harry Kane dvakrát to skóroval a Anglie tak postupuje mezi 16 nejlepších na turnaji.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra nás čeká teplo 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě ještě výš 29 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17 stupňů.

0: Pozor dávejte na dálnici D2 na 27,5 km směrem na Lanžhot, porouchané vozidlo, nákladní auto, projíždějte opatrně a pozor také v Praze v ulici Libušské se stala nehoda dvou aut, na místě hasiči a policisté. Jeďte opatrně, hezký večer i po 21. hodině s Milanem Bílkem.
1: Hezký večer, tak Vamos a la Playa, to byl obrovský hit, něco si k tomu samozřejmě řekneme a jinak řekli nám to nejlepší, tak je dneska Velké hlavy, bylo to senzační po páté odpolední, no a na koho měli pivku, případně co jeli, zjistíte už za chvilku, teď ona se smála.
2: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Rád vám připomenu právě teď po 21. ten další rok 1983 a nebylo většího hitu než Vámosa La Playa, ačkoliv má ta skladba, která je před nami chytlavou a veselou letní melody, tak ono to celé vlastně bylo bizarní a text je temný a varovný a pojednává o jaderném výbuchu ekologické katastrofě. Takže zatímco my jsme si vždycky mysleli jako pojď, vemu tě na pláž a bude to bezvadný, tak verše popisují, že moře je čisté, protože v něm kvůli radiaci nežijí žádné ryby. Zářící bomba je v textu přirovnávána ke slunci, které lidem přináší pěkné fluorescentní opálení. No a v rámci toho skrytého významu tahle skladba vznikla v éře studené války a vlastně odrážela tehdejší masivní strach veřejnosti z jaderného konfliktu. Ale na nás to vždycky v osmdesátkách působilo úplně jinak. Vámosa La Playa a Rigera.

0: Bonus Factor, Erasure, svěží a moc fajn z konce 80. let na Frekvenci 1. Za chvilku Coldplay, Sinéad O'Connor nám bude zpívat to své Nothing Compares to You, no a velké hlavy, tak ty se dnes ptali, kde se vzal, tu se vzal kanadský žertík.
1: Tak dneska mají Kanady svůj den, nebo tak jsem to popletl?
2: Myslíš ty, co jsme měli na vojně?
1: No jasně, no, jasně.
3: Asi ne.
4: A přitom myslíme tu krajinu.
5: Velké hlavy, Frekvence 1.
1: Javorové listy slaví.
4: Ako vzniklo spojeně kanadský žartík? No. Lebo to funguje iba v Česku a na Slovensku,
3: no,
4: ten výraz.
3: No, to je pravda. Hmm. Jako, že ti třeba někdo dá exkrement na
2: kliku.
3: Na kliku.
1: Ne,
3: na kliku,
1: my jsme dávali zubní pastu na táboře.
2: Na exkrement.
3: A vy jste totiž žapaři.
2: Ne, počkejte. Já myslím,
3: pastu
2: že to někdo,
3: umí každej.
2: Že to udělal nějaký Kanaďan, který byl na návštěvě.
4: Právě, že nie.
3: Ne. To přijel Kanaďan do zubní pastu.
4: Díky bohu, že len za zubnou pastu. Tak tieto kruté žartíky mali u nás už v minulom režime, v obľúbe hlavne Trumpovia, pretože Kanada bola odjak živá pre nich krajinou zasľúbenou.
3: Eko duncaj, duncaj, duncaj.
4: Drsnými chlapmi a drsným humorom, no a preto vlastne tomu hovorí.
1: Aha. To mi řekni, ale jak ty Trumpové dávali tu zubní pastu na kliku.
2: Oni se nečistili zuby Trumpové.
3: No, oni nedávali počkej, zubní pastu.
1: Počkej, ne, oni vlastně spí na dveřích.
3: No, ty tam furt strkáš tu pastu, jako.
1: No a pasta je základ.
3: Co vyrábí Trump? Zábavu.
2: A jo, tak. A německý Unterhaltung.

Nothing Compares to You už ne toliko teraz skvěle zpívala, tedy původně obrovský hit slavného prince, ale jeho velký hit proslavila právě tahle dnes už nežijící irská zpěvačka. Za týden je to tady, za týden máme středu 8. července a v tuto chvíli bude ve svém finále ten úplně první radiokemp. Vyrážíme opět za vámi, no a radiokempy byly loni, byly předloni a pojedou dál podle stejného scénáře. Začínáme vždy ve 14 hodin a od 19. do 20. se můžete těšit na živák našeho hudebního hosta. A příští týden opět Radeček Trio na dalších štacích a zastávkách. Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy, Mira, Adam Djurica, Xindlex, Petr Bende a taky Marpo na té úplně poslední zastávce. Takže každou středu celé prázdniny, ta první štace nás čeká v kempingu Rožnov pod Radhoštěm a právě tam opět a Radeček, takže jako vždycky táborák, odpoledne soutěže v živém vysílání, oblíbené kelímky štěstí, Frekvence 1, samozřejmě to podvečerní opékání buštu a mnoho dalšího. Atmosféra Frekvence 1 na té první adrese a kemping Rožnov pod Radhoštěm už příští středu. Těšíme se na vás, nejlépe osobně. Za chvilku jsou Pace PH, Číren, Sefir.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí prezidenta ponížit. Českem prošly silné bouřky a Trump si vykouzl miliardu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel by měl vystoupit před české občany a vysvětlit jim, co se mezi ním a vládou děje. Řekl v rozhovoru pro Novinky poradce hlavy státu a bývalý diplomat Petr Kolář. Domnívá se, že kabinet Andreje Babiše vůči Pavlovi používá mafiánské praktiky a snaží se ho ponížit. Spory mezi vládou a Hradem škodí reputaci Česka v zahraničí. V noci a také během středy prošly českým bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a taky stromy zatopily ulice. Působily problémy na železnici a dočasně připravili o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů určených pro děti od narození do 14 let. Nedostatky odhalila u 285 modelů. Tiskový mluvčí František Kotrba doplňuje, že padly desítky pokut.
2: Ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun. Současně jsme zakázali nabídku a prodej celkem 59 modelů hraček a 273 kusů hraček v celkové hodnotě přesahující 33 000 korun.
1: Nejčastější byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítá mu uctívání válečných zločinů, řekl k přídomku UPA pro zvláštní jednotku. Americký prezident Trump má jiné starosti. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami, informuje stanice BBC s odvoláním na finanční prohlášení. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával. Předseda fotbalové asociace David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s adepty zatím ale Fačer nevede. Ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem zabývat.

0: Michal Trunda to řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29 v tisíce metrech na horách, pak kolem 17. Příjemný poslech Frekvence 1.
2: Je tady první červencový večer, chcete-li nadcházející noc, máme dvě minuty po 22. No a posílám třeba Hard Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow a teď i Poetika. Tady je půlnoc, tak příjemnou středu.

Kanadu is Make Love to You a to byly Hard na frekvenci 1. Už pozítří startuje festival ve Varech jubilejní 60. No a pokud se tam hodláte vypravit takzvaně na kukačku, stejně jako já jsem si řekl, že pojedu v sobotu, tak je důležité také vědět, jaké bude počasí, případně jak počasí přizpůsobit outfit. A já tady pro vás mám takový jízdní řád počasí, se už třeba zítra začne trochu umoudřovat a čeká nás polojasno a teploty se dostanou na příjemných 25 stupňů Celsia. Pátek a sobota tyto dny slibují naprosto ideální festivalové podmínky. Mělo by být polojasno s příjemnými teplotami mezi 20 až 23 stupni, takže na případnou večerní party a venkovní koncerty, myslím, ideální počasí. No a neděle pozor na zlom. V neděli se srážky pravděpodobně zase vrátí a meteorologové předpovídají zatrženou oblohu. Odpolední mírný déšť a teplity kolem 20 až 21. Tak myslím, že v tomto případě, v případě neděle se zase bude lepší schovat, případně někam do kinosálu, případně někam do šantánu pod střechu. Myslete na to, ať vám to klapne a hezké Vary přejeme. Za chvilku Richard Marx, Chantal, Kreviacuk, teď Miraj a Vlci. Brzy bude.

Right Here Waiting, velká balada Richarda Marxe před půl jedenáctou na frekvenci 1. Zítra zase bude o co hrát a zase toho bude o něco více. Už za pár hodin první kolo posledního slova a my vám nabízíme 23 500, protože vy jste dnes na 1. července neuhádli. Hádáme poslední slovo Pepi Vrtala, tedy fotra na tripu. No a vy jste dneska typovali improvizaci, trpělivost, překladač, neplánovat. Kde pak má tam být něco jiného? Tak držím palce a hlavně, ať to není selhání, protože kdyby náhodou to byla výhra, tak jenom připomínám, že je to 23 500 korun, tolik vám nabízí zítřejší 2. červencové ráno. Tak ode mě Culture Club, Madonna Frozen a teď selhání a činasky.

0: Do Relevantu Heart Me a to byly Culture Club na frekvenci 1. No a teď vlastně povinný fotbal, skvělý fotbal, protože Anglie otočila na světovém šampionátu zápas s Demokratickou republikou Kongo. Vítězství 2-1 ji zařídil v poslední čtvrthodině hry 2 góly Harry Kane, který byl skvělý a zlepšil se sám na 5 vstřelených branek na turnaj. Jinak odpověděl tak na vedoucí gól Briana Sipengy za 7. minuty. V 8. finále tedy narazí Anglie na pořadatelské Mexiko. A dnešní program dále nabízí duel Belgie se Senegalem a Spojených států s Bosnou a Hercegovinou. Už za chvilku Alan Walker anebo Marek Ztracený. Zastav mě.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí omezit kompetence prezidenta. Třetina expertů skončila a premiér napsal prezidentovi dopis. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schválení zákona, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. V reakci na změnu zákona, kterou schválila sněmovna, to ve vyjádření na webu uvedl ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Kolář. Třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu, uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. Prezident agrární komory Jan Doležal nevyloučil, že by zemědělci mohli na podzim protestovat kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor, řekl v Praze.
2: Bohužel do toho měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli

0: Byli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba i nižší obsah tuku, což zase z naší strany značí nějakou obavu to, že jednak tedy ta cena je nízká, při nižší produkci, nižších složkách můžeme očekávat další prohloubení tohoto problému.
1: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou pětiletou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost za rok. Český golman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů a podepsal také Radko Gudas. Možná překvapivě, ale šestiletou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta jej získala v pondělí z Anaheimu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29. Příjemný poslech. Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji do polojasné noci, kterou tady máme, minimálně na západě a ve středních Čechách. Za chvilku jí 17, Petr Kolář, teď Lime Pain a Rita Ora for you.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

Stay Another Day, to byl East 17 na frekvenci 1. Jak to vypadá s počasím, tak bouřky a přehánky máme právě teď, krátce před půlnocí, ještě ve východních Čechách, na Zlínsku, na Ostravsku, ale zítra už by to mělo vypadat trochu jinak a po té spršce zítřek, tedy čtvrtek, by měl být polojasný a mnohde taky slunečný. Tak do něj hezky nakročte už za pár hodin, posílám Boyzone a teď Fate of Ophelia, tady je T.

Vždycky se budeme znát, to byla Anna K. Tak za chvilku jeden z nejslavnějších duetů 80. let, Especially for you. A teď balada, na kterou se nezapomíná. Wow.

0: especially for you. A byl to slavný duet, byla z toho velká láska, byl to taky nezapomenutelný i parádový okamžik. Kylie Minogue, Jason Donovan spolu s námi. Tak ode mě dobrou noc až do rána, hezky se žijte, máme středu a já se na vás jako vždy těším na finále toho prvního červencového víkendu, to znamená v neděli po 19.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí prezidenta ponížit. Českem prošly silné bouřky a Trump si vykouzl miliardu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel by měl vystoupit před české občany a vysvětlit jim, co se mezi ním a vládou děje. Řekl v rozhovoru pro Novinky poradce hlavy státu a bývalý diplomat Petr Kolář. Domnívá se, že kabinet Andreje Babiše vůči Pavlovi používá mafiánské praktiky a snaží se ho ponížit. Spory mezi vládou a Hradem škodí reputaci Česka v zahraničí. V noci a také během středy prošly českým bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a taky stromy zatopily ulice. Působily problémy na železnici a dočasně připravily

0: o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů určených pro děti od narození do 14 let. Nedostatky odhalila u 285 modelů. Tiskový mluvčí František Kotrba doplňuje, že padly desítky pokut.
1: Ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun. Současně jsme zakázali nabídku a prodej celkem 59 modelů hraček a 273 kusů hraček v celkové hodnotě přesahující 33 000 korun.
0: Nejčastější byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítám uctívání válečných zločinů, řekl k přídomku UPA pro zvláštní jednotku. Americký prezident Trump má jiné starosti. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami, informuje stanice BBC s odvoláním na finanční prohlášení. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělávalo. Předseda fotbalové asociace David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s adepty zatím ale Fačar nevede. Ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17. Příjemný poslech Frekvence 1.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí omezit kompetence prezidenta. Třetina expertů skončila a premiér napsal prezidentovi dopis. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schválení zákona, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. V reakci na změnu zákona, kterou schválila sněmovna, to ve vyjádření na webu uvedl ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Kolář. Třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu, uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. Prezident agrární komory Jan Doležal nevyloučil, že by zemědělci mohli na podzim protestovat kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor, a řekl v Praze.
2: Bohužel do toho měsíce června už promluvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba i nižší obsah tuku, což zase z naší strany značí nějakou obavu to, že jednak tedy ta cena je nízká, při nižší produkci, nižších složkách můžeme očekávat další prohloubení tohoto problému.
1: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou pětiletou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost za rok. Český golman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů a podepsal také Radko Gudas. Možná překvapivě, ale šestiletou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta jej získala v pondělí z Anaheimu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí prezidenta ponížit. Českem prošly silné bouřky a Trump si vykouzl miliardu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel by měl vystoupit před české občany a vysvětlit jim, co se mezi ním a vládou děje. Řekl v rozhovoru pro Novinky poradce hlavy státu a bývalý diplomat Petr Kolář. Domnívá se, že kabinet Andreje Babiše vůči Pavlovi používá mafiánské praktiky a snaží se ho ponížit. Spory mezi vládou a Hradem škodí reputaci Česka v zahraničí. V noci a také během středy prošly českým bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a taky stromy zatopily ulice. Působily problémy na železnici a dočasně připravili o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů určených pro děti od narození do 14 let. Nedostatky odhalila u 285 modelů. Tiskový mluvčí František Kotrba doplňuje, že padly desítky pokut.
2: Ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun. Současně jsme zakázali nabídku a prodej celkem 59 modelů hraček a 273 kusů hraček v celkové hodnotě přesahující 33 000 korun.
1: Nejčastější byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítám uctívání válečných zločinů, řekl k přídomku UPA pro zvláštní jednotku. Americký prezident Trump má jiné starosti. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami, informuje stanice BBC s odvoláním na finanční prohlášení. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával. Předseda fotbalové asociace David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s adepty zatím ale Fačar nevede. Ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29, v tisíce metrech na horách pak kolem 17. Příjemný poslech Frekvence 1.